0: vstávat a cvičit.
1: A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
2: Nahlédneme do historie.
3: Chybět nebude anketa.
2: Ani pohled do kalendáře.
3: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.

0: moje dětství bylo spjato s malým městečkem tady na Moravě, který se jmenuje Třebíč, tam jsem se narodil. Tam jsem trávil dost velkou část svého dětství, protože jsem tam měl dědečka, který se jmenoval Donutil. To jméno vůbec není tak obvyklý, jak jsem si vždycky myslel. Není k nalezení v žádným telefonním seznamu. Já jsem si vždycky říkal, jak je to možný, takových jmen doležal, dohnal. To všecko je, ale Donutila tam nenajdete. A když jsem potom pátral, tak jsem zjistil, že prapůvod toho jména je dráb, donucovač práce. Byli takový menší, ty se jmenují Nutil, že jo? A ten, co uspěl, ten se jmenoval Donutil. Takže tam je někde původ toho jména a druhý mu dědeček se jmenoval Kašpar. Toho jsem bohužel nezažil a ten zase ve svým jméně má obsaženo to, co to jméno obsahuje. Prostě byl Kašpar někde a někomu dělal kašpařiny a myslím si, že spojením dětí těchto dvou dědečků došlo k tomu, že jsem vznikl já a předurčilo mě to proto, co teď dělám. Ale děda Donutil byl skvělý vypravěč, on byl sedmilhář. To bylo nádherné, co on všechno si pamatoval a co všechno vyprávěl, jako každý dědeček měl zážitky z první světové války a říkal, jak prostě oni tenkrát, když byli ve Rusku, přitom já vím, že tam nikdy nebyl, jo, no. Tak oni šli s tou jejich kumpačkou přes zamrzlý Dněpr, 7 metrů ledu a teď najednou zleva se objevili Rusáci. No ale to nic, my jsme to nedbali, přeběhli jsme přes ten zamrzlý Dněpr a na druhé straně ty zamrzlý řeky všichni šup do žita.
1: Já jsem říkal, dědečku, ale co mě to vyprávíš? Do jakýho žita? Zamrzlý Dněpr 7 metrů ledu a vy šup do žita. Děda se jenom chvilku zamyslel a řekl, v Rusku? Tam bylo všechno možné.
0: Já jsem mu později dal za pravdu, protože když jsme potom jeli na Ukrajině v okolo 1000 hektarů pšenice velkých jako Morava a nikdo je nesklízel a oni tam stáli i v zimě, tak jsem pochopil, že to tak je, protože ten rok prostě nebyla nafta, že jo. Když jsme stáli frontu na benzín, který nám řekli, že přivezou za 3 neděle, no tak prostě jsme tam stáli, že jo, že to nepřivezou. Takže tam jsme zažívali takovéhle věci opravdu a já jsem věřil, že ten děda, přestože tam nebyl, měl aspoň zprávy o tom, že to tam takhle chodilo. A dovedl to velmi vtipně interpretovat, za což jsem mu byl povděčný. Samozřejmě těch zážitků z dětství byla celá spousta, to bychom tady strávili hodně času a určitě každý z vás si pamatuje takový ty dětský úrazy. Jednou jsme lezli sousedce na hrušky a já jsem se napíchnul na plot. Oni měli na špičkách toho plotu takový hroty vlastně, možná si to pamatujete, byly tu kovový ploty a bylo to velmi ostrý a jak jsem uklouznul, tak jsem se napíchnul a kluci mě chtěli pomoct a tahali mě neustále dolů. Takže to zajíždilo dovnitř a já řval jak tur a maminka to slyšela přes 6 ulic a nechala tam žehličku žehličkou a přišla si pro mě. Pak mě to šili a do dneška tam mám velkou jízvu. Nebo si vzpomínám jenom třeba na to, jak jsem vlastně začal s divadlem, když mě byly 2 roky, protože jsem měl naučených několik vět, které byly velmi osvědčený. Maminka na to byla pyšná, vždycky za mnou přišli nějaký lidi a říkali, kolik pak je tím Vědečku roku? A já jsem říkal, v unou 2 oky. A to mě pak 5 let vydrželo. A to už maminka zase tak pyšná nebyla. No a pak těch úrazů samozřejmě přibývalo, že jo. Dospěl jsem do stádia, kdy už jsem hrál fotbal a basketbal a už toho bylo víc, pak mě operovali meniskus a tady byl výborný doktor v Brně jeden, vynikající doktor, oni mě tam k němu vedli tenkrát, já jsem měl zaseknutý ten meniskus, nohu nenarovnáte, ani neohnete, bolí vás to strašně, otec mě tam vynesl, seděli jsme na chodbě, rozrazili se dveře, vyjel vozíček, na vozíčku ležel děda, takovej, tlačila to sestřička a vedle toho vozíku šel doktor, který měl takový velký chlupatý černý ruce a takhle s něma mával podél těla a najednou uprostřed chodby se zastavil, rozhlídnul se, vzal tomu dědkovi ruku a vorantl toho vozíku i zlomil. Ten děda udělal a omdlel. A můj otec říká, to je ten pan doktor, co tě bude operovat. Já jsem málem omdlel taky, že jo. A pokračovalo to dál, on mě vzal do ordinace a tam mě prohlížel, říkal, kouřil doutník a pil rum, jo. Úžasný doktor to byl. A říkal...
1: Říkáš meniskus?
0: Říkám, ano, meniskus. Vnitřní nebo vnější? Říkám, já nevím, tak si šáhneme. Šáhnul mě tam, já zařval. On řekl, neřvi hajzle, řvi do žíle. A
1: takhle mě léčil těma dle metodama a nebyl sám, že jo, tam byla i, on na to měl celou metodu vypracovanou, byl to skutečně perfektní doktor, za 14 dní jsem byl zdravý z té nemocnice, ale tam třeba přišla sestra, usmála se, přišla do pokoje a řekla, donutil na převaz. Já jsem si říkal, no převaz, no co to může být, jo. A tak mě naložili na vozík, odvezli mě a ona měla jeho metody v krvi, vzala ty nůžky, nasadila to, udělala. Já jsem zařvala, ona, nechte toho, přece nebudete řvát, že jo. A šli jsme na rehabilitaci a tam on měl jiný sestřičky. Zatímco ty sestřičky, co byly u něj, ty byly takový ty normální sestřičky, jak je všichni známe, tak ty rehabilitační sestry měly obrovský výstřihy a byly krásný. A my jsme tam chodili všichni takový ty zbídačili po těch operacích a neměli jsme svalstvo a oni nám zavěsili ty sestry 10 dekagramový závaží na nohu a řekli, zvedněte to. A já jsem dělal, já to nezvednu. No to nemyslíte vážně. To letělo nahoru. Ani nevím, čím jsem to zvedl.

tyranský rozmar paměti. Zpívat budem, zapomenem na lásku, smrt i prokletí.

Hodina té nejšumnější americké country přímo z Nashville. Noční country jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční country jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční country jam na Country Rádiu.

Zdraví vás Lucie z kapely Epidemie a moc ráda bych vás pozvala do Děhylova u Ostravy na Country Fontánu, která proběhne v sobotu 20. června. Těšíme se na vás, přijďte.

Byli jsme tam jen ona, on a já. A já si řekl, v báru se končí. Konec konců, zkusit se to dá. A tak jsem vstal a přisedl jsem si k ním. Objednal jsem další a sklenkou jsem si ťuknul nejdřív jen si. A pak

Už mi lásko není 30 let, už mi není ani 35, a že to moc krásná léta jsou, říkal jsem si,

0: bratí, pak snad porozumíš.
1: Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
2: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
1: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

0: Marilu.
1: Pam, pam. Přicházím odpovědět na další častou otázku, odpovídám i hned. Ano, 14 dní. Pardon, ale na otázku... Na otázku, jestli jsem byl na vojně. Ta vojna byla krátká, pak jsem nastupoval na vysokou školu, tam jsme měli 14 dní nejdřív povinnou vojnu. Já jsem za tu dobu pochopil, že to není pro mě a bohužel jsem byl tak těžce indisponován, že jsem dostal modrou knížku, ale o tom tady nechci mluvit. Já jsem za těch 14 dní zažil tolik, že bych mohl napsat knihu o vojně. Stal jsem se velitel čety, čili pode mnou už bylo asi takových 30 studentů, kteří si mohli chodit stěžovat svému nejbližšímu nadřízenému. Taky si přišli stěžovat třeba, že mají studený oběd. Já jsem to nevěděl, protože já jsem tam nejedl, mě tam nechutnalo. Já jsem se živil těma konzervama z army. Ale oni přišli, měli hovězí, tatarskou, brambory, opravdu studený. A já jsem teda musel si stěžovat dál. Vrazil jsem do kanceláře nejvyššího velitele, jsem se hlásil předpisově, vím to doteďka. Soudru, podplukovníku, velitel čety, student Novotný. Dovolte mi promluvit. Říká, co chcete, Novotný? Jsem řekl, mohl byste ochutnat náš oběd? On říká, proč bych to dělal? Já jsem říkal, protože je studený. Tak on neochutnal, on byl spravedlivý, jenom si sáhnul na brambory a na masíčka a už pochopil, že mám pravdu. Udělal přesně to, co jsem očekával. Spravedlivý chlap. Chytl ten talíř, vyrazil, já mu sotva stačil. Hnal se přes celý dvůr do té kuchyně. Postavil do haptáku celou kuchyň. A řval na ně non-stop 10 minut. A řval, a řval, a řval. A jak byl rozjetej, tak je seřval i za to, že ta tatarská omáčka je studená. My jsme tam měli takového malého svobodníka, on tak takhle malý možná nebyl. Napoleon typický. No a ten na nás řval, pochopitelně měl tam před sebou řadu studentů. To byl těžký boj, který nikdy nemohl vyhrát. A on mluvil takým divným jazykem, mluvil. To nebyla ani ostravština, ani polština, ani slovenština. Ten člověk musel žít někde v místě, kde se tyhle tři regiony protínají. Já to neumím ani napodobit, jak on mluvil. Ale on na nás řval, třeba nás postavil všechny do pozoru, celou tu velkou rotu a teď na nás řval. Teraz budeme cvičit plížení po rovné zemi. A teď z davu těch studentů se ozvalo, země je kulatá. A on se rozlužil a řekl, kdo to řeknul? Teď se ozvalo Koperník. A říkal, Koperník, dva kroky vpřed!

pokoje přiletěla papírová vlaštovka. To mám z toho, že v zimě větrám, tak se mi zved a dal jí do tepla záblají výškovka. Pak jsem si prohlíd její křídla jemně, proč asi přilétla a proč právě ke mně. Byla s ahoj na sobotu a byla na ní otištěná

co by létat snad raději nemělo. Někdo si vzpomněl, říkáte si, někdo na mě myslí, nebo je to zas jenom špás. Tak či tak, když přiletí vlaštovka,

tak jsem pálil archiv svých písniček. To se Roura styděla. A když mi zbyl poslední papír, hned jsem viděl, co s ním udělám.

co letí, na tom se vydělám. Mával jsem rukou z okna a ta vlaštovka doopravdy letěla. I když brala jí to na stranu, asi jí tížilo.

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha.

0: Hej, kam jedete?
1: Brodu.
0: Vemte mě kousek sebou.
1: Tak si sedněte. Yeah!

0: Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu. Country Rádio.
1: Dlouho jsem žil sám a neměl kam bych rukou sám, až jsem se stal z nenadání zaměstnancem drah. Po nocích a po nedělích šraňky stahuju,

0: pane vrchní! No tak je tady někdo?
1: Dopak nám to tady řve!
0: No dovolte, já že zvu.
1: Zvete, až nám v kuchyni nadskakou pukličky.
0: No dovolte, musím zavolat, když tady nikdo není. Já jsem tady host.
1: Jo, jenže my jsme slušný podnik, pane. My obsluhujeme jenom slušný hosty.
0: Ale jděte.
1: Jo.
0: A že tady nemáte ani nohu v celém lokále.
1: No, protože jsem všechny neslušný vyházel. Dostali držkovou a hybaj, hužu.
0: Je, vy máte držkovou?
1: Jo, tu mám porád u sebe, tadyhle.
0: Kde máte vrchního?
1: Vrchní šel domů teďka.
0: Teď v poledne?
1: Jo. On tenhle měsíc překročil v Tuzerech příjem, tak si dal padla, aby mu nekrátili penzi.
0: On je v penzi?
1: Jo, a má slušnou penzi. On je bývalý kominík.
0: Komeník?
1: Ano.
0: A dělá vrchního?
1: Jo, my bereme personál jenom z nejvyšších kruhů.
0: A vy sám jste taky jako...
1: Pochopitelně. Já jsem dělal průvodce cizinců na Gerlachovce.
0: Cizinců? Jo. To ovládáte jazyky?
1: No, ani ne, ono to nebylo zapotřebí. On tam nikdy žádný cizinec nepřišel. Ono se tam musí pěšky totiž, víte?
0: No, a jakou funkci máte tady?
1: No tak teď tady momentálně zastupu vrchního.
0: Co? Vy vrchního?
1: Ano.
0: A víte, že na to nevypadáte?
1: A, pardon, já jsem si zapomněl vzít ubrousek, promiňte, tak?
0: Fuj, jděte si, tohle je ubrousek, jděte s tím pryč.
1: No, pochop.
0: Ale dovolte, když jsou lítají nějaký chlupy.
1: No samozřejmě, když jsem tady jednomu servíroval chlupatý knedlíky.
0: Ale jděte.
1: Před chvilkou ho odvezli.
0: No, tak ty si teda nedám.
1: Pochopitelně, já bych ji vám ani nedal. Ty máme jenom pro cizince.
0: A. Tak máte jídelní lístek?
1: Na co? Já ty blafy umím nazbavnět. Tak na co byste tak měl chuť?
0: No tak jsme tady na horách, tak bych si dal tak srnčí na víně.
1: Srnčí na víně, no. Byste si dal?
0: No.
1: Jo, já taky.
0: No tak.
1: No jo, ale kde dneska ukradnete psa?
0: Je.
1: Každý si tu potvoru hlídá.

0: Dejte si, jděte s tím pryč a dejte mi něco jíst. Já jsem tak vyhladovělej, že se za mnou lidi ohlíželi.
1: A to dělá ten váš obličej.
0: Jak to obličej?
1: Vy jste strašně podobné jednomu, co tady vykrádá chaty.
0: No, dovolte.
1: Ale ten byl mladší.
0: No tak.
1: A šikovnější.
0: No.
1: Vy byste se do takový chaty ani nedostal, jak tak na vás koukám. To byste si musel pozvat moji starou, víte?
0: No.
1: Ta by vám ji rozsedla a vy byste ji potom jenom vypaběrkoval. Pokažte, no jo, ten zloděj byl mladší.
0: No vidíte.
1: Ovšem zločin, ten vypíše svoje rysy i do mladý tváře. Takže nakonec vypadá jako ta vaše.
0: Prosím vás, netrapte mě a dejte mě něco jíst.
1: Jo, a máte vůbec na to?
0: No samozřejmě.
1: Jo.
0: Teď já vykrádám chaty.
1: Co to?
0: No vykrádám chaty.
1: Vážně?
0: No jo.
1: Vážně?
0: No chaty vykrádám.
1: Pochopitelně.
0: Pochopitelně.
1: A tak promiňte, prosím, promiňte, tedy to je něco jiného. My se do soukromých záležitostí našich hostů nepleteme, prosím.
0: No.
1: Ražte se tázat.
0: No tak sláva, tak mi udějte řízeček, ale aby byl ňam, ňam.
1: Tak bohužel řízeček ňam, ňam bychom neměli.
0: Ne.
1: Ale měli bychom tam hrášek.
0: No tak. Tak budete ten hrášek, jo?
1: Chtěl byste ten hrášek?
0: No hrášek!
1: Jo?
0: Ten jaký to má?
1: Ano. Pane prášek, jednou hrášek!
0: No počkejte, určitě vás neslyšel.
1: Ono pochopitelně, on má totiž zafačovanou hlavu.
0: No, proč?
1: On každou chvilku v kuchyni uklouzne po bifteku. Včera se praštil ocapouch a padnul hlavou do ovaru.
0: Je. A co se mu stalo?
1: Nic, my jsme ho naštěstí včas rozeznali.
0: Jo.
1: Takže jsme ho neservírovali.
0: No tak dobře.
1: Tak ten prášek, hrášek, jo?
0: No hrášek.
1: Pane prášek, jednou hrášek.
0: Podívejte se, neřvete tady a jděte mu to říct do kuchyně, ano?
1: Depak tam já nesmím, my se spolu hněváme, víte? Já mu totiž chodím za ženou.
0: Jo. Za jeho ženou.
1: No jo, tady široko daleko nenajdete ženskou.
0: A co vaše paní?
1: A to je jenom široko. Tak ten hrášek, jo?
0: Hrášek.
1: Rozmyslete si to.
0: Hrášek.
1: Tak chcete vánoční gulá?
0: Ne, hrášek.
1: Ale prášek, jednou hrášek.
0: No určitě vás neslyšel.
1: Ale on by slyšel potvora, ale když on tam není.
0: Jak to, že tam není?
1: Není, no, to víte, je poledne, tak šel někam na oběd. Pojďte, půjdem za ním. Pojďte.
0: Zavrň.
2: Hello.
3: Hello, Loretta.
2: Darling, I knew it was you.
3: Loretta, there's something I've just got to tell you.
2: Oh, please, tell me what to do.
3: And I don't really know how to say this, but I want to...

narazím na místa, kde stačí prachy zvednout. Jenže mý cesty byly jen šňůrou mizerných štací, dál už mě hledat nebaví, a tak se teda vracím. V prvních dvou dnech mi zastavil, koho jsem stopoval. Doma bych mohl být do týdne, kdyby to tak šlo dál. Až když mě poslední stop nechal u pustý křižovatky, poznal jsem, že to přece jenom nebude tak hladký. Noc byla hustá jako z asfaltu a v jednom kuse lilo, až za pár hodin přece jen se nad kopcem zazářilo. Zabrzdil jako o život, až mě to málem do příkopu smetlo a z otevřený kabiny vyplulo nádherný lidský teplo. Za volantem dřepěl obrovský až neskutečný chlap a tím, že mě nerozmačkal, když po mý ruce chňap. Říkej mi Charlie, zamručil, aniž by oči zvedl, a moje kára jmenuje se Phantom 305. Připadalo mi to podivný, proč jeho trak má takovýhle jméno. A on na to, že neví sám, a pokud ví, tak jenom, že jeho kára pokaždý všechny ostatní smetla. Nikdo z ní nikdy nespatřil víc než zadní světla. A tak jsme spolu keceli a chvástali se o 106, až najednou se kousek před náma vynořil ze tmy motorist. A Charlie řekl, tak šéfe, končím tamhle u toho rozcestí. Těch pár kroků už dojdeš sám, tady máš dolar pro štěstí. Všechny tam v baru pozdravuj a dej si panáka na mý zdraví, ať připíšou ho na futro k dluhům, co má tam Charlie. A pak se v dálce vytratil, jak s ránem a každej sen. Noc byla ještě k zalknutí, ale začínal už den. Šel jsem přímo k pultu a když se mě barman ptal, co si dám, řekl jsem panáka, Charlie mi na něj dal. V té chvíli všichni stichli, že slyšel jsem jen vlastní dech, jako kdyby jsem zubatá scházela po schodech. To nečekaný zděšení jsem nedokázal skrýt, ale barman mi podal sklenice a řekl jen klid a nech to bejt. Čas od času sem přijde někdo s tím, že ho jsem poslal Charlie a že mu pití zaplatil. Víš, je to snad už 10 let, ten čas tak hrozně letí. Právě tam, kde tě vysadil, stál autobus plný dětí. Charlie to pružil jako obvykle pořádně přes 100 mil. A když autobus uviděl, nebyl čas, aby zastavil. Strh volant a brzdy skřípaly, jako když se strhne bouře. A pak se z lesa vyvalil ohnivej oblak kouře. U toho rozcestí, jak říkám, je to tak 10 let, tam skončili svý toulání Charlie a Phantom 305. A od té doby pokaždý, když se tady kránu stopar zastaví, přesně to, jako dneska ty nám tady vypráví. Tak dej si ještě do druhý a ten dolar vem si zpět. U nás neplatí ten, koho vezli Charlie a Phantom 305.

0: proklínám věk svůj.
1: I ranní vstávání může být příjemné s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Každý všední den od 6 do 10.

srdce bolaví. Až jednou potkám tvůj pramen, budu pít na zdraví.

léta, potom se budeme toulat v nejhezčí obětí, až příběh tý naší lásky se do světa rozletí.

hlásí jeho jméno a tribuny vstávají. Tam teď nesmíš, uzavřeno, přesto všichni čekají. Pojedou, pojedou. Tvoje stopky v trávě leží a tak s Bohem zašeptej. Vteřiny si dále běží, ale ty už nečekají.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio.

vyslechnou se všech nejlepší kapelou svou, kam mě ptáci povedou.

víkendové večery na Country rádiu. Pátek v rytmu šumné country, sobotní potlach s tremskou písní a nedělní folkmeny. Každý víkend od 8 hodiny večerní.

Ahoj kamarádi, tady je zde nás Řešťál celý z nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Vřešťál 70. Můžete si u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Letošní jarní mrazíky, sucho i přívalové srážky místy způsobily škody pěstitelům zeleniny. Chladné počasí poškodilo například rané brambory a zelí. Nedostatek vláhy zase cibuli nebo košťáloviny. A ještě dodám, že naši zemědělci pěstují zeleninu na zhruba 11 tisících hektarech. Evropská unie připravuje zpřísnění pravidel technických kontrol. Chce se rovněž více věnovat absolvování svolávacích akcí, přísnějšímu měření emisí, funkčnosti asistenčních systémů a zabývat se hodlá i elektromobily. Návrh se zabývá i dohledem nad skutečným stavem ujetých kilometrů. Známý kuchař Sapík prý chce končit. Podrobnosti má Luboš Dvořák.
2: Kuchařská televizní hvězda Jaroslav Sapík chce řemeslo i se svojí restaurací pověsit na hřebík. Vyhlášenou obec Klokočná mezi Říčany a Ladovými Hrusicemi znali všichni prezidenti. Jedli u něho významní umělci. Rozhodnutí po více než 30 letech má logický důvod, a to věk a zdraví. Chce si prý stáří užít, a tak hledá nájemce. Luboš Dvořák, Říčany.
1: Na téma léto, prázdniny a tábory teď Luděk Savana Urbánek.
3: Léto se blíží a rodiče už vyhlížejí místa, kam umístí svoje děti na prázdniny. Jednou z možností je příměstský tábor, který každoročně pořádá Veslařský klub Lodní sporty Brno na Rakovecké 30. Děti si zde užijí léto na brněnské přehradě i na souši. Samozřejmostí je zde dohled zkušených trenérů. Důraz je kladen na bezpečnost a individuální přístup. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Čtvrtý zápas na světovém šampionátu ve Švýcarsku dnes odehrají čeští hokejisté. Sledovat ho bude i náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
4: Češi mají po třech zápasech ve skupině 7 bodů a po skalpu silných Švédů čeká výběr Radima Rulíka papírově slabší soupeř. Od 16:20 změříme síly s Itálií, která je zatím bez bodu. S Itálií česká reprezentace nikdy neprohrála a vítězství by znamenalo další krok směrem ke čtvrtfinále.
1: Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Krásný, dramaticky vypjatý konec té předcházející písně s názvem Modrý měsíc. Ano, tak ten nádherný zpěv patřil Honzovi Jančurovi, se kterým se mimo jiné můžete potkat, tuším, že na pražské Country Fontáně.
1: Ano.
0: K tomu se určitě ještě dostaneme, ale co je pro nás podstatné, že s Kačkou a s Váďou, tedy se mnou, se můžete alespoň tím hlasovým projevem setkat už v tuto chvíli v 6 hodin a 6 minut ve vysílání Country Rádia.
1: No tak jsme se teď potkali, tak snad jste rádi, snad máte radost a snad se od nás taky něco dobrého dozvíte. Co?
0: No určitě těch informací bude celá řada, samozřejmě nakousneme počasí a v této hodině také někoho z vás budeme probouzet, ten se doví, že na něj někdo myslí.
1: Jo.
0: Ten dotyčný probouzený.
1: Jak, jako si to rozumí?
0: No v rámci toho přání, které tady je.
1: Tak samozřejmě záleží na tom, jak budete moc držet palce, jestli se dovoláme. To je samozřejmě další otázka. Před námi muzika, dáme si Gentlemany, naši mámu, dáme si i Věru Martinovou, která mimochodem bude spolu s panem Klusem, hostem v páteční vysílání Milana Šmita. Tak si to nenechte ujít, bude to moc krásné povídání, už se na vás všichni těší.
0: No a pak, když patříte mezi příznivce ledního hokeje, tak si určitě dnes v 16 hodin na 20 minut nenechejte ujít utkání v ledním hokeji, kdy budeme hrát s Itálií. Údajně je to slabší soupeř, takže uvidíme, jestli do toho čtvrtfinále, jak to tam bude nebo nebude.
1: Tak, dobré.

0: 6 hodin a 13 minut posloucháte Country Radio, tak pozor si dávejte na D1 ve směru na Brno z Prahy. Na 15. kilometru stojí kamion, blokuje tam stoupací pruh, tak má asi nějaký defekt, tak počítejte s tím, že v tomto úseku budete muset malinko zvolnit.
1: Co se týká počasí, tak má krásně takovou jako postupující tendenci k těm vyšším teplotám, protože dnes bude o něco tepleji, než tomu bylo včera. Teploty by přes den měly dosáhnout až 23. Teď po ránu napříč celém území České republiky dosahují maxima 10 stupňů. Čekáme oblačno. No a bližší informace o počasí, ty si řekneme za chviličku.
0: Jen co si pustíme písničku Dáma při těle.
1: Ano. Sklony

0: Jak bylo, je a bude.
1: Tak se hned z kraje podíváme na to, kdy pak nám vyšlo sluníčko. Teď je krátce po 6:45 a sluníčko už je na obloze nějaký ten čas, ne nějaký ten pátek, no to asi ano,
2: to taky,
1: ale to taky. Ale samozřejmě dneska nám vyšlo 8 minut po hodině páté a zapadat nám bude ve 20 hodin a 46 minut.
2: No a jak to vypadalo napříč historii s rekordními teplotami z Klementýna? V roce 1876 bylo nejchladněji minus 0,7 stupňů Celsia naměřili meteorologové. Pro změnu ta sedmička nám tady zůstává v rámci tropických teplot, protože v roce 2022 bylo 30,7 stupňů Celsia. Jenom když to čtu, tak už se zapotím. Tak jak to vypadá napříč České republiky? Já vím, jasně.
1: Tak jdeme se podívat konkrétně na to počasí. Ty jsi říkal, že teploty jsou kolem 10 ano, stupňů, max. Ale to je samozřejmě jakoby průměr. Jo? Jinak samozřejmě jsou místa, kde těch 10 stupňů rozhodně tady vůbec není. A to jsou třeba jižní Čechy, tam jsou třeba tam je kolem 2-4 stupňů Celsia. Prostě dávejte si pozor na to, že venku ještě úplně není to ideální počasí, ke kterému se dostaneme v průběhu dne, tedy k těm zhruba 23 stupňům. Teploty se pohybují tedy od těch 2 až do skoro 11.
2: Ano, tak my už jsme to zmínili několikrát, 18 až 23 stupňů Celsia, krásné, dalo by se říci téměř letní počasí, v 1000 metrech na horách kolem 14. Ovšem můžeme očekávat oblačno až polojasno. Zpočátku se objeví i déšť lokálně na západu Čech.
1: No ale zatím takhle nádherně, už takhle brzy ráno svítí sluníčko a to si myslím, že
2: paráda.
1: Je naprosto ideální probuzení. Při čtvrtku nás čeká stále možnost lokálních přehánek nebo i bouřek, čekáme oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno. Nejvyšší denní teploty úplně stejné jako dnes, 18 až 23.
2: No a jedna z těch univerzálních pranostik na měsíc květen.
1: Tak řekni klidně i březnovou.
2: Ne, protože já tady čtu, hele, jedna z pranostik. Suchý březen, mokrý máj, bude humno jako ráj, jo? Takže ten březen mě tady zmátnul.
1: No, dáme si i nějakou březnovou.
2: Nedáme si březnovou, dáme si ještě jednu, kterou tady máme z těch univerzálních.
1: Jestli v máji neprší, červen to dovrší.
2: Ano, teď už texmeni a pochod amerických armád. Námořníků.
1: Tak koho?
2: Pochod amerických námořníků.
1: Vláďa si nasadí brýle, nebo si je půjde vyčistit.
2: Vyčistit.
1: Do nějakého ultrazvuku. Přesně. Tak přejeme vám pěkné dobré ráno, hezké vstávání při středě 20. května.

0: zase bude líp.
1: S Country rádiem na cestách.
2: Posloucháte Country Radio i teď krátce před 6:30. Pro vás máme informace z dopravy. Začínáme výlukami vlaků platnými na trasách Radnice, Chrášť u Plzně, Olomouc, Šternberg, Hanušovice, Jeseník a nebo Nýřany, Stot. Jde o takové ty poludenní vlakové výluky, které bohužel budou platit až do 16. hodiny. Co se děje na silnicích, je to víme. Stále platí upozornění z D1 ve směru Praha-Brno. Na 15. kilometru nám stojí kamion a blokuje tam jeden jízdní pruh. Pozor, je to ve stoupacím pruhu. Tak samozřejmě tam budete malinko možná zaskočení, ale pokud nás dobře posloucháte, tak asi ne. Na D1 na 229. kilometru ve směru na Ostravu, i tam se bouralo a komplikaci čekejte i v Opavě v ulici Vodní. Přejeme vám šťastnou cestu a hezké ráno.
3: Country Radio.
4: Usárna je zabalená, kanatky vyleštěné a ve felíně zásoba něčeho ostřejšího. Tak můžeme vyrazit.
5: Zhůj na osadu!
6: Jeden pro náladu, tam v teple báru, od ďábla páru ve stánu budem mít.
4: Na Country Rádiu nás totiž čeká víkend plný té správné romantiky a trampské muziky.
7: Osado, osado.
4: Tak ahoj, kamarádi!
7: Všichni s

0: Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Jesenická radnice zavede chytrou evidenci veřejného osvětlení. Přibližně 2400 sloupů dostane své číslo a vlastní trvalý identifikační štítek s QR kódem, který usnadní jejich přesné určení přihlášení poruch nebo poškození. Lidé v příměstských částech Frýdku Místku mají poslední možnost získat od města dotaci na kanalizační přípojky. Ve Skalici, Lisůvkách nebo Chlebovicích je kanalizace zkolaudovaná od roku 2023. Přes 500 domácností se ale stále nepřipojilo a hrozí jim, že si budou muset vše zaplatit sami. Češi opět berou útokem nákupy v polském příhraničí. Nakupují potraviny i oblečení a tankují levnější pohonné hmoty. Benzín v Polsku stojí asi 37 korun a nafta necelých 40. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude oblačno až polojasno, postupně místy občasný déšť nebo přehánky. Teploty vystoupí na příjemných 18 až 23 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Dneska je v kalendáři Zbyšek, což je jméno, které má slovanský původ a je oblíbené zejména v Polsku. Vzniklo ze jmen Zbyhněv a Zbyslav a jeho výklad není prostě tak jednoznačný, jako to bývá u jiných jmen. Tento výklad bývá spojován také se slovem hněv anebo rozčilený, jo? Což je takové zvláštní, ale Zbyšek by měl být prostě i dneska, když má svůj svátek, prostě pěkně naštvaný.
2: Tak věříme, že všichni Zbyškové jsou v klidu. Navíc v očekávání nejrůznějších dárků a věřím, že těm více než 7800 nositelům tohoto jména nějaký pěkný dárek přistane.
1: No, třeba se mu nebude líbit a bude se zlobit.
2: Dostane
1: svému jménu. Tak dneska také slaví Hvězdoslav a Hvězdoslava. Mm-hmm.
2: Máme Světový den meteorologie. Meteorologie, to všichni dobře víme, poskytuje základ pro rozhodování založené na datech a rozvoji politiky v oblasti udržitelnosti, což je velmi důležité samozřejmě.
1: No tak aspoň víme prostě, jak to bude, že víme do budoucna, můžeme si to trošku jako plánovat, i když jako ne vždycky to vychází samozřejmě.
2: No, musím pochválit meteorologii, protože jako informace, když se čerpají čerstvé, tak jsou opravdu velmi přesné.
1: No tak samozřejmě z rána je to vždycky jako jasnější.
2: Ano.
1: Tak ty dlouhodobější předpovědi, a to je samozřejmě nijak nehaníme, ty dlouhodobější předpovědi vlastně nejsou vždycky tak přesné. No ale za to oni nemůžou. Dělají, co mohou. Světový den včel, tak to je taky dnešní den, ten 20. květnový. Mm-hmm. Je to v den narozenin Antona Janši, což byl krňanský včelař a malíř, který je považován za jednoho ze zakladatelů moderního včelařství.
2: No a smyslem Světového dne včely upozornit na důležitost včel a dalších opylovačů pro ekosystém.
1: No, tak kde jsou další opylovači?
2: No, jakýkoliv hmyz, čmeláčci, vosy také opilují, mouchy, že jo, všechno, co lítá, bzučí, tak v podstatě a usedne na květ a létá sem a tam z květu na květ, tak opiluje.
1: No, taková moucha, veď, když opiluje, co? Ta se dá z čeho na let, co?
2: Ano, přesně tak.
1: Tak to nemusí možná, ne? Co?
2: Zdravíme ještě na Slovensko, tam slaví Bernard.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Tak se pojďme podívat na silnice, a to přesně ve 6:45. Máme tu hlášen problém, který se nám vysvětlil na D8 z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Doxy. Je překážka na vozovce, nějaký řidič tady tlačí porouchané auto. Dávejte si na to pozor, je to na 38,5 kilometru.
1: Tlačí sám?
0: Nevím, víme, že to auto je tlačeno. Kolik jich to auto tlačí, to je otázka.
1: Kdo řídí?
0: Asi nikdo. Zašprajcoval si volant nějakou tyčí a jede rovně, takže pokud teda tam není nějaká zatáčka prudká.
1: Tak dobře, tak to jsme malinko zlehčili, tuhletu situaci, ano. Která není úplně samozřejmě legrační. Dobře, jdeme zpět k nějakým pragmatičtějším věcem, a sice k teplotám. Ta vůbec nejnižší teplota je teďka na Horské Kvildě, tam mají -3 stupně Celsia, což je razantní rozdíl oproti té nejvyšší, protože tu měříme v Praze v Klementinu kolem 17 stupňů Celsia a ty teploty dneska by se měly vyšplhat ještě více než na 17 stupňů, ale až na nějakých 23.
0: No a když jsme u toho počasí, tak nevím, jestli se dnes dočkáme nějaké duhy, ale určitě nebude chybět v rámci písničky, která se jmenuje, dalo by se říci, téměř stejně, Duhové znamení ve vysílání Country Rádia.
1: Zpívají Fešáci, Erika Horká a Miloš Slezák. Přejeme vám pěkné ráno, hezkou středu.

0: Probuzení na Country Rádiu.
1: No je tady ten správný čas, abychom někoho z vás probudili. Telefonní číslo je připraveno, no a samozřejmě my doufáme, jak říkala Kačenka před chvílí, že budeme držet palce, aby nám to dotyčný probouzení zvednul. Je tady krásné vyznání Veronice od její kamarádky.
2: Tak čím víc palců držíme, tím větší šance na úspěch je.
1: Tak my věříme, že to zhodnocení těch palců, které mě už třeba zmodrali, bude naplněno. Je to tak.
2: Dobré ráno, tady je Country Radio.
1: Haló?
3: Dobré ráno, Veroniko.
2: Veroniko, my jsme vás probudili.
3: Ano.
2: Ano, to je správné, To se nám podařila správná věc, nebojte se, i vy za chvilku budete velmi šťastná, že jste takhle probuzena. My tady pro vás máme jedno krásné přání od Bronislavy.
3: Jejda, děkuji.
2: No, ale hned jste pookřála, že? Teď čekáte, co bude. No, zanechala tady pro vás nádherné přáníčko. Je tady hodně informací o tom, jaké je vaše přátelství. A taky vybrala jednu krásnou písničku, kterou vás chce nechat probudit u nás na Country Rádiu. Tak dobře poslouchejte.
1: Ano, ona o vás strašně hezky píše a píše, že jste se spřátelili na vysoké škole a že jste její srdcová kamarádka. Přesto, že naše začátky byly rozporuplné, obě jsme lvice, stali se z nás nejlepší kamarádky.
2: No a teď to přijde, jo? Teď se na to připravte.
1: Ano.
2: Mám je moc ráda a přeji i ostatním posluchačům, aby takovou kamarádku našli. Přeji jim i krásné ráno a úspěšný den. No a pokud to bude možné, máme vám zahrát Doňu Broňu od Los Brňos.
3: No, moc krát děkuju, úplně jsem dojatá, ani nevím, co pořádně mám říct. Děkuju Broni a děkuju rádiu.
1: Nemáte vůbec za co, řekla jste to tím, že jste dojatá, myslím, že tahle ta věta obsahuje úplně všechno. Tak je krásné, že se máte rádi, milé kamarádky, ať vám to takhle dlouho vydrží.
3: Děkuju, krásný den.
2: Hezký den i vám, tak naslyšenou.

0: Robert Křesťan, poutníci a jejich panenka. Za 2 minuty už bude 7. hodina raní, tak přejeme hezké ráno.
1: No a samozřejmě těšíme se na vaši přízeň a poslech nás dvou, Kačky a Vládi, zase v hodině příští. Samozřejmě nebude chybět ani muzika, ku příkladu Indian Banjo v podání Michala Tučného.
0: Hned po zprávách a počasí.
2: Country počasí.
3: Dnes bude oblačná až polojasná obloha, postupně místy občasný déšť nebo přehaňky. Teploty 18 až 23 stupňů Celsia.
2: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro 3x kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
4: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, Zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
5: Auto myjete pravidelně, ale co váš dům? Aquacare se postará o čištění a impregnaci střech, fasád i dlažeb a váš dům bude zase jako nový. Spočítejte si kalkulaci zdarma na aquacare.cz.
6: Až se to u nás jednou stane. Elektřina nešla první den, policie druhý. Třetí den už mizeli lidé. Myslíte, že se to stát nemůže? Běsná zem. Nový český postapokalyptický román.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Začneme trochou nostalgie. Historický motorový vůz přezdívaný Hydra v pátek poprvé vyjede na nostalgickou jízdu po unikátní ozubnicové trati Stanvaldu do Kořenova na Jablonecku. Motorový vůz z roku 1969 bude mít původní nátěr s červenou spodní částí, krémovým vrškem a červenými pruhy. Trať Stanvaldu do Kořenova je nejstrmější železnicí v České republice a jednou z posledních normálně rozchodných ozubnicových železnic v Evropě. Vlaky po ní jezdí od 30. června roku 1902. Teď něco pro šoféry. Vláda tento týden podpořila návrh Senátu, aby jednodenní dálniční známka platila 24 hodin od zakoupení, ne do půlnoci daného dne. Návrh teď posoudí sněmovna. Jen připomenu, že jednodenní elektronická dálniční známka letos pro osobní vozidla se standardním palivem stojí 230 korun, desetidenní 300, 30denní 480 a roční 2570 korun. Co je nového ve Špindlu, to zjistil Luboš Dvořák.
2: Krkonošský rezort Špindl má po zimě novou atrakci. Vodní nádrž Labská u Špindlerova mlýna se vypouští kvůli plánované těžbě sedimentů, které se do ní nahrnuly po povodních před 2 lety. Cílem prací plánovaných do letošního září je úplná obnova protipovodňové funkce vodního díla, kterou už plní 120 let. Luboš Dvořák, Krkonoše.
1: V Brně bude nové náměstí. Blíže Luděk Savana Urbánek.
3: Na České ulici v Brně vznikne za 2 roky nové malé náměstí, v němž bude umístěné umělecké dílo s vodním prvkem. Fungovat má také jako pítko. O jeho podobě rozhodne dvoufázová soutěž. Oznámilo to tiskové oddělení magistrátu. Nový prostor před domem konvalérie má vyjít na 9,5 milionu korun. Luděk Savana Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Máme tu hokejový přestup. Hokejový útočník Jakub Brabenec se po 5 letech v Zámoří vrací do extraligového Brna. Jen připomenu, že 22-letý odchovanec Komety se poslední 3 sezony neúspěšně snažil prosadit do kádru Vegas Golden Knights v NHL. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.
4: Country.

0: Michal Tučný a Indian Benjo, tak to je muzika, která dozněla v 7 hodin a 6 minut. Máme středu 20. května a to je takový celkem jako zásadní den, myslím si, že pro mnoho lidí, nebo možná celý zásadní týden, zejména pro takové ty studenty, kteří ukončují své středoškolské studium a ukončují ho právě tento týden, a to závěrečnou zkouškou z maturity. Tak teď jsou ty ústní, to si myslím, že jsou ty vůbec nejnáročnější chvíle, nejenom pro ty školáky, ale pro celé rodiny, jo, protože teď se prostě takzvaně láme chleba a uvidíme, jak to všechno dopadne, držíme palce.
1: No samozřejmě, že to dopadne dobře a doufujeme, že vám k tomu přijde od třeba i muzika, kterou vám v této hodině mimo jiné nabízíme. A nebude to jenom muzika, podíváme se také do historie, nebudou chybět ani data v datech.
0: Určitě, tak za malý okamžik se slyšíme nejen s informacemi o podrobnějším počasí pro dnešní den, ale samozřejmě i s informacemi, které souvisí s tou historií. A to si myslím, že tam bude spoustu zajímavých témat, která třeba můžete možná využít, jo, i u té maturity, tak ještě nás chvilku poslouchejte.
1: Dobře, teď už Jaroslav Samson Lenk, písnička krásná, romantická, jmenuje se Trávou.
0: Dobré ráno.

0: Ve stručnosti doprava, ve stručnosti počasí. Tak když jsem nakousl tu dopravu, tak se pojďme podívat na D5 ve směru do Rozvadova z Prahy. Na sjezdu na Domažlice na 89. kilometru leží na silnici nějaké kovové zarážky, tak v tomto místě přibrzděte, dávejte si na to pozor. 80. kilometr, 89. na Domažlice.
1: Tak teploty se nám pomaličku, ale jistě zvedají, už jsou kolem 10 stupňů, to se týká prakticky celé České republiky, někde samozřejmě více, někde méně, tak ten průměr je ale kolem 10 a dneska by teploty měly vystoupat až na 23 stupňů Celsia, tak si myslím, že byste se už takhle po ránu mohli obleknout trochu více na lehko.
0: No a jestli budete chtít, tak se s námi a s Ivanem Mládkem můžete vypravit do restaurace u Přívozu.
1: No takhle před prací.
0: No proč ne dát si něco teplejšího na zahřátí? Groček nebo kafe nebo co? Čaj.

0: Data v datech a neb významné události dnešního dne.
1: A z restauračního zařízení rovnou do historie. Psal se 20. květen a co všechno se toho dne událo, nejenom v Čechách, ale samozřejmě i ve světě, řekneme si právě teď. No a když jsme trošku nastínili ty země české, tak se podíváme do roku 1422, kdy Pražané začali obléhat hrad Karlštejn, nejmocnější oporu nepřátel husitů v blízkosti Prahy.
2: Mrkneme se na narozky, ty by dneska slavila Jitka Lucemburská. No, to už by byly ale nějaké asi sedmisté narozeniny, protože se narodila roku 1315, šlo o dceru českého krále Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny.
1: No a nobidovější historické data nám sdělují, že v roce 1956 se narodil Tomáš Šmíd. Na žebříčku ATP ve dvouhře byl nejvýše na 11. místě, no a ve čtyřhře tak na místě prvním. Samozřejmě víte, že se jedná o skvělého tenistu.
2: 44. narozeniny dnes slaví fotbalový brankář Petr Čech. Šlo samozřejmě o českého bývalého fotbalového brankáře. Až do roku 22 působil ve vedení anglického klubu Chelsea jako poradce sportovního technického úseku.
1: No a dostáváme se do světa v rámci úmrtí. V roce 1506 zemřel italský mořeplavec, objevitel Ameriky Krištof Kolumbus.
2: No a pak tady máme rok 2012, tehdy nás opustil britský zpěvák, člen skupiny Bee Gees, Robin Gibb.
1: No a teďka do automobilového sportu. V roce 2019 zemřel rakouský pilot Formule 1 Niki Lauda. Všichni dobře víme, že se jednalo o trojnásobného mistra světa z let 1975, 1977 a 1984.
2: Tolik dnešní data v datech, přejeme pěknou středu.

Ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Jarek Nohavica a jeho Těšínská dozněla 5 minut před 7:30. Tak co se týče dopravy, tak informace úplně podrobné a aktuální pro vás budeme mít za malý okamžik. Ale teď myslím, že by se hodila jedna trošku negativnější a jedna pozitivní zpráva, aby jsme to vyvážili.
2: Tak čím začneme?
1: Začneme tou negativní, aby jsme skončili pozitivně.
2: Jo? Taková
1: jako mírně negativní, ale jenom vlastně začíná negativně, taky skončí pozitivně, že vlastně nám 18. května začala taková přestavba dvou nadjezdů nad Pražským okruhem. Tam se zbourají původní mosty a místo nich vzniknou nové. Jsou to takové nutné práce k tomu, aby se mohl rozšířit Pražský okruh mezi D1 a D5 na 6 jízdních pruhů. Takže tam samozřejmě očekáváme nějaké komplikace a tedy výraznější kolony než dosud.
2: Ano,
1: jako.
2: Ano.
1: Ale až to bude hotové, tak to zase bude dobré. Co máš ty dobrého,
2: Vládě? No, já mám jednu pozitivní, pokud byste si chtěli nějak jako zvýšit takový ten rychlostní kredit na 150 km v hodině a cítit se třeba mnohdy wow, jako Niki Lauda, tak na D3 je takový jako pilotní program, je tu prodloužení tohoto pilotního provozu v rámci zvýšené povolené rychlosti. A teď pozor, na 150 km v hodině a je to mezi 84. a 131. kilometrem, takže jet 150 už pro mnohé z vás, kteří byste si rádi vyzkoušeli rychlejší jízdu, je to informace pozitivní.
1: Ano, tak ono se tam teďka mohlo jezdit nějakou dobu, ale samozřejmě kvůli tomu, že byla zima, tak to tam bylo nějakým způsobem omezeno. Ale bude to prodlouženo až do konce roku, takže 150 tam to můžete prostě rozpálit, protože tam je to pěkná rovinka a je to tam velmi přehledné. Tak pokud byste se chtěli trošku více projet a trošku šlapnout tomu vašemu plechovému miláčkovi na krk, tak můžete na D3.
2: Ale nezapomeňte, že to je opravdu D3, abyste to neskoušeli. No třeba na D1 se to nepůjde, že jo? Tam je neustále stojíte v nějaké koloně.
1: Tam si myslím, že je celkem jedno, jako kolik je tam nastavena ta rychlost.
2: Tak jo, Pacific rybářská výprava, za chviličku už podrobnější informace z dopravy.
1: No a to už bude úplně aktuální, tam vám povíme samozřejmě, kde to trošku vázne a kterým úsekům je lepší se po ráno vyhnout.
2: Tak, šťastnou cestu každopádně.
1: Přejeme pěkné ráno.
3: Jednou plácně přes rameno Johnny zvanej knecht.
4: Mám pro tebe hochu v pácu moc fajnovej kšeft.

by pak slaný vítr jeho tělo smet. Máme velryb plný zuby, na to vezmi

0: S Country rádiem na cestách.
1: Přesně o 7:30 si osvětlíme, jak to vypadá na vlakových kolejích mezi Hanušovicemi a Jeseníkem. Ne úplně ideálně, ale zase nejezdí tam vlaky, tak samozřejmě záleží, co je pro koho ideální, ale pokud se chcete svést do Jeseníku, tak vězte, že budete muset jet autobusem. Stejně tak na trase Nýřany, Stot, Skuteč, Polička, Veselí nad Lužnicí, Třeboně a nebo Kroměříž z Borovice. Platí tam polodenní vlakové výluky. Další informace ze silnic: D8 mezi 18. a 18.5 kilometrem ve směru na Ústí nad Labem se začala tvořit kolona vozidel, a to v důsledku havárie osobního a nákladního vozu. Bouralo se i v Havlíčkově Brodě, v ulici Bekovského a také v Praze na ulici Milady Horákově. V sobě tam jsou dva osobní vozy. Je to na úrovni Davidského tunelu. Tolik tedy doprava na Country rádiu. Dáme si zprávy, počasí a potom už nějakou muziku. Máte rádi Spiritual Quintet? Dočkáte se ho.
2: Country rádio.
3: To je, panečku, provoz. A těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznat?
0: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz.
4: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač Country rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
5: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny Country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.
6: Country rádio.
7: Za horizont slunce v krvi zapadá. Bouře vztekle na Nevadu dopadá. Sosny jsou kolem cesty všude sťaty. Kauboj má polámaný všecky hráty. Zbude z něj kostí hromada.
5: Jeho romantiku starého dobrého divokého západu tu máme už navždycky hluboko pod.

Ty časy nebezpečně rychlých pistolníků, drsných honáků skotu, krásných žen, mnohdy nevázaných mravů a šerifů. Šerifů, kteří hájí zákon, ať už je jakýkoliv.

0: a Country Rádio samo sebou.
1: Country Rádio.
0: Country Rádio. Krátké zprávy v půl.
2: Hezké ráno. Novou sportovní halu budou mít od jara příštího roku lidé v Oseku nad Bečvou. Investice vyjde na 122 milionů korun. Sokolům se na ně podařilo získat dotace z Národní sportovní agentury od obce a Olomouckého kraje. Myslivci začali v Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku snižovat populaci nutrií. Město získalo povolení k jejich regulaci, protože přemnožení hlodavci poškozují hráze řeky Olšavy. Zároveň můžou být rizikem pro lidi. Přenášejí totiž nebezpečná infekční onemocnění nebo parazity. Seznam aerolinek, které ruší část svých letů, se opět rozšiřuje. Leteckým společnostem se nevyplatí provozovat všechny plánované lety kvůli vysokým cenám paliv způsobeným válkou v Iránu. Škrty se dotkly například aerolinek Smartwings, Ryanair a nebo Lufthansa. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude oblačno až polojasno, postupně místy občasný déšť nebo přehánky. Teploty vystoupí na příjemných 18 až 23 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

0: co se nevešlo do ranního otazníku.
1: 7 hodin a 37 minut se vracíme k rannímu otazníku ze včera, protože včera jsme se vás ptali na komolení vašeho jména, ať už jména nebo příjmení, a setkali jsme se tedy s řadou různých jako zkomolenin, abych tak řekla. A my to určitě taky zkomolíme, až budeme číst vaše původní jména. Nebojte se, taky se nám to určitě nepovede.
2: No, stává se to dnes a denně, je to takové kouzlo nechtěného, samozřejmě mnohdy, když vám někdo zatelefonuje a ptá se na vaše jméno, já už jsem to včera říkal, tak my zkomolili jméno místo vlak, tak vlak třeba, že? Nebo vrah.
1: Vrah je podle mě horší.
2: to je daleko horší. A nezůstává jenom u mě nebo u Kačky, že jo? To je také, říkali Čepelko?
1: Čepíková.
2: Čepíková.
1: No, anebo Čepelková. Ano. Prostě různě, prostě tak samozřejmě, jako někdy to prostě přečteš jen tak halabala, viď, Vláďo?
2: Ano, přesně tak.
1: A prostě moc se tím jako nezamýšlíš. Podle mě je třeba horší, když ty sám někam píšeš, jo, napíšeš třeba nějaký e-mail nebo nějaký vzkaz a sám svoje jméno zkomolíš. To je podle mě teda
2: to
1: jako...
2: To se mi stává dnes a denně zcela běžně, no.
1: To je teda
2: pak
1: jako...
2: se nedivím těm lidem, že mi říkají vrahu.
1: No, vidíš?
2: Vrahu jazyka českého.
1: Možná, že sám si to popletu. No.
2: Napsal nám třeba Romana jeden z těch příspěvků, na který se včera nedostalo. Ano, píše, ukulele. A já na to vždycky s úsměvem ve tváři odpovídám, ne prosím, kulele.
1: Napsala nám Vlasta. Vidíš, já jsme to
2: Kdože napsal?
1: Vlasta. Ne, Vlasta. Stále celý život mi místo Vencová říkají Venclova. Asi
2: no, Venclovský. Jo, přesně tak. No. Petr napsal, ahoj všem, pořád a dokola, ale člověk si zvykne.
1: No tak napsal i Petr, občas se stane, že uberou nebo přidají písmenko U, jmenuje se Kohout, jo, takže je to Kohot, nebo...
2: Ne, neříkej to dál.
1: Ne, prostě tam je jenom U, je to, ale spíš jo. Široké rodině si mě pletou jména, místo Petře mi říkají Pavle. Tak, jako v rodině, to je jako no.
2: No. Tak Petr a Pavel, že jo, mohou mnohdy také slavit v jeden den, takže to se lehce...
1: Splete v rodině, zvláště v rodině se to lehce splete.
2: No, já docela často zapomínám na křestní jména, tak ty lidi třeba mezi kamarády oslovuju tak a jim to samozřejmě trapné, že po x letech si ta jejich křestní jména nepamatuju, tak říkám, hele, ten, co padá z kola, že? Nebo
1: víš co, ty vždycky jako velmi jako radostně jako pozdravíš ty lidi a oni si pak myslí, že vlastně si možná řekl i to jméno, ty říkají, Ježiši, nazdar, no a tebe jsem neviděl, jak se ti daří a takhle. A ty vlastně úplně jako přejdeš to jejich jméno a oni to taky jako nechytí.
2: No, mnohdy se ani nedivím, proč mi se taky kolikrát stane, že někoho takhle obejmu a pozdravím a on řekne, se vidíme poprvé v životě, my se známe. Já říkám, je, promiňte špinavé brýle, já jsem si vás splet, aspoň nemusím zkomolit vaše jméno, které neznám.
1: Tak vidíte, tak takovéhle samozřejmě příhody se mohou stávat a jestli i vám někdo komolil vaše jméno, klidně se přidejte do party dalších na Facebooku Country Rádia a přidejte i svůj příspěvek.
2: No a my věříme, že následné jméno zpěvačky, která nás čeká v nejbližších chvílích, neskomolíme.
1: No, schválně.
2: Tak, Naďa Urbánková.
1: No vidíš, jak jsme to pěkně zvládli. Hezké ráno.
3: Já vdávala se mladá a hloupá ještě víc. Těch nabídek, no, řada a žádná z nema nic. Můj Vilém

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: You've painted up your lips and rolled and curled

0: God's sakes, turn around.
1: Kenny Rogers ve vysílání Country Rádia. Úžasná muzika, dohrál a dospíval nám v 7 hodin 47 minut. No a my si naťukneme počasí. Dnešní teploty došplhají až na nějakou 23, což je velmi pozitivní. O nějaký stupínek se nám to oproti včerejšku zase zvedlo. Takže nezapomeňte na letnější oblečení, ale teď po ránu raději něco teplejšího, protože maxima na území České republiky jsou kolem 10.
2: Já bych jako to nepřeháněla s nějakými kožichy, podle mě stačí jenom nějaká co.
1: No byli byste legrační, kdybyste šli potom z práce domů v těch 23 stupni v kožichu.
2: Nebo ho nechte prostě, jestli si chcete vzít kožich, tak si ho klidně vemte.
1: No hlavně pak jo? Si ho nevyslychejte v parku, že jo, to by vypadalo pověst.
2: V parku? No tak Vladimíre, ale no, tak. Takže samozřejmě vemte si na sebe, co chcete, ale vězte, že teploty přes den budou kolem 23 stupňů Celsia. Jak to bude vypadat v automobilech, tak myslím, že tam bude docela dusno, zejména tedy na D10. Pakliže míříte z Prahy do Turnova, tak už na 3. kilometru, hned prostě jen co vyjedete z Prahy, tak se dostanete do kolony, která se absolutně nehýbe, jo, protože na 10. kilometru došlo k nějaké kolizi, takže 7 kilometrů tam pravděpodobně tady stojí auta a je to tam prostě neprůjezdné, prostě zaseknete se tam a dost určitě se zdržíte.
1: Tak, my vám přejeme šťastnou cestu, dáme si další muziku, Špatný flek, tak to je negativní název písně, ale od velmi pozitivní kapely, ta se jmenuje Nové struny.
2: Čeká vás v tuto chvíli, to znamená 3:45, no a za chvilku budeme soutěžit, tak pokud chcete spolu s námi soutěžit, vydržte.
1: Já se těším.

0: poznáte, kdo jsem?
1: No tak vy budete hádat a můžete si vyhádat na základě 5 otázek a následných našich 5 odpovědí deštník Country Rádia. Každý den v rámci všedních dnů tady pro vás máme takovou staronovou soutěž a věříme, že i dnes se trefíte, protože ty otázky jsou vesměs směřovány k tomu, aby to tak dopadlo.
2: Tak ty si řekl, že si to vyhádáte, to znamená to, že sem zavoláte a řeknete, my si myslíme, že to byla Helena Vondráčková, a my řekneme, ne, nebyla.
1: Ne.
2: A vy,
1: Petr
2: jo,
1: Rezek
2: byla,
1: to byl.
2: Byla to, byla. A teď si budete hádat, takhle, tak asi to úplně nebudete vyhádávat, ale myslím si, že podle indicí, které vám za chviličku dáme, byste mohli přijít na to, o kom bude řeč. Tak začínáme první otázkou z 5. Znají vás naši posluchači díky vzhledu nebo třeba díky hlasu?
1: No, aby byl upřímný, nejvíc mě lidé znají jako muzikanta, ale celý život jsem dělal i další věci kolem umění. Kromě hraní jsem kreslil, psal a měl rád humor.
2: A jste známý především v České republice?
1: Asi ano. Největší popularitu jsem měl právě u českého publika, hlavně mezi lidmi, kteří mají rádi country, trampování a westernovou atmosféru.
2: Ale, takže vaše hudba byla inspirovaná třeba Amerikou a Divokým západem.
1: No, přesně tak. Fascinovaly mě kaubojové, westerny, country hudba a celý ten svět kolem amerického západu.
2: No vidíte, no tak možná už jsem na dobré cestě. Vystupoval jste jako solový umělec a nebo jste byl třeba součástí nějaké skupiny?
1: No nejvíc, já to neprozradím, já to naťuknu, jsem se proslavil jako člen jisté známé hudební skupiny. Ta kapela byla svého času opravdu velmi oblíbená.
2: Mm-hmm. No tak když jste tak tajemný, tak předpokládám, že teda jméno kapely mi neřeknete,
1: ne.
2: To už bychom možná byli doma hned, tak alespoň třeba jméno jedné známé písně.
1: No tak těch hitů, těch písní jsem měl nepočítaně, ale jedna za všechny, třeba To tenkrát v 45.
2: Proč jste začal ráčkovat?
1: Protože jsem celý život ráčkoval.
2: Jo, takhle. No tak to už jsme prozradili. To už byla skoro jako jo, 6. nápověda. Tak uvidíme, jak se s tím poradí naši posluchači. Country Radio, hezké ráno. Haló?
1: Haló?
3: Dobré ráno.
2: Dobré ráno, tak koho máme na lince?
3: Pepo, zdravím Choda.
1: Tak Pepo, o kom byla řeč?
3: Já si myslím, že ho nic zavyčítal.
2: To si myslíte možná správně, jo, teď ještě nevíme, teď necháme vás chvilku napínat, jo, jste napnutej?
3: Napínejte.
1: Ano.
3: Napínejte.
2: Jste napnutej?
3: Určitě.
2: Tak ještě trošku vás napneme?
1: Ne,
2: jo?
1: Už ne, já bych to
2: ještě kousek? Jo, nebojte se, neprasknete a...
3: No to vydržím.
1: No jasně.
2: Je, vydržíte ledasco, dovolal jste se, ještě jste vyhrál, protože to byla samozřejmě správná odpověď, Honza vyčítal, ano.
3: To mám radost.
1: No, my vám mockrát gratulujeme a posíláme deštník Country Rádia. Děkujeme, jste šikovné, zdravíme vás.
3: Ano, děkuju.
2: Naslyšenou.
1: Naslyšenou. Teď už Johnny Horton.

0: Babi Rivola, Miki Rivola a přátelé, a to bylo jejich Hey No Run.
1: No, když si u těch přátel, tak vážení milí posluchači, dalo by se říct si naši přátelé, vy jste, že za chviličku je tu počasí a také zprávy s Tomášem Adamcem a nebude chybět ani náplň té další hodiny. Co nás čeká za muziku?
0: No, nějaká přátelská, něco od Rangers. Dáme si Poutníka s kytarou, jste pro?
2: Ano.
0: ano.
1: Hezké ráno.
3: Country počasí.
4: Dnes bude oblačná až polojasná obloha, postupně místy občasný déšť nebo přehaňky. Teploty 18 až 23 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Letošní jarní mrazíky, sucho i přívalové srážky místy způsobily škody pěstitelům zeleniny. Chladné počasí poškodilo například rané brambory a zelí. Nedostatek vláhy zase cibuli nebo košťáloviny. A ještě dodám, že naši zemědělci pěstují zeleninu na zhruba 11 000 hektarech. Evropská unie připravuje zpřísnění pravidel technických kontrol. Chce se rovněž více věnovat absolvování svolávacích akcí, přísnějšímu měření emisí, funkčnosti asistenčních systémů a zabývat se hodlá i elektromobily. Návrh se zabývá i dohledem nad skutečným stavem ujetých kilometrů. Známý kuchař Sapík prý chce končit. Podrobnosti má Luboš Dvořák.
2: Kuchařská televizní hvězda Jaroslav Sapík chce řemeslo i se svojí restaurací pověsit na hřebík. Vyhlášenou obec Klokočná mezi Říčany a Ladovými Hrusicemi znali všichni prezidenti. Jedli u něho významní umělci. Rozhodnutí po více než 30 letech má logický důvod, a to věk a zdraví. Chce si prý stáří užít a tak hledá nájemce. Luboš Dvořák, Říčany.
1: Na téma léto, prázdniny a tábory teď Luděk Savana, Urbánek.
3: Léto se blíží a rodiče už vyhlížejí místa, kam umístí svoje děti na prázdniny. Jednou z možností je příměstský tábor, který každoročně pořádá Veslařský klub lodní sporty Brno na Rakovecké 30. Děti si zde užijí léto na brněnské přehradě i na souši. Samozřejmostí je zde dohled zkušených trenérů. Důraz je kladen na bezpečnost a individuální přístup. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Čtvrtý zápas na světovém šampionátu ve Švýcarsku dnes odehrají čeští hokejisté. Sledovat ho bude i náš sportovní redaktor Petr Pintovič.
4: Češi mají po třech zápasech ve skupině 7 bodů a po skalpu silných Švédů čeká výběr Radima Rulíka papírově slabší soupeř. Od 16:20 změříme síly s Itálií, která je zatím bez bodu. S Itálií česká reprezentace nikdy neprohrála a vítězství by znamenalo další krok směrem ke čtvrtfinále.
1: Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Doputovali jsme díky předcházející písničky skupiny Rangers až k 8 hodině a 9 minutě raní. Kačka s Vláďou vám přejí krásné 20. květnové ráno.
1: Svůj svátek slaví dneska Zbyšej, což je takové celkem neobvyklé jméno. V Česku má takový velmi zvláštní výklad, ale k tomu se dostaneme po 8:30, tak nás dál poslouchejte, protože možná budete překvapeni stejně jako my.
0: No, ale každopádně popřejeme. Možná už v tuto chvíli všechno nejlepší, milé Zbyškové, nebo také Zbyšouni, Zbyšáčci, jak se tam
1: Zbyšové. Zbyšové.
0: Nás tě vzdropněli, přesně tak.
1: Tak za malý okamžik se taky podíváme na dnešního oslavence, kterým je jeden muž, velký sportovec, všichni ho známe a všichni si ho dobře pamatujeme díky jedné specialitě, kterou nosil. Nebudeme říkat, kde ji nosil a proč ji nosil, to se totiž dozvíte v rámci pořadu Pod lupou, který nás čeká zhruba za takových nějakých možná 10-12 minut.
0: No a teď už jdeme na muziku. Písnička od kapely Home Free je připravena.
1: Hezké ráno vám přeje Vláďa Vlach a taky Katka Čepelíková z Country Rádia.

ten, kdo nepřekládal, ublíží, když neměl činu věr. Málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem pil, ať se na huconský šípy najmout dál. Jo, ho, ho. Ahoj!

každého. Kdo chce zhrbnout třeba zítra, komu je to všechno chud, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucon spíší, ty najmou dá. Jo, ho, ho. Ahoj!

0: Posloucháte Country Radio, kde se ve čtvrt na devět dostaneme k počasí, které je aktuálně po venku. Tak pokud máte příležitost podívat se z okna, teď šup, udělejte takzvaný side eye, se tomu říká, to znamená, že jako očima hodíte do strany, kouknete z toho okna, řeknete si, všechno je v pořádku. Je 20. května, venku svítí sluníčko. Já už tady jenom něco tak jako pošachuju v té práci.
1: Jo? S těma očima bacha, aby vám nevypadly z důlku, že jo? Při tom prudkém pohybu, jak jsi říkala, že hodíte očima doleva, doprava.
0: Ne, to stačí jenom doprava, jo, prostě tam, kde máte okno. Prostě tak to udělejte, prosím vás, pomalu, Vláďa to udělal rychle a teď už tady sbírá oči po zemi. Tak udělejte to pomalu, koukněte se, všechno je v pořádku, jenom něco prostě dodělejte to, co potřebujete. A za chvíli můžete třeba vyrazit ven, protože venku už jsou teploty ideální, pohybují se od 12 do 15 stupňů Celsia.
1: No a když si řekla, hodíme očima doprava, tak u té dopravy chvíli zůstaneme, protože tu máme aktualitu z D10 na výjezdu z Prahy do Turnova. Pozor, tvoří se kolona už od Černého mostu, je to v důsledku vážné dopravní nehody, která se stala na sjezdu na Brandýs. Zdržíte se přibližně 30 minut.
0: No, tak to samozřejmě nebyly úplně pozitivní informace, snad vám malinko zlepšíme náladu písničkou, kterou vám teď pustíme. To už poznáváte, ne? Znáte to, tohle? To je Tereza přece.
1: Krásná píseň.

0: pod lupou.
1: Dneska máme pod lupou oslavence, který slaví 44. narozeniny. Jde o bývalého českého fotbalového brankáře, který na hlavě velmi dlouho nosil takovou jakože ochranou přilbu. Jo, byla vlastně, vypadalo to, že je to taková jakoby měkká čepička pěkná, ale on měl samozřejmě takový jako velký úraz a od té doby to nosil už jako preventivně. Petr Čech, to je ten člověk, o kterém si dnes budeme v rámci pořadu pod lupou povídat.
2: A zcela zaslouženě. Petr Čech od roku 2019 do roku 2022 působil ve vedení anglického klubu Chelsea jako poradce sportovního a technického úseku.
1: V době své kariéry působil v týmech Viktorie Plzeň, Chmelu Blšany, Sparty Praha, Renners, Chelsea a také Arsenalu. Obecně je považován za jednoho z nejlepších fotbalových brankářů v historii.
2: No a po Milanu Barošovi, Vladimíru Šmicerovi a Marku Jankulovském se stal v roce 2012 čtvrtým českým vítězem Ligy mistrů.
1: Klubový rekord Chelsea v počtu vychytaných nul ve všech soutěžích, který obdržel s 208 čistými konty, Peter Bonetti překonal Čech 11. ledna 2014. Je také držitelem rekordu anglické Premier League v počtu vychytaných čistých kont.
2: Ze všech fotbalistů má na kontě nejvíc zápasů za českou fotbalovou reprezentaci, celkem 124. No a protože to je muž sportem nadaný tělem i duchem, tak se ho netýká jenom fotbal, protože momentálně působí jako hokejový brankář.
1: V červnu 2003 se oženil se svojí dlouholetou přítelkyní Martinou Dolejšovou, spolužačkou ze sportovního gymnázia, se kterou má dceru a také syna.
2: No, ovšem pár se rozvedl a to bylo v roce 2025, což je ovšem radostná zpráva pro mě, protože mezi jeho záliby, ne že se teda rozvedl, ale že mezi jeho záliby patří hra na bicí. Na YouTube lze nalézt cover verze jeho oblíbených kapel jako Nirvana, Foo Fighters nebo System of the Down. No a v roce 2018 vydal ve spolupráci s Janem Paličkou vlastní autobiografii.
1: Tak přejeme všechno nejlepší Petru Čechovi, který právě dnes tedy slaví své narozeniny.
2: Teď už si dáme kapelu Kamelot, Země antilop. Konec konců tyto skvělé muzikanty můžete vidět i na pražské country fontáně.
1: Ano, tak máte se rozhodně na co těšit. Koho neuslyšíte, tak to je Beyoncé, která nás ale čeká ve vysílání country rádia, taky za malý okamžik.
2: No, chtěli jsme ji oslovit, ale bohužel na termín nemá volné čas.
1: No, jako oslovili jsme ji, ale prostě dala nám koše.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Už jenom 2 minuty nás dělí od 8:30, posloucháte Country Radio, přejeme vám krásné středeční ráno. Dneska se nesvezete vlakem na trase Hanušovice, Jeseník, Kroměříž, Zborovice, Friedland nad Ostravicí, Ostravice. Takové ty dlouhodobější výluky jsou potom platné na trasách Kouřim, Pečky, Tachov, Bělá, nad Radbuzou nebo Dívčice, Strakonice a Písek. No a jak to vypadá na silnicích? Samozřejmě není to ideální, tak je samozřejmě polovina týdne a samozřejmě je brzy ráno. Tak na pražském okruhu 24. kilometr ve směru na D1, tak tam se stala dopravní nehoda, aktuálně tam i uniká palivo na silnici, takže to tam může dost klouzat. Pozor si dávejte i v Praze v ulici Svornosti a bouralo se i v Táboře v ulici Soběslavská. Ještě jedna informace, ta naskočila právě v tuto chvíli, D3 108. kilometr ve směru na České Budějovice, tak i tam máme dopravní kolizi osobního vozidla. Buďte na sebe opatrní, přejeme šťastnou cestu, teď zprávy počasí a také Vlasta Redl. Country Radio.
2: Usárna je zabalená, kanatky vyleštěné a ve felíně zásoba něčeho ostřejšího. Tak můžeme vyrazit.
3: Zhůru na osadu.
4: Jedem pro náladu, tam v teple báru, od ďábla páru ve stánu budem mít.
2: Na Country Rádiu nás totiž čeká víkend plný té správné romantiky a trampské muziky. Osado, osado. Tak ahoj, kamarádi!

0: Agri Radio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Jesenická radnice zavede chytrou evidenci veřejného osvětlení. Přibližně 2400 sloupů dostane své číslo a vlastní trvalý identifikační štítek s QR kódem, který usnadní jejich přesné určení přihlášení poruch nebo poškození. Lidé v příměstských částech Frýdku Místku mají poslední možnost získat od města dotaci na kanalizační přípojky. Ve Skalici, Lisůvkách nebo Chlebovicích je kanalizace zkolaudovaná od roku 2023. Přes 500 domácností se ale stále nepřipojilo a hrozí jim, že si budou muset vše zaplatit sami. Češi opět berou útokem nákupy v polském příhraničí. Nakupují potraviny i oblečení a tankují levnější pohonné hmoty. Benzín v Polsku stojí asi 37 korun a nafta necelých 40. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude oblačno až polojasno, postupně místy občasný déšť nebo přehánky. Teploty vystoupí na příjemných 18 až 23 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: potřeboval platit, zvlášť nebo dohromady.
1: Dnešek v kalendáři.
2: Tak jestli máte za šéfa dneska Zbyška, tak mu prosím vás popřejte. Řekněte mu, že je prostě fantastický, i když není, jo, třeba. To ani není úplně tak jako fantastický. Ale i když prostě jako má nějaké mouchy, všichni máme nějaké mouchy, tak mu popřejte. Řekněte mu, že je skvělý kluk, protože jeho jméno se překládá jako ten, kdo je pořád rozčílený, kdo se pořád hněvá, kdo dokonce posiluje ten hněv, no to si představte. Tak samozřejmě on za to jako úplně tak nemůže, jo, že není vždycky úplně jako naladěn. Jeho jméno má slovanský původ a tohleto jméno je oblíbené zejména v Polsku.
3: Tak přejeme všem Zbyškům, Zbyslavu všechno nejlepší v kalendáři. Mimo jiné máme také Světový den meteorologie. Jinými slovy, meteorologie poskytuje základ pro rozhodování založené na datech a rozvoji politiky v oblasti udržitelnosti. Tím zajišťuje přesná měření napříč různými aspekty udržitelnosti.
2: No a samozřejmě pomáhá nám řešit různé důležité věci, že
3: třeba, co si obléci jak, třeba ráno.
2: To jsem přesně chtěla říct. Co si ráno obléci, a to si myslím, že je vůbec nejdůležitější, asi co nás zajímá. Tak dneska máme taky Světový den včel, tak můžete popřát všem včelkám, ať vám podají tu jednu ze svých 6 nožiček a můžete jim popřát, protože dneska mají svůj den a je to v den narozenin Antona Janči, kraňského včelaře a malíře, který je považován právě za jednoho ze zakladatelů moderního včelařství.
3: No a hlavním a důležitým smyslem Světového dne je včel upozornit na to, na důležitost včel a dalších opylovačů pro ekosystém.
2: No a kdo jsou ty další opylovači?
3: Jakýkoliv létající hmyz, třeba čmeláčci, vosy, že jo, a tak dále. I sršeň dokáže opilovat.
2: I sršeň, no přesně, to se neví, jako, nebo ví se to jako málo, ale třeba i různí brouci, motýly a taky denní můry, to jsem vůbec nevěděla.
3: No, prostě kdo sedne nebo létá z květu na květ, je takový přelétavý.
2: Ty jsi takový přelétavý. Povídáme
3: si
2: opilovač.
3: O hmyzu, ano, tak dokáže něco udělat pro náš ekosystém.
2: Tak. Pořád taky hledáš nějakou včeličku.
3: Máju jsem našel, ale to už v dětství. Na Slovensku slaví Bernard, přejeme i tam všechno nejlepší.
4: Kapitáne fajtle, já jsem vaší

0: Country Radio i teď v 8 hodin a 640 minut a my víme, jak to vypadá venku.
1: Ano, venku to vypadá zatím tak, že teploty jsou kolem 10 stupňů Celsia, ale můžete mít radost, protože oproti včerejšku, kdy jsme měli 22, tak dnes nám o jeden stupenek povylezou na 23 stupňů Celsia. Občas by na území České republiky mělo i zapršet, takže je to lokální déšť. Nezapomeňte si to zjistit, jak to u vás je, vzít si třeba pláštěnku nebo nějaké holiny.
0: Ale já si myslím, že úplně na holiny to nebude. To bude jenom takové to.
1: Takový jarní deštíček.
0: Takový to. A než dojdeš domů, tak si suchý. To si myslím, že zvládneme úplně všichni. Pozor si dávejte na D1 zhruba u 9 křížů, je to ve směru na Brno z Prahy. Máme tam od 166. kilometru nesouvislou kolonu kamionu a táhne se dalších 30 kilometrů. Osobáky se to potom zbrzdí v levém pruhu zhruba o 30 minut, takže tam se nám to začíná malinko štosovat a komplikovat. Pokud i vy jste v této koloně anebo v nějaké jiné, tak nám můžete upřesnit ty informace na 210 323 333.
1: No a přesně tohle telefonní číslo, které řekla Kačenka, můžete využít i v souvislosti s naší další dnešní soutěží, která se jmenuje Dospíváš to?
0: Tak pokud se cítíte pevní v kramflecích, klidně volejte.
1: Budeme se těšit.

0: Dospíváš to?
1: Ano, a to je přesně to, oč tu běží. V 8 hodin a téměř na 50 minut už na telefonní lince Country Rádia máme naši posluchačku, která nám zavolala jako první a ráda by dospívala samozřejmě nějakou tu píseň, kterou jsme pro vás vybrali. Bohuslava se jmenuje.
2: Tak Bohuslavo, moc vás zdravíme, hezké ráno.
3: Ano, dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, tak jste trošku v napětí?
3: Ano.
2: Jste trošku nervózní? Nebojte, my to no, z vás schodíme. Řekněte nám, co děláte dneska po ránu? Jak se máte?
3: Dobře se mám. Teď jsem umýla nádoby a...
1: Jo.
2: Jo, tak to máte všechno doma. Uklizené, jste připravená, ano. Řekla jste si, já si zkusím něco vyhrát. Je to tak?
3: Dobře.
1: Ano, tak jo, ano. Tak.
2: My vám moc držíme palce. Pustíme vám úryvek jedné písničky, kterou určitě dobře znáte. Určitě jste ji už mnohokrát slyšela i od známých interpretů. No a hned, jak skončí a ozve se ticho, to je čas pro vás.
1: Jdeme na to. Mm-hmm. 3, 2, 1.
4: Byl to ten slavný den, kdy k nám byl zaveden elektrický proud.
5: Střídavý, střídavý.
3: Byl to ten slavný den, co nám byl zaveden elektrický proud.
2: Střídavý, střídavý, silný
3: elektrický proud.
2: Elektrický proud. Já si jo. Myslím, že to bylo dobře, že vám to vyšlo. Začala jste sice jako od začátku, jo, ale to ano, je, abyste ano. se jako chytila. Znova chytila, ano, abyste si to najela sama, protože jste si říkala, je, tak já to nebudu zpívat prostě, jak kluci skončili, no. Nebudu pokračovat, já si to dám pěkně od začátku, jako to měli oni. Tak vám to krásně vyšlo, tím pádem od nás vyhráváte cenu.
1: No a teď si to můžete dát pěkně od začátku.
3: Ráda, děkuji.
1: Ano, společně s Jaroslavem Uhlířem a Zdeňkem Svěrákem. Gratulujeme, jste šikovná. Ať se vám daří.
3: Tak. Děkuji moc,
1: na tomu.
4: Jednoho letního večera na návsi pod starou lípou hostinský Antonín Kučera vyvalil soudeček z pípy.

0: proud.
1: Kdo tu všechno byl? Okresní a krajský inspektor, hasičský a recitační sbor, poblíže obecní váhy tříčlenná delegace z Prahy, zástupci nedaleké posádky pod vedením poručíka osádky, početná skupina montérů, jeden z nich pomýšlel na dceru sedláka Krušiny, dále krojované družiny, alegorické vozy, italský zmrzlinář Antonio Cozzi na motocyklu Indián a svatý Jan z kamene vytesán.

z projevu inženýra Maliny z elektrických podniků. Vážení občané, vzácní hosté, s elektřinou je to prosté. Od pantáty vedou dráty do žárovky na devraty. Odtud proud se přelévá do stodoly do chléva. Při krátkém spojení dvou drátů dochází k takzvanému zkratu. Kdo má pojistky námi předepsané, tomu se při zkratu nic nestane. Kdo si tam nastrká hřebíky, vyhoří a začne od píky. Do každé rodiny elektrické hodiny.

0: Country Radio. Pěkně jste si spolu s námi zaspívali, my věříme, že ano. A zpívat budeme zase zítra těsně před 9:00, tak už teď můžete připravovat svoje hlasivky.
1: Ano, rozespívávat se. Konec konců zpívat můžete i v rámci dnešního dopoledne, protože za chviličku tu máme 9:00 a to si můžete krásně pobrukovat takové písně jako Zrádný banjo nebo Rozhodčí.
0: Ano, to je muzika, která vás čeká po zprávách a po počasí, tak přejeme hezké ráno.
2: Country počasí.
3: Dnes bude oblačná až polojasná obloha, postupně místy občasný déšť nebo přehaňky. Teploty 18 až 23 stupňů Celsia.
4: Haló, jsem ztracen a bloudím.
5: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz, rozúčtování tepla, které dává smysl.
6: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
7: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se divit, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
8: Je to fajn vyrazit si jen tak s kamarádama. Třeba k řece.
9: Hned ráno namočíme splátky, dokud je klídek nad řekou.
10: Do fousu píchnu redko,
9: já svoji dýmku právě kou.
8: Nebo za nějakým tím dobrodružstvím.
9: Hraní blíze mraky pádí jako stádo splašený. Každou chvíli se tu bouře rozječí.
8: Případně provětrat starý maskáče.

takové příjemné posezení v nějaké zapadlé hospůdce? Dáme si ještě jedno. A když si k tomu pustíme country rádio, nemá to prostě chybu.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Klíšťata ve městech jsou prokazatelně až dvakrát infikovanější než ta z lesu, kde pracovníci Státního zdravotního ústavu sbírají a testují vzorky. Informace získávají i přímo od lidí prostřednictvím aplikace Klíšťapka nebo z webu Klíšťata ve městě. Za 3 roky nazbírali více než 12 000 klíšťat. Některou z bakterií bylo infikováno 44% z nich. Uchazeči o studium na střední škole se do pondělí 25. května mohou hlásit do druhého kola přijímacího řízení. Stejně jako v prvním kole si mohou žáci podat až 5 přihlášek, z toho až 2 do oboru s talentovou zkouškou a až 3 do oboru bez ní. Využít mohou opět elektronický systém DIPSY. Čeká nás muzejní noc, podrobnosti

0: pestrou řadu doprovodných akcí, které postupně naladí město na folklorní atmosféru. Vše začne už 5. června. Luděk Savana, Urbánek, Vsetín.
1: Sport. Ještě do světa za fotbalem. V nominaci brazilských fotbalistů na mistrovství světa nechybí ani kanonýr Neymar, který v reprezentaci kvůli opakovaným zraněním skoro 3 roky nehrál. Vedení klubu historicky nejlepšího střelce Brazílie zahrnulo mezi 26 hráčů, které povolalo do týmu pro finálový turnaj. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
2: Country Radio. Klidné rádio. Do neklidné doby. Country.

0: Tak to byl rozhodčí, ano. Tak i dnes budou mít rozhodčí velmi důležitou funkci, protože dnes budeme v rámci mistrovství světa v ledním hokeji hrát proti Itálii, tak uvidíme, jak to dopadne, i když se klasifikuje italský tým mezi ty slabší lídry. No tak v každém případě budeme držet palce jak hráčům, tak rozhodčím.
1: A být zase slabší lídr, je to je takový jako protimluv?
0: Je jo? Trošičku, ano. Tak, jako lídr Itálie, tam vybrali to nejlepší, co měli samozřejmě.
1: Takže lídr Itálie ale je slabší.
0: Ano.
1: Je to slabší tým. Dobře.
0: V rámci souvislosti s ledním hokejem, v rámci mistrovství světa.
1: Dobře, dáme si další muziku, která souvisí s nějakým sportem, dáme si Medicine Mana v podání Michala Tučného, taky bude Lay Lady Lay a třeba i Mravenci v kredenci. To pro nadcházející minuty ve vysílání Country Radio.
0: No a samozřejmě si řekneme také téma dnešního ranního otázníku. Zůstaňte s námi. Zdraví vás Kača Čepelíková a Vláďa Vlach.
1: Kača.
0: Kačka, no to je to pomolení těm.
2: Medicine Man.

0: co, kdy, kde a jak. Ranní otazník Country Rádia.
1: Tak dnešní ranní otazník bude souviset se vstáváním.
2: Jo? No ano, no tak to se moc těším, protože to ranní vstávání, nevím jak pro vás, ale je to trošku řehole a i navzdory tomu, že takhle do ranního vysílání, nevím jak to máš ty Kačko, vstávám denně kolem 3:30 a vstávám už několik let, tak si prostě na to nemůžu zvyknout i navzdory tomu, že všichni říkají, ale to si prostě zvykneš.
1: No ale ono to nebude souviset tak úplně se vstáváním během všedního dne, i když možná taky trošku ano, protože dnešní otázka souvisí s dovolenou a se vstáváním. Nás by dneska zajímalo, jestli vstáváte na dovolené brzy, a nebo si rádi přispíte. Jo? Protože právě proto, že si třeba zvyklí od pondělí do pátku vstávat prostě brzy, tak si o víkendu nebo o dovolené třeba rád přispíš. A nebo naopak, prostě vstaneš brzy a řekneš si, tak a teď budu mít prostě i o té dovolené krásný dlouhý den. Naplánoval jsem si výlet tam a tam a tam, abych to všechno krásně stihnul. A vlastně ti to nevadí.
2: No, ono je to takové diskutabilní, samozřejmě, že máš pravdu v obou dvou případech. Otázkou
1: zaberu lehátko brzy ráno.
2: Někde na pláži přesně pak přijdeš, že ty ručníky tam jsou už od včerejšího dne, což je také velký nešvar a problém a dokonce se to na zahraničních cestách a pobytech u moře i tyhle ty v uvozovkách nešvary řeší. Tak ať už to máte jakkoliv, tak se budeme těšit na vaše odpovědi a jak říkám, samozřejmě někdo si rád přispí, někdo rád vstává dřív i navzdory tomu, že nemusí, aby splnil veškeré ty požadavky třeba od svého partnera nebo partnerky na ten, či který jde.
1: No a nebo prostě, když máte tu dovolenou, tak máte prostě takové ty dlouhé večerky takzvaně. Jo? To znamená, že se vám jako protáhnou ty večery a tím pádem si prostě ráno přispíte. Jo? A takhle se to opakuje každý den a pak je najednou konec dovolené.
2: Tak.
1: A vy si říkáte, to jsme to pěkně probendili.
2: To jsme to pěkně prospali.
1: No, že? Jo, a i to samozřejmě jako je důležité, protože když máš dovolenou, tak by si měl primárně odpočívat a s tím souvisí i ten spánek. Ale to si myslíme my. Nevíme zatím, co si myslíte vy, tak nám dejte vědět, ať už skrze aplikaci Country Rádia SMS-kou na 720 00 11 11, anebo třeba na e-mail.
2: No tak ten e-mail je samozřejmě všem k dispozici studio@countryradio.cz.
1: No, tak se těšíme na vaše odpovědi, doufám, že nám u toho neusnete.
2: Ano, tak my jsme se vás zeptali a na toto téma je tady také písnička od kapely Epidemie. Až se mě jednou zeptáš.
1: Tak my už jsme se zeptali, no, a teď už čekáme teda jenom na ty vaše odpovědi a moc se na ně těšíme.
2: Pěkný poslech.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Na Country rádiu se v 9.26 mrkneme na dopravu, tak kde nám to vážne, kde nám něco chybí a něco přebývá, dozvíte se. Začneme ale vlakovými výlukami platnými na trase Kroměříž z Borovice, taky Tachov byla nad Radbůzou, Strakonice, Blatná, Opatovice nad Labem, Hradec Králové nebo Chlumec nad Cidlinou, Hradec Králové. Tahle ta výluka například vytrvá až do 25. května letošního roku. No a co ty silnice, jsou někde nějaké komplikace? Nebojte se, hned se dozvíte, dejte se volume doprava, abyste dobře slyšeli, že na D11, zhruba na půltém kilometru ve směru na Prahu, máme neprůjezdný levý jízdní pruh, protože tam došlo ke střetu osobáku a nákladního vozidla. Bouralo se taky v Olomouci, v ulici Hinajsová nebo v Chomutově, v ulici Zahradní. Přejeme vám šťastnou cestu bez kolizí a hlavně bez držení. Spolu s Country rádiem.

0: Ranní otazník Country Rádia.
1: Vstáváte na dovolené brzy nebo si rádi přispíte? Tak to je téma dnešního ranního otazníku.
2: No a vy nám na něj píšete krásné, ale krásné odpovědi. Mimo jiné nám napsal Tomáš, že samozřejmě si vždycky rád přispí, nebo respektive chtěl by, ale moc mu to nejde. Vždycky se zbudí tak, jak vstává do práce, ano. A potom to ještě dospává 1 až 2 hodiny.
1: Ano, napsal nám třeba Jiří, jelikož jsem státní rentiér, tak mám dovolenou celý rok a tak nemusím brzy vstávat. Avšak každoročně si jezdíme huntovat tělo do špindlu. To však vylézáme z pelíšku docela brzy. Jelikož jsou snídaně formou švédských bufetů, to musíme spěchat, aby nám to ostatní hosté nesežrali.
2: No přesně.
1: Vždycky ta motivace.
2: Co kdyby to náhodou nedoplnili, jo? P nám napsal, ahoj, jako důchodce mám dovolenou každý den, spát jdu po půlnoci, někdy v 1 i později a vstávám po 6 hodině. Je fakt, že přes den si občas schrupnu, teď se vylaďuji v lázních.
1: A já bych dal vítězný, který nám poslal Kamil, ten píše, milé Country Radio, já bych spal, až bych brečel. I navzdory tomu, že jsem v důchodovém věku, celý život jsem byl zvyklý pracovat na směny a mohu vám říct, že jsem se v tom absolutně ztrácel a neorientuju se v tom dodnes. Takže ráno vstávám ve 3 a odpoledne chodím spávat v 5.
2: Ale no. A to i o dovolené teda?
1: To i asi o dovolené, píše tady, že takhle to má v podstatě v současné době, když je v důchodovém věku.
2: No vidíš, tak samozřejmě i tak se to dá, jo, jako a pak někdo přijde ve 4 na návštěvu a již ty jsi nějaký rozcuchanej.
1: Ano.
2: No já jsem teďka vstával.
1: Prosím vás, běžte domů, já už si musím jít lehnout, že? Ano, mám takhle nastavený ten biorytmus. Tak se nám Kamile ozvěte, máte u nás dárek z Country Rádia.
2: Další příspěvky už zítra budeme probírat o té dovolené, o tom přispávání zítra po 7:30 na Country Rádiu.
1: Teď už kapela Bee Gees. V našem vysílání v 9 hodin a téměř 42 minut.
2: Tady jsou jejich slova. Tak přejeme pěkné dopoledne spolu s námi při středě 20. května.

Ahoj, ahoj, tady Tomáš Linka a já bych vás rád pozval na fontánu, která bude v Praze 13. června a budu tam já, moje kapela Přímá Linka a spousta dalších krásných kapel, takže bude veselo. Ahoj, Tomáš Linka.

0: ve vysílání Country Rádia. Tak přejeme pěkné dopoledne, užijte si ho, ale už s Milanem Šmitem.
1: Ano, Milan se na vás moc těší, my s Kačenkou se na vás budeme těšit zase zítřejšího rána úderem 6. hodiny raní a máme pro vás celou řadu nejrůznějších překvapení, tak nezapomeňte poslouchat úderem 6.
0: Tak od 6 do 10 tady budeme pro vás my a od 10 do 15 Milan Šmit, no a potom už náš kolega Miloš Keller. Tak užívejte si pánskou společnost ve vysílání Country Rádia.
1: Hezký den.
2: Country počasí.
3: Dnes bude oblačná až polojasná obloha, postupně místy občasný déšť nebo přehaňky. Teploty 18 až 23 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Začneme trochou nostalgie. Historický motorový vůz přezdívaný Hydra v pátek poprvé vyjede na nostalgickou jízdu po unikátní ozubnicové trati Stanvaldu do Kořenova na Jablonecku. Motorový vůz z roku 1969 bude mít původní nátěr s červenou spodní částí, krémovým vrškem a červenými pruhy. Trať Stanvaldu do Kořenova je nejstrmější železnicí v České republice a jednou z posledních normálně rozchodných ozubnicových železnic v Evropě. Vlaky po ní jezdí od 30. června roku 1902. Teď něco pro šoféry. Vláda tento týden podpořila návrh Senátu, aby jednodenní dálniční známka platila 24 hodin od zakoupení, ne do půlnoci daného dne. Návrh teď posoudí sněmovna. Jen připomenu, že jednodenní elektronická dálniční známka letos pro osobní vozidla se standardním palivem stojí 230 korun, desetidenní 300, třicetidenní 480 a roční 2570 korun. Co je nového ve Špindlu, to zjistil Luboš Dvořák.
2: Krkonošský rezort Špindl má po zimě novou atrakci. Vodní nádrž Labská u Špindlerova mlýna se vypouští kvůli plánované těžbě sedimentů, které se do ní nahrnuly po povodní.

0: hokejový útočník Jakub Brabenec se po 5 letech v Zámoří vrací do extraligového Brna. Jen připomenu, že 22-letý odchovanec Komety se poslední 3 sezony neúspěšně snažil prosadit do kádru Vegas Golden Knights v NHL. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
1: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

duši, když život patří katům, katům jim v polích s pavou. Nesměj, pane, co v nebi je tvůj důmou, když život patří katům.

Po 10. hodině už vás zdraví Milan Schmidt, přeji vám krásné dopoledne, je 20. května a zatím nám v této hodince zaspívali Rangers a taky Pavlína Jíšová a Adéla Bohadlo, u kterých se zastavím, právě tuto dvojici můžete slyšet živě na parníku Country Rádia už za pár týdnů. Můžete kouknout na naše stránky a na jejich koncert si objednávat vstupenky. Když jsme u hezkých akcí, tak za chviličku v kukátku Country Rádia pozvánka na dnešní křest hezké desky. Kapela Gentlemani nahrála nové album a právě dnes ho budou křtít, takže se nechte pozvat a co víc, poslechněte si v kukátku Country Rádia i ukázku z alba, které se křtí. Čeká nás také Tulácká stezka, no a z další muziky třeba Nezmaři nebo Hoptropáci, anebo Petr Spálený. Hezký poslech, dobrý den.

0: Radkem Country Rádia.
1: Pro všechny příznivce krásné muziky mám dobrou zprávu, protože na světě bude pravděpodobně, tak tuším, nové album, navíc spojené s koncertem. No, nebudu vás napínat, na telefonu je Michal Cerman. Míšo, ahoj.
2: Ahoj.
1: Tak mám pravdu asi, viď? Máš pro nás nějaké dobré zprávy?
2: Máš pravdu. Zrovna držím v ruce už naše úplně zbrusunový CDčko Gentlemani a máme z toho všichni velkou radost.
1: Chystáte k tomu určitě nějaké koncerty?
2: No tak chystáme především křest tohodle toho CDčka,
1: ano,
2: který proběhne na lodi Tajemství bratří Formanů na Výtoni, a to ve středu 20. května od 7 hodin. Je to taková zvláštní akce, protože je to spojení ještě se křtem knížky našeho kapelníka Lukáše Fischera a Matěje Formana O nás zvířatech. Takže je to taková velká prostě společenská akce na té lodi Tajemství.
1: Velká sláva. Na co se můžeme těšit tedy, kromě toho, že uvidíme knihu, uvidíme CDčko, uvidíme vás, uvidíme Gentlemany?
2: No, tak určitě se můžeme těšit na moc hezký prostředí té lodi. Mě to samotného velmi překvapilo. A především na krásný kmotříčky a sudičky obojeho. To znamená, že naší desku bude křtít pan Tomáš Linka a pan Kamil Střihavka. A knížku O nás zvířatech pokřtí vážené dámy Iva Janžurová a Uršula Kluková.
1: No tak opravdu skvělá společnost a já si myslím, že to album, které už ty držíš v ruce a já ho ještě neviděl, mi co nejrychleji doručíš, abych ho mohl také představit našim posluchačům. A konec konců, když dovolíš, tak já tě zvu i k sobě do Country Rády, aby jsme trošku probrali, jak to vlastně všechno dopadlo, protože vím, že jste se na to album chystali poměrně dlouho.
2: No, to je pravda. Pracovali jsme na něm dlouho, nejdřív nás zaříc covid, potom personální potíže, ale nakonec se všechno dobře povedlo a mám to tady v ruce, takže samozřejmě moc rád přijdu a předám ti to.
1: Určitě. Já se budu těšit, takže milí posluchači, je to pro vás výzva, abyste jednak poslouchali Country Radio a těšili se na dopolední kávu s Gentlemany a Michalem Cermanem, abyste si také poslechli album týdne téhleté kapely, které stihneme ještě určitě tento měsíc, ale hlavně, abyste mohli vyrazit i na křest. A tak tě poprosím ještě jednou, v kolik hodin, kdy a kde?
2: Je to 20. května od 7 hodin na lodi Tajemství bratří Formanů na Výtoni.
1: Děkuju za pozvánku, ať se všechno vydaří, pořádně to pokřtěte a těším se na vás. Měj se hezky, ahoj.
2: Díky moc, ahoj.

0: Country rádiem na cestách.
1: Pojďme si dát pár dopravních informací. Mám pro vás připraveny jak koleje, tak také nějaké ty události na dálnicích. A začínáme tak, jako vždy na kolejích, kde bych vás rád upozornil na polodenní výluky, které se i dnes docela rozmožily. Takže pojďme postupně a dáme si nejprve asi tak první část, a sice Nýřany Stot, Hanušovice Jeseník, Kroměříž Zborovice, Veselý nad Lužnicí Třeboň, Skuteč Polička a Čiškovice Libochovice. To jsou některé z polodenních výluk, se kterými musíte počítat během dnešního dne. Koukám pro vás i na dálnice D52, 13,5 km ve směru na Brno, neprůjezdný levýjízdní pruh, je tam blatník ležící na vozovce, projíždějte a objíždějte opatrně. D11, 28 až 29 km ve směru na Prahu, i tady dávejte pozor, tady jsou rozházené kusy pneumatik. A ještě D55, nájezd exit 56 Bzenec, tam došlo k dopravní nehodě, takže projíždějte opatrně, jsou tam dvě havarovaná vozidla. Přejeme vám všem šťastnou cestu. Country Radio.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Nazdar Tuláci, dnes vyrazíme do východní brány Krkonoš, kterou je Žacléř. A tam navštívíme poslední dochovanou památku hlubinného uhelného hornictví ve východních Čechách. Málo kdo ví, že v letech 1570 až 1992 probíhala v Žacléři v Královéhradeckém kraji hlubinná černouhelná těžba. A původní areál dolu Jan Švérma je v současnosti přístupný veřejnosti jako hornický skanzen. Důl je známý tím, že uhelné sloje tam vycházejí až na povrch a proto se černé uhlí jeden čas těžilo také povrchově. Základ prohlídkových tras tvoří komplexy budov těžních jam Jan a Julie. V šachetních budovách vznikla kompozice s důlními vozíky a výstava paleontologických nálezů. Expozice dokumentuje také pohyb důlních vozíků na povrchu bývalého dolu a doplňuje fotodokumentaci z minulého provozu dolu, včetně důlních map. V části jámy Julie je k prohlédnutí větrací kanál a zařízení ventilátorovny. 52 metrů vysoká těžní věž jámy Jan nabízí nečekanou vyhlídku na panorama Krkonoš a Královéckého špičáku. Štola Jitřenka zase ukazuje uhelnou sloj a různé druhy výstuže. Podzemní chodba vede zhruba 7 metrů pod povrchem. Přestože měří je necelých 100 metrů, její prohlídka určitě nesklame. Práci v podzemí znázorňují figuríny horníků. Vystaven je také důlní bagr české výroby, stará mapa z roku 1871, zachycující celý dobývací prostor a důlní vozík. Funkční je také světelné a zvukové signalizační zařízení. Další atrakcí je někdejší úpravna uhlí. Tam se vytěžená surovina třídila a čistila od příměsí. Budova patří do souboru povrchových objektů, které v dole Jan Švérma vznikly ve druhé polovině 20. století. Zůstala v nich technologie právě pro úpravu uhlí. Komplexy budov těžních souborů a jam Jan i Julie jsou prohlášeny kulturními památkami České republiky. Jako expozice hornického skanzenu Žacléř jsou otevřeny celoročně. A krajina v místě jistě okouzlí turisty klidem, historií, horami i krásnými výhledy. Více informací o hornickém skanzenu v Žacléři najdete například na webu kudyznudy.cz. Prima toulání a dobrou náladu vám přeje Vítek.
2: Oči do kořán a v těch očích tání vešla z mých brán, já tě pozval dál, jenže od těch chvíl

0: Skvěle šlape panečku, Lovin' All Night, Rodney Crowell. Tenhle ten chlapík měl 5 skladeb číslo 1 v Hot Country Songs. No myslím, že tohle to bylo zrovna jedna z nich, z těch písniček, ale nejsem si úplně jistý. Každopádně všechny byly z roku 1988. Čím jsem si jistý, tak tenhle sympaťák žil asi 12 až 13 let z Rosen Cash, tedy byl to vlastně bývalý zeď Johnnyho Cashe, byl příbuzným muže v černém. Takže ve vybrané společnosti jsme se opravdu ocitli, co se country hudby týče, v závěru téhleté hodinky. Než si dáme další hodinu, tu poslední dopolední, ve které nás čekají také velká jména, já osobně se těším na Johna Fogertyho ze skupiny Creedence, dáme si i Alabamu, ale přijdou třeba na řadu i gentlemani, kteří dnes křtí svoje první album, my jsme o tom hovořili v kukátku Country Rádia mezi 10. a 11. hodinou, ale čekají nás i další, už takové ty zaběhnuté tituly, jako je třeba Valčiček od Brontosaurů, anebo si dáme třeba, když jsme byli u toho Johnnyho Cashe, tak cover verzi, kterou naspíval Petr Kocman s Luckou Vondráčkovou, a ta písnička se jmenuje V jejich verzi Já to nejsem. Na to všechno se můžete těšit v příští hodině. Na co se můžete těšit zítra ráno po 6, to si řekneme právě teď.
1: Zdravím všechny posluchače Country Rádia z prosluněných pražských ulic. Jdu si tady po Grébovce parkem a tak mě napadá, že bychom o té přírodě mohli něco málo zmínit, samozřejmě zítra v našem vysílání, protože aktuálně se jedná o to, jak třeba večer v přírodě stanovat, nebo kde si rozdělat oheň, jak si užít zpěvu ptáků. No, tohle všechno užíváme, ale pozor, najednou přijde strážce přírody a z lesa nás prostě vykáže. Jak to s těmi pravidly stanování a rozdělávání ohňů vlastně ve volné přírodě je? Řekneme si zítra ráno v našem vysílání. Přeji hezký den všem posluchačům Country Rádia.
2: Country počasí.
3: Dnes bude oblačná až polojasná obloha, postupně místy občasný déšť nebo přehaňky. Teploty 18 až 23 stupňů Celsia.
2: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
4: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
5: Haló, jsem ztracen a bloudím.
6: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vypa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vypa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vypa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.
7: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se diviti, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura.venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
8: Auto myjete pravidelně. Ale co váš dům? Aquacare se postará o čištění a impregnaci střech, fasád i dlažeb a váš dům bude zase jako nový. Spočítejte si kalkulaci zdarma na aquacare.cz.
9: Až se to u nás jednou stane. Elektřina nešla první den, policie druhý, třetí den už mizeli lidé. Myslíte, že se to stát nemůže? Běsná zem. Nový český postapokalyptický román Petra Opršala o Česku za několik let. Právě teď jako kniha i e-kniha ve všech knihkupectvích a online.
10: S Bohem, lásko, nech mě jít.
11: Vzpomínky.
12: My partu měli.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Do svých country diářů si napište datum čtvrtek 21. května, 19 hodin a 30 minut. Karlovy Vary, klub Paderewski. Tady vystoupí totiž Miroslav Paleček se svojí podstou písničce. Uslyšíte Palečkoviny, Ješkárny a zhudebněnou poezii Jaroslava Seiferta. Dostane se také na novinky. Maledné prostředí loděnice Děhylov s neopakovatelnou atmosférou vás zve na gala koncert Lady Soul Marie Rotrové pro Ostravu a okolí. Jako host vystoupí Petr Němec. Zajištěno je skvělé občerstvení, nádherné počasí a skvělá atmosféra. Loděnice Děhylov v pátek 22. května ve 20 hodin. Poutníci letos jezdí s pořadem přes 50 let v country. Návštěvníci těchto koncertů se mohou těšit jak na starší poutnické písničky, tak i na novinky v jejich repertoáru. Tentokrát se sejdeme v hospodě pod Paní horou ve Skaličce u Tišnova v pátek 22. května od 19 hodin. Setkání Osad na Barče proběhne v pondělí 25. května v 19 hodin. Praha Strašnice, kulturní dům barikádníků. Hrají nové struny Štěpán Rak a Satisfakce. A ještě 50. výročí festivalu Tremských písní. Pátek 29. až neděle 31. května. Louka u Nory na Horním Jelení, rekreační zařízení Tramtárie. Těšit se prý můžete na skvělé kapely a spoustu další zábavy. Podrobnější informace a další akce jako vždy na našich internetových stránkách www.countryradio.cz.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Vítkem Country Rádia.
1: Pokud rádi posloucháte muziku z Country Rádia, pokud máte rádi folk, písničkáře, prostě to, co tady hrajeme, tak tady pro vás mám pozvánku, která vás musí absolutně nadchnout, protože na telefonu je Jarda Samson Lenk. Jardo, ahoj.
2: Ježíš, ahoj. Já vás zdravím, lidi. Já jsem vás chtěl pozvat. My hrajeme v sobotu v restauraci U Lepců v Hradci Králové, je to venku.
1: Ano.
2: A začíná to s 19.19 s Optropem. Uh-huh. Tak přijďte, já myslím, že bude hezky. Říká se tam U Vrtule.
1: Uh-huh. Na co se můžeme těšit, Jardo? Asi klasika, ne? Když Optropáci, tak prostě největší hity.
2: Hele, my spolu hrajeme už jenom 40 let. A takže my jsme rádi, když si vzpomeneme na ten náš repertoár a zahrajeme ho tak, jak ho umíme.
1: Jasně. Nečekáme tedy žádné překvapení a to je dobře.
2: Ne, krem pámbu, to my už neděláme.
1: Dobře, Jardo, úplně na závěr tedy. Ještě jednou úplně v rychlosti přesná data. V kolik hodin, kde, kdy?
2: V sobotu v Hradec Králové v restaurace U Lepců v 19.19.
1: Děkujeme za pozvánku, měj se hezky, zdravíme Optropáky, ahoj.
2: Ahoj.

0: Country rádiem na cestách.
1: Dostali jsme se k dalším dopravním informacím, takže pojďme dorazit, tak říkajíc, po ledení výluky, na které jsme se ještě nedívali. Skuteč, Polička, Čiškovice, Libochovice, Radnice, Chrást u Plzně, Friedland nad Ostravicí, Ostravice a Olomouc, Šternberg. To jsou také úseky, kde během dnešního dne budete přesedat na autobusy v rámci polodenních výluk. Další pohled na dálnice nám říká, že nejnovější zpráva přišla z D5, kdy na 11. kilometru ve směru na Plzeň leží kanister na vozovce, projíždějte opatrně. Odstraňovat by se to mělo zhruba v tuto chvíli. Pohled na D1 je zatím docela klidný, máme tady jedno varování, a sice, že mezi 175. a 196. kilometrem ve směru na Ostravu se začíná tvořit nesouvislá kolona vozidel. Při hustější dopravě to tam bude asi docela o zdržení, buďte na to připraveni. A ještě jedno varování z D1, 336. kilometr ve směru na Ostravu, stojí tam porouchané vozidlo, konkrétně náklaďák, takže v odstavném pruhu označený trojúhelníkem, ale přeci jen se připravte na nějaký ten pohyb osob, případně na zdržení, které tam může vzniknout. Tolik tedy dopravní informace mezi 11. a 12. Pojďme dál s Country rádiem za hezkou muzikou.
2: Country rádio.
3: Prý to lidem nejvíc spálit ráno. No, tak na to bychom se podívali.
4: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte? Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl.
3: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem, a dospíváš to.
5: Nohama stírám rosu na kolejích.
1: Ježišmarja, to je paráda.
3: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country rádiu.

0: Fajrecht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí.
1: Když cítím ve svých zádech tvého muže nůž.
0: A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
2: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani.
3: Pác a manžel střílí, oba padnou v jeden ráz. Dnes jim zdobí mramor.
0: My zůstáváme věrní, věrní country rádiu a jsme úplně v pohodě.
4: Country rádio.
5: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl moc krát. Tamhle! Ah, no to je zase daleko.
0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
5: No jo... Tady jsem ještě nebyl.
0: Country rádio. Klidné rádio do neklidu.

Tak tohle je Hana a Petr Ulrichovi a jejich slavné Javory. Já tady mám jednu zprávu, která není hezká, je smutná, řekl bych. Dověděli jsme se, že Roman Horký musí na operaci a nemůže vystoupit na Fontáně v Praze. Ze zdravotních důvodů proto ruší svoje vystoupení na pražské Fontáně Roman Horký a skupina Kamelot. Tak to je smutná zpráva. Budeme vás dál informovat, jak se situace vyvíjí. Přejeme Romanovi hodně zdraví a samozřejmě kapele Kamelot brzký návrat na pódia. Abychom nemluvili jen smutně, tak pojďme třeba i trošičku zvesela. Slyšeli jsme v úvodu hodiny i Elišku Kotlínovou, která momentálně vyprodala parník country rádia, tak jak je vidět, některým talentům country rádia se daří i v tomto směru. A slyšeli jsme i další skvělou muziku a ještě uslyšíme například Fontána přivítá i Rangers, takže pozdrav od Honzy Vančury. Dáme si i Žalmana a jeho spol Rána v trávě, což může být takovým připomenutím 80. výročí narození Žalmana a samozřejmě také velká gratulace tímhletím směrem a zároveň i pozvánka na koncerty, které právě k tomuto životnímu jubileu jede. A dáme si ještě i Gentlemany a písničku Hobous. Gentlemany, to je kapela, kterou jsme teď tady měli před nedávnem na rozhovoru, protože nás zvali na dnešní koncert, který je křtem jejich úplně nové desky, kterou vám také už brzy představím. Takže snad i dobré zprávy vedle té smutné, ale ještě jednou přejeme Romanovi brzké uzdravení.

Ahoj, všechny zdraví, Honza Vančura. Na všechny posluchače Country Rádia se těším na letošní fontáně v Praze. Takže Country Fontána v létě, Honza Vančura, přijďte.

0: poslední písničku dnešního dopoledne se postarala Blanka Šrumová, divoký Praha Západ, před námi je 12. hodina, takže předpověď počasí a další zprávy Country Rádia a hlavně polední meny, pochopitelně, které zahají Hoptropáci a také Texmeni s Vláďou Odvářkou a pak už nás čekají tři písničky, které budou soutěžní. S vámi je Milan Schmidt, no a nejprve vám všem přeji dobrou chuť, protože právě teď je tady čas oběda.
1: Country počasí.
2: Dnes bude oblačná až polojasná obloha, postupně místy občasný déšť nebo přehaňky, teploty 18 až 23 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Letošní jarní mrazíky, sucho i přívalové srážky místy způsobily škody pěstitelům zeleniny. Chladné počasí poškodilo například rané brambory a zelí. Nedostatek vláhy zase cibuli nebo košťáloviny. A ještě dodám, že naši zemědělci pěstují zeleninu na zhruba 11 tisících hektarech. Evropská unie připravuje zpřísnění pravidel technických kontrol. Chce se rovněž více věnovat absolvování svolávacích akcí, přísnějšímu měření emisí, funkčnosti asistenčních systémů a zabývat se hodlá i elektromobily. Návrh se zabývá i dohledem nad skutečným stavem ujetých kilometrů. Známý kuchař Sapík prý chce končit. Podrobnosti má Luboš Dvořák.
2: Kuchařská televizní hvězda Jaroslav Sapík chce řemeslo i se svojí restaurací pověsit na hřebík. Vyhlášenou obec Klokočná mezi Říčany a Ladovými Hrusicemi znali všichni prezidenti. Jedli u něho významní umělci. Rozhodnutí po více než 30 letech má logický důvod, a to věk a zdraví. Chce si prý stáří užít a tak hledá nájemce. Luboš Dvořák, Říčany.
1: Na téma léto, prázdniny a tábory teď Luděk Savana Urbánek.
3: Léto se blíží a rodiče už vyhlížejí místa, kam umístí svoje děti na prázdniny. Jednou z možností je příměstský tábor, který každoročně pořádá Veslařský klub lodní sporty Brno na Rakovecké 30. Děti si zde užijí léto na brněnské přehradě i na souši. Samozřejmostí je zde dohled zkušených trenérů. Důraz je kladen na bezpečnost a individuální přístup. Luděk Savana Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Čtvrtý zápas na světovém šampionátu ve Švýcarsku dnes odehrají čeští hokejisté. Sledovat ho bude i náš sportovní redaktor Petr Pintovič.
4: Češi mají po třech zápasech ve skupině 7 bodů a po skalpu silných Švédů čeká výběr Radima Rulíka papírově slabší soupeř. Od 16:20 změříme síly s Itálií, která je zatím bez bodu. S Italií česká reprezentace nikdy neprohrála a vítězství by znamenalo další krok směrem ke čtvrtfinále.
1: Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Polední menu Country Rádia. Vychutnejte si s námi to nejlepší z naší domácí hudební kuchyně.

svátek, Fejtě Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek,

Tak jsme se podívali do Nashvillu společně s Texmany, určitě se do Ameriky vypravíme ještě i v dalších písničkách, určitě i v těch třech, nebo alespoň v některých z těch třech, které jsou dnes soutěžní, ale pojďme postupně. Je před námi trojice písní, bude zpívat Valda Matuška, Mirek Hoffman a Kapitán Kid. Obsah těch písní má něco společného, náš hudební dramaturg to tam schoval a chceme vědět co. Ten, kdo bude znát správnou odpověď, ten získá ode mě další, nebo od nás další tričko Country Rády jako odměnu, tedy drobnou cenu pro vás. Takže poslouchejte a hezky se bavte a pokud tedy budete soutěžit, přeji vám hodně štěstí.

srkali černý kafe a říkali jsme si, jak asi baví se Jim v Santa Fe. Najednou náramná rána rozbila lucernu a

a že se hned ochladil vzduch. To bylo každému jasný, že je to nějaký duch. A v Santa Fe zrovna v ten moment

0: Tak právě teď doznívá poslední soutěžní píseň dnešní soutěže v poledním menu a znamená to, že telefon s číslem 210 323 333 je odblokovaný a také je volný pro někoho z vás, kdo by chtěl hádat, co bylo společným tématem třech písní, které právě dozněly. Tak já vám přeji dobrý den, tady je Milan, Country Radio.
1: No, dobrý den, tady Josef u telefonu.
0: Dobrý den, Josefe. Ano?
1: No, to společný si myslím, že je to Útěk z vězení.
0: Ano, velmi správně, je to Útěk z vězení, bylo to patrné ve všech třech písních a vám tento Útěk z vězení vynáší krásnou cenu, to znamená drobnou cenu od Country Rádia v podobě trička, tak já vás poprosím, vydržte mi chviličku na telefonu a řekneme si více, ano?
1: Jo.
0: Tak jo, děkuju. My pokračujeme dál. Já pro vás budu mít během poledního menu ještě dvě pěkné pozvánky, také nějakou tu gratulaci a nějaké to přáníčko, ale hlavně hodně české muziky a o to jde především. Takže vám všem přeji dobrou chuť a také příjemný poslech.
2: Polední menu na Country Rádiu.

Právě servírujeme polední menu Country Rádia. Ty nejlepší kousky z české folkové, trampské a country scény.

nevíš ani jak, nevíš jak. Výroky bláznivý chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl jsi prachy na mejdán, byl to hloupý špás, když jsi v noci vyšel ven, snad ses trochu třás, trochu

0: Posloucháte Polední menu a před námi je písnička Věry Martinové Toulavý džíny. Než řeknu, komu tu písničku pošlu, tak rád připomínám, že právě tento týden 22. května na dopolední kávu přijde dvojice hvězd našeho žánru, a sice dvojice zvučných men Věra Martinová, kterou budeme za chviličku hrát, a také Tomáš Klus. Natočili totiž společnou písničku a my si ji představíme, ale budeme hovořit i o dalších věcech, třeba o tom, co nás v letošním roce na jejich koncertech čeká. Jinak Věra Martinová a Toulavý džíny, to je písnička, kterou teď posílám všem Zbyškům, protože ti mají 20. května svátek a přejeme tedy všechno nejlepší.
1: Polední menu Country Rádia. Vychutnejte si s námi to nejlepší z naší domácí hudební kuchyně.

Tohle byl Pavel Brimera, Fešáci a jejich hvězda Country On. O hvězdách country, o amerických hvězdách country a o country muzice se bude hovořit určitě dnes večer v pořadu Country Time, který pro vás i na tuto středu připravil Miloš Keller, takže nezapomeňte poslouchat po 19. hodině. Teď je před námi paní Marie Rotrová a krásná písnička Lásko. Než ji pustím, tak bych vás rád pozval na parádní koncert Malebné prostředí loděnice Děhylov. S neopakovatelnou atmosférou vás zve na gala koncert Lady Soul Marie Rotrové, a sice pro Ostravu a okolí. Vystoupí tam v doprovodu orchestru Septet plus orchestr Dalibora Kaprase a hostem bude Petr Němec. Takže pokud si chcete užít skvělý koncert této dámy, tedy Marie Rotrové, tak nezapomeňte v pátek 22. května ve 20 hodin tu možnost máte, loděnice Děhylov. A tady Lásko.

Jsem starej tomšůr z pobřeží, pamětník slavných dob. A sekáč, jak se říkalo, teď už jsem ale trop. Teď jako starej vagabund v obchvě.

Ať vyhrával či prohrával, tohle mu bylo fuk. Až jedenkrát ho při blafu jeden hráč řácky zved. A tak skončil byl, když psal se rok 49. Až jedenkrát ho při blafu jeden hráč řácky zved. A tak skončil byl, když psal se rok 49. Náš řezník Jacky z New Yorku mýval zlý opice. A vždycky, když byl pod parou, strhla se pranice. Až jednou nalíte na kudlu, co vytáh starej red.

a všichni ti mý parťáci bývali frajeři. Teď už jsem sám a jako stín postávám u dveří. Teď jako starý vagabund obcházím ten

0: Polední menu právě teď končí a než si dáme další předpověď počasí a také zprávy Country Rádia ve 13, tak vás zvu už teď na příští hodinu, kterou zahájí Vaby Daněk a také Rostě Fischer s Vráťou Vyskočilem. Nesmím ovšem zapomenout vám také popřát dobrou chuť, pokud ještě obědváte.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude oblačná až polojasná obloha. Postupně místy občasný déšť nebo přehánky, teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Zítra bude polojasno, později až oblačno s přeháňkami. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Začneme trochou nostalgie. Historický motorový vůz přezdívaný Hydra v pátek poprvé vyjede na nostalgickou jízdu po unikátní ozubnicové trati Stanvaldu do Kořenova na Jablonecku. Motorový vůz z roku 1969 bude mít původní nátěr s červenou spodní částí, krémovým vrškem a červenými pruhy. Trať Stanvaldu do Kořenova je nejstrmější železnicí v České republice a jednou z posledních normálně rozchodných ozubnicových železnic v Evropě. Vlaky po ní jezdí od 30. června roku 1902. Teď něco pro šoféry. Vláda tento týden podpořila návrh Senátu, aby jednodenní dálniční známka platila 24 hodin od zakoupení, ne do půlnoci daného dne. Návrh teď posoudí sněmovna. Jen připomenu, že jednodenní elektronická dálniční známka letos pro osobní vozidla se standardním palivem stojí 230 korun, desetidenní 300, třicetidenní 480 a roční 2570 korun. Co je nového ve Špindlu, to zjistil Luboš Dvořák.
2: Krkonošský rezort Špindl má po zimě novou atrakci. Vodní nádrž Labská u Špindlerova mlýna se vypouští kvůli plánované těžbě sedimentů, které se do ní nahrnuly po povodních před 2 lety. Cílem prací plánovaných do letošního září je úplná obnova protipovodňové funkce vodního díla, kterou už plní 120 let. Luboš Dvořák, Krkonoše.
1: V Brně bude nové náměstí, blíže Luděk Savana Urbánek.
3: Na České ulici v Brně vznikne za 2 roky nové malé náměstí, v němž bude umístěné umělecké dílo s vodním prvkem. Fungovat má také jako pítko. O jeho podobě rozhodne dvoufázová soutěž. Oznámilo to tiskové oddělení magistrátu. Nový prostor před domem konvalérie má vyjít na 9,5 milionu korun. Luděk Savana Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Máme to hokejový přestup. Hokejový útočník Jakub Brabenec se po 5 letech v Zámoří vrací do extraligového Brna. Jen připomenu, že 22-letý odchovanec Komety se poslední 3 sezony neúspěšně snažil prosadit do kádru Vegas Golden Knights v NHL. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Krotoru nad krajinou, volací zde Krištof 6. Minuty jak týdny plynou, když se k zemi musí snést. Každý život na rozcestí druhou šanci mnohdy má, když se k času přidá štěstí a vrtulník

Tak tohle byla kombinace pro nás známých hlasů Rostia Fischer a Vráťa Vyskočil. Volací znak naděje. Krátce po 13. hodině vám přeji krásné odpoledne, krásné středeční odpoledne. Koukal jsem teď venku, není úplně hezké počasí, uvidíme, jak to dopadne tedy na parníku Country Rádia. Zatím ty plavby, které jsme měli, tak až na jednu jedinou jsme absolvovali uvnitř, ne na horní palubě. A tu, kterou jsme absolvovali na horní palubě, tedy s kapelou Pacific, tak ta propršela a byli jsme mokrý od hlavy k patě. Tak uvidíme, jak to dopadne všechno dnes, ale pro vás, kteří nemáte lístky, to může být celkem jedno, protože už je vyprodáno. Dnes je tam totiž společně s námi Vojta Nedvěd a ten byl vyprodaný velmi, velmi rychle. Ale mám pro vás pozvánku na jinou akci. V kukátku Country Rádia si ji poslechněte a kdo ví, možná, že se vypravíte do Las Vegas, tedy pomyslně, jenom za muzikou. Zkrátka a dobře, Elvis stále žije a přesně o tom bude řeč. Budeme si ale také hrát Martyho Stewarta, Karla Macálku, kapelu Marianne a nebo třeba americkou hvězdu z Carterovic rodiny Carlin. Goodnight Dallas, tady je ta píseň, kterou slibuji, přeji vám příjemný poslech, hezké odpoledne, no a ať vám všechno vychází tak, jak chcete, je 20. května.

0: sluchátkem Country Rádia.
1: Dobré muziky není nikdy dost a tak mám radost, že vás mohu pozvat na další hezký koncert, nebo vlastně pozve nás Jakub Machulda, kterého mám na telefonu a kterého tímto zdravím. Dobrý den, Jakube.
2: Dobrý den a zdravím všechny posluchače.
1: Tak naši posluchači vás mohou znát jednak jako muzikálového herce, ale také jako, řekněme, napodobitele Elvise Presleyho a vy k tomu máte velké předpoklady, jak hlasové, tak fyzické, nejenom, že jste mu podobný, ale hrajete a zpíváte tu jeho muziku opravdu velmi věrně. Jak jste se k tomu dostal vůbec?
2: No, bylo to tak asi osudem daný, že právě jak jsem mu podobnej, tak okolí už, když jsem byl mladší, tak říkalo, ty vypadáš jako Elvis, a já teda musím říct, že já jsem jeho velký fanda už od dětství. Aha. Takže ta muzika je mi prostě nesmírně blízká, protože spoluje přesně country, spoluje rock, blues, že jo, a všechny ty styly, které já mám rád, gospel, to je prostě moje.
1: Ta muzika je nesmrtelná, stejně tak jako Elvis, takže <Ano. laughs> určitě budeme mít další a další možnosti, nejenom vás, ale i další, kteří se zamilovali do této krásné muziky, vidět. Ovšem to vaše vystoupení už se velmi blíží a já bych rád pozval naše posluchače právě na vystoupení, které máte teď před sebou. Tak nám řekněte, kde vás můžeme vidět s programem a na co se tam můžeme těšit?
2: Tak my se na všechny těšíme 21. května v divadle Royal na Vinohradech. A pokud jste fandové rock'n'rollu nebo obecně muziky vůbec, tak já si myslím, že to je taková oslava nejenom prostě příběhu Elvise Presleyho, krále rock'n'rollu, ale obecně muziky. Takže se na vás moc těšíme na naší koncertní show, která propojuje všechny tyhle ty věci, jeho muziku. Je tam živá kapela, jsou tam tanečnice, ten prostor je naprosto úžasný, protože kde jinde si to představit než v Las Vegas a tam mám pocit, že to tak jako tím trošku je načichlý. Jasně. Takže to prostě je zážitek velký.
1: Takováhle show pochopitelně potřebuje pořádnou propagaci kolem toho, kde vás najdeme na stránkách nebo na Facebooku nebo na Instagramu, abychom se mohli podívat třeba na nějaký vaše další koncerty.
2: Určitě. Na Facebooku je to Jakub Machulda oficiální stránka, ostatně tam se proklikáte velice lehce na webovkách www.elvislife.cz, psáno Elvis Live s někým .cz a tam se dostanete i ke vstupenkám, i k promo videu, ať máte představu, jak ta show vypadá, na co se můžete těšit, takže tady tím směrem bych vás asi pozval, ať se na to podíváte.
1: Já to určitě prostuduju, věřím tomu, že i naši posluchači a že se uvidíme na některém z vašich koncertů, protože prostě proč si neužít Elvisovskou show, když ji máme na dosah ruky. Moc děkujeme za pozvánku, mějte se krásně a úplně závěrem ještě jednou zopakujte, kdy a kde.
2: 21. května divadlo Royal na Vinohradech.
1: Ať se vám daří, Jakube, a těším se na viděnou, naslyšenou. Mějte se.
2: Mějte se krásně, děkuju moc.

sedadlem našel jsem skrýš, ten prsten tam dal a svý fáro hnal, abych co nejdřív měl jsem zas její rty blíž. To nejslač

a že jednou snad vrátí se zas. Pak zašmátral rukou pod sedadlem zašlý, ještě stačil říct, kéž bych se plet. Vytáhl omšelou červenou krabičku s mašlí a v ní

0: S Country rádiem na cestách.
1: Dohrál, dospíval Marty Stewart a nás čeká pár dopravních informací, to znamená opět, jak je zvykem v Country rádiu, pohled na koleje a také pohled na dálnice. Začínáme jako vždy na kolejích, mám tady nějaké upozornění, že náhradní autobusová doprava je zavedena mezi stanicemi Znojmorec a Rec Znojmo, tedy obousměrně na trati 241, počítejte prosím s tím. Mám tady i zprávy z dálnic, a sice D8 hlásí na 13. kilometru ve směru na Prahu nějakou havárii osobního auta, připravte se tam na zdržení. D3, 124. kilometr ve směru na České Budějovice, jsou tam poškozená svodidla po dopravní nehodě, pravděpodobně se tam bude pracovat, tak i s tím počítejte. D8 ještě jednou, 53. kilometr tentokrát ve směru na Ústí nad Labem, také tam se stala nehoda, ale nákladního vozidla, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh, tak s tím počítejte. A ještě D8 jednou, takže tam se tedy dějí věci. A sice 65. kilometr, tentokrát ve směru na Ústí nad Labem, nějaký předmět na vozovce. I tady projíždějte a objíždějte opatrně. Já myslím, že pro tuto chvíli stačí. Na další dopravní informace se podíváme opět za hodinu. Teď už vám přejeme šťastnou cestu.
2: Country Radio. Housle,
3: akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
4: Stařičký šerif už líně, prlku poláhlý vztah.
3: A když se šerif unaví, pustíme si Country rádio a jsme taky úplně v pohodě. Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country Rádia a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz.

0: Strašně to letí i dnes, za chvilku bude už 14 hodin a já se pomalu začnu chystat na parník Country Rádia. Dnes s Vojtou Nedvědem je vyprodáno, ale jak jsem řekl už několikrát tento týden, opakuji znovu, ještě je tam dostatek plaveb, na které se k nám můžete přidat. Stačí se kouknout na naše stránky www.countryradio.cz, rozkliknout si ten parníček a hledat a určitě tam najdete nějakou plavbu, která by vám vyhovovala. Jinak za chvíli nás pozve na nějaké další akce taky náš kolega Tomáš Adamec, který má připraveny na 14. hodinu kulturní pozvánky, ale než se k tomu dostaneme, tak ještě před námi je nějaká muzika a taky pozvánka na zítřejší ráno, takže si poslechněte, co Láďa s Kačkou připravili na 6. až 10. hodinu.
1: Zdravím všechny posluchače Country Rádia z prosluněných pražských ulic. Jdu si tady po Grébovce parkem a tak mě napadá, že bychom o té přírodě mohli něco málo zmínit. Samozřejmě zítra v našem vysílání, protože aktuálně se jedná o to, jak třeba večer v přírodě stanovat nebo kde si rozdělat oheň, jak si užít zpěvu ptáků. No, tohle všechno užíváme, ale pozor, najednou přijde strážce přírody a z lesa nás prostě vykáže. Jak to s těmi pravidly stanování a rozdělávání ohňů vlastně ve volné přírodě je? Řekneme si zítra ráno v našem vysílání. Přeji hezký den všem posluchačům Country Rádia.

Petr Safián, krém honí bílý fáč. Plání jdou se svou muzikou, trochu stříbra

0: Skvělá a slavná píseň Vítr Safián a také skvělá a slavná kapela AG Fleck. To je závěr téhleté hodinky 13.57. A jak jsem sliboval, po předpovědi počasí si poslechněte, co se kde děje v oblasti muziky, protože nás čekají kulturní tipy. Tomáš Adamec pro vás pravidelně udělá takový výcuc, pozve vás na ty nejaktuálnější věci. Pochopitelně, pokud chcete plánovat třeba trošku dopředu, tak ta možnost tady je, protože opět, pokud vás odkáží na naše stránky www.countryradio.cz, tak tam v sekci kultura se můžete podívat na několik týdnů, ba co víc měsíců dopředu, co se kde děje. Zveme tam na koncerty, se kterými jsme nějak partnersky propojeni, ale i na další akce, které by vás mohly zajímat. Takže neváhejte, vyražte na naše stránky, anebo prostě pravidelně poslouchejte kulturní tipy s Tomášem Adamcem. Jako teď, za malou chvíli.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude oblačná až polojasná obloha. Postupně místy občasný déšť nebo přehánky, teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Zítra bude polojasno, později až oblačno s přeháňkami. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů.
1: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
3: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se divit, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
4: Haló, jsem ztracen a bloudím.
5: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladu na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.
6: Až se to u nás jednou stane. Elektřina nešla první den, policie druhý, třetí den už mizeli lidé. Myslíte, že se to stát nemůže? Běsná zem. Nový český postapokalyptický román Petra Opršala o Česku za několik let. Právě teď jako kniha i e-kniha ve všech knihkupectvích a online.

Ahoj kamarádi, tady je zde Nářešťál celý z Nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Vřešťál 70. Můžete si u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

0: 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Do svých country diářů si napište datum čtvrtek 21. května, 19 hodin a 30 minut. Karlovy Vary, klub Paderewski. Tady vystoupí totiž Miroslav Paleček se svojí podstou písničce. Uslyšíte Palečkoviny, Ješkárny a zhudebněnou poezii Jaroslava Seiferta. Dostane se také na novinky. Malebné prostředí loděnice Děhylov s neopakovatelnou atmosférou vás zve na gala koncert Lady Soul Marie Rotrové pro Ostravu a okolí. Jako host vystoupí Petr Němec. Zajištěno je skvělé občerstvení, nádherné počasí a skvělá atmosféra. Loděnice Děhylov v pátek 22. května ve 20 hodin. Poutníci letos jezdí s pořadem přes 50 let v country. Návštěvníci těchto koncertů se mohou těšit jak na starší poutnické písničky, tak i na novinky v jejich repertoáru. Tentokrát se sejdeme v hospodě pod Paní horou ve Skaličce u Tišnova v pátek 22. května od 19 hodin. Setkání Osad na Barče proběhne v pondělí 25. května v 19 hodin. Praha Strašnice, Kulturní dům barikádníků. Hrají nové struny Štěpán Rak a Satisfakce. A ještě 50. výročí festivalu Tremských písní. Pátek 29. až neděle 31. května. Louka u Nory na Horním Jelení. Rekreační zařízení Tramtárie. Těšit se prý můžete na skvělé kapely a spoustu další zábavy. Podrobnější informace a další akce jako vždy na našich internetových stránkách www.countryradio.cz.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.
2: Country Radio.
3: Mým rádí byli

Tak tohle byla Epidemie, cestu najdu, 14 hodin 8 minut. Před námi z muziky Žalman a spol, Věra Martinová, The Tap Tap a nebo Valdemar Matuška. A k tomu si dáme také Kukátko Country Radio, ve kterém jeden z talentů Country Rádia vás pozve na svůj koncert v krátké pozvánce. No a bude také Tulácká stezka připravena zhruba na 40. minutu. Tak já vám přeji příjemný poslech a hezké odpoledne s Country Rádiem. Ještě jednou připomínám, že dnes 20. května slaví svůj svátek Zbyšek. Jestli nějakého znáte, nezapomeňte na něj s gratulací. Například takový Zbyšek Raška, který napsal spoustu textů pro Pavlínu Jíšovou, určitě takovou gratulaci zaslouží, takže Zbyšku všechno nejlepší.

podmínky, článek 6, odstavec 15. Jiné pojízdné kompenzační pomůcky se považují za vozíky pro invalidy, pokud jsou svými rozměry a vahou

0: Pátkem Country Rádia.
1: Ještě máme v živé paměti to, že proběhl Talent Country Rádia v dubnu tady v tomto roce, ale samozřejmě v paměti máme i ty předchozí a právě teď mám jednoho talenta Country Rádia na telefonu a tím je Tomáš Bartoušek a jeho skupinu Paralela si jistě pamatujete. Tome, ahoj.
2: Já tě zdravím, Milanku, ahoj. Zdravím samozřejmě posluchače Country Rádia, ahoj.
1: Jak se ti daří? Jak se daří kapele?
2: Hele, kapele se daří dobře. Máme teďko spoustu práce, točíme, nahráváme, zkoušíme hlavně, protože máme malinko jiný obsazení, jsme pozměnili, takže máme bubeníka Petra Bínu, který přišel z legendárních Vodovodů, asi starší generace zná. Pak máme kytaristu Pavla Pazourka, který je s Paldrichem, s Bírou. Takže máme takový větší obsazení, no a teď se chystáme na akci, kde jsme byli loni a kde se nám teda podařilo vyhrát.
1: Zvítězit, ano, a reprezentovat. No tak povídej, tak ano. To znamená, že tentokrát už tam budete normálně jako regulérní hosté, jo?
2: Je to tak, tentokrát už tam jedeme jako hosti, těšíme se na to, bude tam s námi, což je zvláštní takový, fůze bude tam známý reper Vladimír 518, což teda bude zajímavá fůze, těch kluci z Country Rádia budou předskakovat reperovi, ale těším se na to, uvidíme, bude to skvělý, já bych chtěl lidi pozvat, je to v Praze na stanice metru Ládví, když se vystoupí z metra, tak přímo tam bude velký plac, velký prostor, to vlastně bude ten Food Fest a v tomhletom právě my budeme hrát a účastnit se té akce.
1: Dobře, takže bude to venku, tak ještě řekni přesně, v kolik hodin hrajete a kdy to je datum?
2: Já bych to ještě zopakoval, je to teďko v pátek 22. My budeme jako Paralela hrát od 7 do 8 a já bych chtěl hrozně lidi pozvat a těším se na ně. Čím
1: tak děkuji.
2: Přijde, tím bude lepší.
1: Jasně, děkujeme za pozvánku, ať vyjde počasí, ať se podaří celá akce, měj se hezky a třeba mnohem dříve než u nové desky naslyšenou.
2: No, uvidíme, tak jo.
1: Ahoj.
2: Děkuju, mějte se fajn, nashledanou, ahoj, čau, Milanku.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Pohled na koleje zahájíme na trati, kde už jsme dnes byli, a sice trať 248 v úseku Rec Znojmo. Je zavedena náhradní autobusová doprava mezi těmito stanicemi obou směrně, počítejte s tím. Na dálnicích pozor, zejména na D8, 13. kilometr ve směru na Prahu, je tam nehoda, převrácené vozidlo překáží, bude se to odstraňovat všechno, takže projíždějte velmi opatrně. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
2: Radio. Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country Radio.
3: Tentokrát si poslechneme album jménem Republiky, které nahrál Ivo Jahelka.
2: Country Radio. Nejvíc country a českých písniček.

Zdravím posluchače Country Rádia a zvu vás všechny na pražskou i brněnskou Country Fontánu 2026, kde vám zaspívám do ouška a už teď ladím kytaru. Váš Míreček Paleček.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Nazdar Tuláci, dnes vyrazíme do východní brány Krkonoš, kterou je Žacléř. A tam navštívíme poslední dochovanou památku hlubinného uhelného hornictví ve východních Čechách. Málo kdo ví, že v letech 1570 až 1992 probíhala v Žacléři v Královéhradeckém kraji hlubinná černouhelná těžba. A původní areál dolu Jan Švérma je v současnosti přístupný veřejnosti jako hornický skanzen. Důl je známý tím, že uhelné sloje tam vycházejí až na povrch a proto se černé uhlí jeden čas těžilo také povrchově. Základ prohlídkových tras tvoří komplexy budov těžních jam Jan a Julie. V šachetních budovách vznikla kompozice s důlními vozíky a výstava paleontologických nálezů. Expozice dokumentuje také pohyb důlních vozíků na povrchu bývalého dolu a doplňuje fotodokumentaci z minulého provozu dolu, včetně důlních map. V části jámy Julie je k prohlédnutí větrací kanál a zařízení ventilátorovny. 52 metrů vysoká těžní věž jámy Jan nabízí nečekanou vyhlídku na panorama Krkonoš a Královéckého špičáku. Štola Jitřenka zase ukazuje uhelnou sloj a různé druhy výstuže. Podzemní chodba vede zhruba 7 metrů pod povrchem. Přestože měří jen necelých 100 metrů, její prohlídka určitě nesklame. Práci v podzemí znázorňují figuríny horníků. Vystaven je také důlní bagr české výroby, stará mapa z roku 1871, zachycující celý dobývací prostor a důlní vozík. Funkční je také světelné a zvukové signalizační zařízení. Další atrakcí je někdejší úpravna uhlí. Tam se vytěžená surovina třídila a čistila od příměsí. Budova patří do souboru povrchových objektů, které v dole Jan Švérma vznikly ve druhé polovině 20. století. Zůstala v nich technologie právě pro úpravu uhlí. Komplexy budov těžních souborů a jam Jan i Julie jsou prohlášeny kulturními památkami České republiky. Jako expozice hornického skanzenu Žacléř jsou otevřeny celoročně. A krajina v místě jistě okouzlí turisty klidem, historií, horami i krásnými výhledy. Více informací o hornickém skanzenu Žacléři najdete například na webu kudiznudy.cz. Prima toulání a dobrou náladu vám přeje Vítek.

78, pokud si vzpomínám, začal celkem dobře dík uhelným prázdninám. Metrem už jsme jezdili z Leninky na Mírák, třetím rokem na Hradě však hnízdil starý pták. Byl to ale dobrý rok a říkej si, co chceš, vždyť Praze tenkrát poprvé zpíval Johnny Cash.

úsměv tváře vzal. Když u odvodu prošel jsem, aniž bych o to stál, pak táta přišel o místo, že někde něco řekl, a nějakej soudruh tlačil se na jeho teplej plek. Byl to ale dobrý rok, a říkej si, co chceš, vždyť Praze tenkrát poprvé zpíval Johnny Cash. Rok 78 už prachem zapadal, i starý pták je pod drnem, a kdo

Zastavil jsem se v Mexico City, abych tam na den na dva schladil city. Ukončity Juarezové. Podivnýho chlapa potkal jsem tam v metru v kožený čapce a v umělým svetru. Na dálku z něj bylo cítit plátno filmové. Asi to bude nějaký bandita, jenže moje paměť se stále ještě nechytá. Film o sedmi statečných běží mou hlavou. Odkud já jenom znám ten jeho výraz? Calverano, ne? Buenos dias, odkdy pak jezdíš městskou dopravu? Víš, chlapče, povídá ten grázl, nejraději bych na něj jazyk vyplázl, ale poslouchal jsem, co mi odpoví. Víš, chlapče, přišla suchá léta, květ našeho řemesla pomalu odkvétá a z našich koní zbyl jenom podkovy.

Můj kolektiv dneska těžko schrastí práci, tancování v malém už se nevyplácí, nestojí za námi odbory a tak. Ze světa teď sice přišlo dosti žrádla, ale když já byl na letišti, tak přistávala obinadla, a tak teď po večerech stojím v metru jako saniťák. Abych řekl pravdu, už si nevím rady, pomalu řídnou naše řady. A je nás vlastně stále míň a míň. Mnozí chlapci už přesluhují a mladí se těžko rekrutují. Náš život není jako spláten kin.

Calvera sice mluvil otevřeně, ale o to víc u mě klesal v ceně a moje srdce bylo brzy jako led. A moje žluč jako vzpěněná řeka, povídám Calvero, Conchita čeká. Jsem americký agent, pomodli se naposled. Jo, kdybys měl rukou justici a malou policejní stanici, v rukavičkách si mohl chodit po kraji. Teď jdeš tam a já jdu sem. Kdo z nás dvou dřív vydrancuje tuto zem?

0: Je tady 15. hodina, to znamená, Miloš Keller už je připravený. Já vám přeji hezké odpoledne s Milošem, těším se na slyšenou zítra v 10 hodin dopoledne. Já teď razím na parník za těmi, kteří si koupili lístky na Vojtu Nedvěda a hezkou plavbu z Poděbrad do Kolína. No a budu se s vámi těšit tedy na slyšenou a na viděnou s těmi, které tam potkám.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude oblačná až polojasná obloha. Postupně místy občasný déšť nebo přehánky, teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Zítra bude polojasno, později až oblačno s přehánkami, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Klíšťata ve městech jsou prokazatelně až dvakrát infikovanější než ta z lesu, kde pracovníci Státního zdravotního ústavu sbírají a testují vzorky. Informace získávají i přímo od lidí prostřednictvím aplikace Klíšťapka nebo z webu Klíšťata ve městě. Za 3 roky nasbírali více než 12 000 klíšťat. Některou z bakterií bylo infikováno 44% z nich. Uchazeči o studium na střední škole se do pondělí 25. května mohou hlásit do druhého kola přijímacího řízení. Stejně jako v prvním kole si mohou žáci podat až 5 přihlášek. Z toho až 2 do oboru s talentovou zkouškou a až 3 do oboru bez ní. Využít mohou opět elektronický systém DIPSY. Čeká nás muzejní noc. Podrobnosti z Mladé Boleslavy má Luboš Dvořák.
2: Tento pátek večer ožije mnoho měst muzejní nocí. V Mladé Boleslavi se propojí letecké muzeum s hradem, galerii podvěží Staroměstské radnice, galerie ve Sboru českých bratří a Škoda muzeum. Mezi nimi budou opět pendlovat 2 historické zakulacené autobusy Škoda. Programy začínají všude v 18 hodin a vydrží do 23. Luboš Dvořák, Mladá Boleslav.
1: Na festival do Vsetína nás pozve Luděk Savana Urbánek.
3: Mezinárodní folklorní festival Vsetínský krpec, který bude od 19. do 21. června hostit centrum Vsetína, se ani letos neomezí jen na festivalový víkend. Už v průběhu června nabídne pestrou řadu doprovodných akcí, které postupně naladí město na folklorní atmosféru. Vše začne už 5. června. Luděk Savana Urbánek, Vsetín.
0: Sport.
1: Ještě do světa za fotbalem. V nominaci brazilských fotbalistů na mistrovství světa nechybí ani kanonýr Neymar, který v reprezentaci kvůli opakovaným zraněním skoro 3 roky nehrál. Vedení klubu historicky nejlepšího střelce Brazílie zahrnulo mezi 26 hráčů, které povolalo do týmu pro finálový turnaj. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Dobré odpoledne, pokračování odpoledního vysílání Country Rádia vás bude až do 18. hodiny provázet Miloš Keller. Co vám nabídnu za chviličku? Vám nabídnu třeba Copáky, Boba Dylana, nebo také Vabyho a Micky Rivolovi, Roberta Křesťana, Dona Williamse či Jarka Nohavicu. Nebude chybět v kukátku, kulturní pozvánka a dopravní informace v půl. Tak si to pěkně užívejte ještě jednou. Dobré odpoledne a dobrý poslech Country Rádia.
1: Já bych

0: Vlkem Country Rádia.
1: Ondřej Fencel je na telefonickém spojení do studia Country Rádia. Já tě zdravím, ahoj.
2: Ahoj Miloši, zdravím posluchače Country Rádia.
1: No a jako obvykle máš pro ně nějakou pozvánku hudební, tak jaká to bude a kam tentokrát?
2: Je to tak, tentokrát to bude Milevsko v jižních Čechách. Zahrajeme s Hromosvodem, ale s takovou menší partou, jenom v triu s houslema a s kytarou a klávesama. Takže je to takový netradiční, hrajeme takový komornější naše písničky, hrajeme takhle málo a je to v Milevsku v Galerii M ve čtvrtek 21. května od 7:30 večer. Je to takový krásný, příjemný prostor komorní, takže moc zveme.
1: Takže pozvánka pro naše posluchače z Milevska a okolí na čtvrtek na Hromosvod. Ještě jednou, v kolik začínáte?
2: Začínáme v 19.30, je to Ondřej Fencel Trio neboli Půl Hromosvod a je to v Milevsku v Galerii M ve čtvrtek.
1: Já ti děkuji za tyhle informace a přeji hodně návštěvníků. Měj se hezky, ahoj.
2: Taky díky, těšíme se.

U nás domě říkají mi Franta Šiška, to už od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levý, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řekl, co jsem řekl, on se evidentně leknul a už začí blikat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blikat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. A už jasně na tým komputeře svítí, buď to je to závzat z neluční kvítí, nebo za mě nastroj struny, tu jde kurňa o koruny, a stejně jak na začátku jsem v řiti. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, a já stejně jak na začátku jsem v řiti.

mraky jedem kysly. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí, bo aj v obecenstvu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká,

opravdu byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný, radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil.

0: první třídu do Ostravy Intercity. Viděl nějakou celou cestu, valím kity. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý.
1: S Country rádiem na cestách.
2: Jarek Nohavica a předtím Don Williams nás dovedli až k dalším dopravním informacím na Country Rádiu. Kolony jsou na silnici číslo 35 na průtahu Litomyšlí, a to v obou směrech. S další kolonou počítejte na 16 ve směru od Slaného do Řevničova. U sjezdu na silnici číslo 7 je dopravní nehoda a je tam dlouhá kolona, zejména v tomto směru. Dlouhá kolona je také na trase 57 Opava Fulnek. U obce Mrsky se pracuje na silnici, kolony jsou z obou směrů, jezdí se tam na semafory. A pokud se podíváme do Prahy, tak se regulují vjezdy do tunelu Blanka ve směru od Troje. Počítejte s plnou Povltavskou v Holešovičkách a obecně s objízdnými komunikacemi v Libni a na Letné. No a na dojezdu do Prahy jako obvykle kolona na D5 se rozjíždí se to až za odbočkou na Ořech na Pražském okruhu. Další doprava za hodinu.
3: Country Radio.
1: Polední menu Country Radia. Pozorně poslouchejte, hádejte a vyhrávejte.
4: To hurá! Konečně jsem se dovolal.
5: Tak já si myslím, že by to mohla být chajda, chata, rekreační objekt.
1: Polední menu Country Radia.
5: My vás posloucháme každý den právě v práci.
1: Každý všední den mezi 12. a 13. hodinou na Country.

Tak kdo nám na vlnách country rádia hraje a zpívá? Tohle byl Alan Jackson, nahrávka s názvem Tall Tall Trees. Klasický Cajun, předtím Jana PS a písnička s názvem Hák z loňského roku. Za chviličku klasika Karel Gott, Jdi za štěstím nebo Brontosauři stánky. Kteroukoliv z těch písniček si můžete objednat i jako písničku k probouzení v ranním vysílání Vládi a Kačky. Vždy okolo 6. hodiny a 50. minuty někomu zatelefonují, probudí ho, popřejí mu a zahrají mu písničku, kterou vy vyberete. Na našich webových stránkách na to máme formulářík, tak neváhejte, mrkněte se. Probouzený má vždycky velikou radost. Tak a teď už Karel Gott.

Ahoj, ahoj, tady Tomáš Linka a já bych vás rád pozval na fontánu, která bude v Praze 13. června a budu tam já, moje kapela Přímá Linka a spousta dalších krásných kapel, takže bude veselo. Ahoj, Tomáš Linka.

0: Dospíval půlnoční kovboj Tomáš Linka, před písničkou vás pozval i na naši country fontánu. Já vás teď pozvu k informacím o počasí, které má Tomáš Adames, a ke zpravodajství, které bude po 16. hodině. Potom bude zpívat Babiraněk nebo Věra Martinová, pak se vám opět ohlásím já a povím, co bude dál na vlnách Country Rádia.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude oblačná až polojasná obloha. Postupně místy občasný déšť nebo přehánky, teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Zítra bude polojasno, později až oblačno s přehánkami. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne. 87% lidí by uvítalo, kdyby z českých fotbalových stadionů úplně vymizela pyrotechnika. Vyplývá to z průzkumu. Lidé v průzkumu odpovídali po nedohraném derby mezi Sláví a Spartou. Podle respondentů mají na incidentu největší podíl radikální fanoušci ze slavistické tribuny Sever, bezpečnostní agentura a pořadatelé. Meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu upřesnili předpověď na další dny, podle které to vypadá, že se do Česka konečně přižene letní počasí. Pár dní si na něj sice budeme muset ještě počkat, teploty se ale vyšplhají pořádně vysoko. V pondělí by dokonce podle norských meteorologů měli v Česku poprvé překročit 30 stupňů Celsia. Do knihovny se teď vydáme s Lubošem Dvořákem.
2: Nová kniha na třídě Václava Klementa v Mladé Boleslavi už zestárla a tak je před nutnou rekonstrukcí. Ta začne v červnu, kdy stavbaři plánují stihnout tuto akci přes letní prázdniny. Provizorní provoz se přesune na pobočku v sídlišti v areálu základní školy Pastelka. Stávající výpůjčky budou automaticky prodlouženy do září. Luboš Dvořák, Mladoboleslavsko.
1: Co je nového v Brně, to nám prozradí kolega Savana.
3: Na 15 místech v historickém centru Brna se měnily výsuvné sloupky omezující vjezd na pěší zónu. Novinkou je i vybavení, díky němuž auta hasičů a záchranářů nemusí komunikovat s dispečerem brněnských komunikací, aby sloupek stáhl. Překážka zajede do země sama a zásah tak může být rychlejší. Kompletní výměna sloupků stála 19 milionů korun. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Teď za velkou louži a na basket. Basketbalisté New Yorku v úvodním duelu semifinále playoff NBA prohrávali 8 minut před koncem s Clevelandem o 22 bodů. Nakonec ale zvítězili 115-104 po prodloužení a vedou sérii na 4 vítězství 1-0. Knicks se postarali o svůj největší obrat v historii klubu v playoff a o druhý největší v dějinách soutěže. Pouze Los Angeles Clippers v roce 2012 totiž otočili duel v poslední čtvrtině ze ztráty 24 bodů a tenkrát to bylo s Memphisem. To byly zprávy. Hezké odpoledne vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

I nadále dobré odpoledne, odpolední vysílání Country Rádia pokračuje s Milošem Kellerem, ale pochopitelně i s vámi, protože bez vás by to nemělo cenu. Hodinku otevřeli Vabidaně Kavěra Martinová, pokračovat ní budou Mirek Hofman, Neil Young, Michal Tučný, Pacific, Kameloti, Vojta Kyďák, Tomáško a mnozí další. Pozvánka na zajímavý koncert, zajímavé kapely v Kukátku a dopravní informace v půl. Tohle všechno zvládneme, pojďme na to a užívejte si to.

0: Kátkem Country Rádia.
1: Na telefonickém spojení do studia Country Rádia je teď David Benda, český hudebník, skladatel a světový šampion ve hře na pětistrunné banjo. Z muzikantů, které znáte z vysílání Country Rádia, spolupracoval například s Radimem Zenklem, Ondrou Kozákem a podobně. V tuhle chvíli ale má také kapelu, která se jmenuje Sevastelar. Já vás zdravím, dobrý den a poprosím, představte váš projekt.
2: Krásný den do Country Rádia všem posluchačům. Takže jmenuji se David Benda a rád bych vám představil skupinu, která vystupuje pod názvem David Benda and Sevastelar. Je to taková multižánrovější kapela samozřejmě, vycházíme všichni z kořenů, který máme bluegrassový a country a folku. A na co bych vás chtěl pozvat, tak je určitě koncert v Brně ke Kouřícímu králíkovi, který se bude konat 25. května v pondělí od 20 hodin a hned druhý den do Zelenáčovy šopy ve Zlíně, kde budeme hrát taky od 20 hodin, tuším.
1: Najdou se nějaké informace o těchto koncertech a vůbec o vaší kapele také na webových stránkách?
2: Ano, ano, určitě pro veškeré informace mrkněte na davidbenda.com a v sekci akce máme všechny možné koncerty, kde nás můžete letos ještě vidět.
1: Takže 25. u Kouřícího králíka v Brně a 26. v Zelenáčově šopě ve Zlíně vystoupí David Benda and Sevastelar. Já za tuhle pozvánku děkuji a popřeji hodně návštěvníků.
2: Moc krát vám děkuji a mějte se krásně, všem přeju krásný, skvělý den.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Pravděpodobně i nákladák Vojty Kyďáka Tomáška by postával v kolonách. Kde budete postávat v kolonách vy? 14. u Vamberka je dopravní nehoda, jezdí se kyvadlově a počítejte s dlouhou kolonou. V Brně v zúžení na 194. kilometru na D1 u sjezdu na Vídeňskou je rovněž porouchané auto. I tam se projíždí velmi pomalu a kolona ve směru od Prahy do Brna je velmi dlouhá už od Domašova. A ještě D8 ve směru na Německo. Do obou tunelů ve směru ke státní hranici se regulují vjezdy, protože mezi tunely je porouchaný kamion a zasahují tam hasiči. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
3: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Radia probudit toho, koho máte rádi.
4: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
3: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
4: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
3: Aha, takže probouzeného, ne?
4: No, vždyť to říkám.
3: Aha.

0: recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí.
1: Když cítím ve svých zádech tvého muže nůž.
0: A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
2: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi. Jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivej manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani.
3: Pác a manžel střílí, oba padnou v jeden ráz. Dnes jim zdobí mraz.
0: My zůstáváme věrní, věrní country rádiu a jsme úplně v pohodě.
4: Country rádio.
5: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle! No to je zase daleko.
0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
5: No jo, tady jsem ještě nebyl.
0: Country rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

Tohle byl Willy Nelson a Julio Iglesias, za chviličku Petr Novák nebo Rangers. Teď mám pro vás jednu dobrou a jednu špatnou zprávu. Začněme s tou špatnou zprávou. Ze zdravotních důvodů nemůže letos vystoupit Roman Horký a skupina Kamelot na pražské Country Fontáně. Tak budeme Romanovi Horkému držet palce. A teď ta dobrá zpráva, vystoupení Marie Rotrové. Gala koncert Lady Soul v pátek 22. května od 8 hodin večer v Loděnici Děhylov. Vystoupí za doprovodu orchestr Septet plus Dalibora Kaprase s hostem Petrem Němcem. Tak tedy Marie Rotrová v Loděnici Děhylov v pátek 22. května ve 20 hodin. Na vlnách Country Rádia v 16 hodin 40 minut Petr Novák.

0: to dám.
1: Michal Horák si dal pátý kafe, my si dáme pátou hodinu odpolední, tím míním, a informace o počasí a zpravodajství Tomáše Adamce. Potom písničky na přání, v 18 hodin čaj o 6, v druhé polovině hodiny Rostě Čapek, opět jeho tuzemské bluegrassové okénko, také country pod kapotou Vítka Pěkného nebo Koně na country rádiu Milana Šmita a Báry Hejhalové. V 19 hodin americká countryová hitparáda, pořad Country Time, hitparády minulé i současné a také jedna legenda. Bude jí Roy Ekav. No a ve 20 hodin už přijde po své krásné dovolené Petr Kocman a provede vás svým večerním vysíláním. Teď Tomáš Adamec.
2: Country počasí.
3: Po zbytek dnešního dne bude oblačná až polojasná obloha. Postupně místy občasný déšť nebo přehánky, teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Zítra bude polojasno, později až oblačno s přehánkami. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů.
2: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosazními doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
4: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se diviti, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
5: Haló, jsem ztracen a bloudím.
6: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.
7: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, Zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
8: Auto myjete pravidelně, ale co váš dům? Aquacare se postará o čištění a impregnaci střech, fasád i dlažeb a váš dům bude zase jako nový. Spočítejte si kalkulaci zdarma na aquacare.cz.
9: Až se to u nás jednou stane. Elektřina nešla první den, policie druhý, třetí den už mizeli lidé. Myslíte, že se to stát nemůže? Běsná zem. Nový český postapokalyptický román Petra Opršala o Česku za několik let. Právě teď jako kniha i e-kniha ve všech knihkupectvích a online.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké pozdní odpoledne. Češi podle analýzy Asociace inovativního farmaceutického průmyslu čekají na nové léky 659 dní. To je déle než průměr v Evropské unii. Za dva roky se v Česku doba od schválení použití léku Evropskou lékovou agenturou po jeho použití u prvních pacientů prodloužila skoro o půl roku. Podle analýzy bylo za poslední 4 roky schváleno pro užití v Evropské unii 168 nových léků. V České republice jich bylo dostupných jen 84. Teď jedna skvělá zpráva pro milovníky teplého počasí. Česko se tento týden dočká letních teplot. Předpověď Českého hydrometeorologického ústavu slibuje už pozítří, tedy v pátek, letních 25 stupňů Celsia. Do dětského světa fantazie nás zavede kolega Luboš Dvořák.
2: Neděle se v Čechách vyčasila a slunce lákalo na výlety. Včera jsem se poprvé dostal do míst, kde jsem byl naposled v době, kdy se v blátě brodily tanky podporované ze vzduchu letectvem ze sousedního letiště. Poslední armáda, která tu byla dočasně na věky, byla ta sovětská. Bývalý vojenský prostor v okolí Milovic mezi Nymburkem a Benátkami nad Jizerou se už jednu generaci mění k nepoznání. Dnes je tu třeba dětský hrací svět plný fantazie. Už jeho název Miraculum pochází z latiny v překladu zázrak. Zábavně naučný park se od roku 2012 rozrostl na 12 hektarů a v současné době má na 200 atrakcí a budují se nové. V sousedství obří parkovací plochy roste dřevěná horská dráha, která u nás nebude mít obdoby. Doprovod dětí si uvnitř areálu má kde pohodlně sednout při dohledu na řádící ratolesti. Všude je dostatek toalet a různé druhy občerstvení i nabídky jídel. A ještě prevence pro případ ztráty dítěte. Na pásku, kterou dostane u vstupu na ruku, mu musíte napsat své telefonní číslo. Prima zážitky přeje Luboš Dvořák.
0: Sport.
1: Dnešní večer určí vítěze fotbalového poháru. Bude u toho i náš sporták Petr Plintovič.
3: V finále se po 6 letech vrací na neutrální půdu, konkrétně do malšovické arény v Hradci Králové, kde si o trofej v Molkapu zahrají od 18 hodin Jablonec s Karvinou. Vítěz navíc získá jistotu účasti minimálně v hlavní fázi konferenční ligy.
1: To byly zprávy. Hezký podvečer vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Hvězdičky na přání na Country Rádiu.
1: Dobrý poslech i do další hodinky vysílání Country Rádia, hodinky, která je věnovaná písničkám na přání. Písničky na přání se objednávají klasicky poštou nebo také přes naše webové stránky, kde je formulářík, a nebo v den, kdy chcete nechat zahrát, tak SMS-kou na naši SMS-kou bránu. A také jsou tu možnosti telefonické. Jsou zhruba dvě do té hodiny, obvykle telefonáty zazní v první půl hodině. No a první dva, když se dovolají, tak mají možnost si přát písničku a pochopitelně také říct, pro koho ta písnička je. Ještě připojím telefon, ale pak začnu e-mailem.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Začneme jedním dluhem ze včerejška, protože e-mail dorazil až po uzávěrce pořadu. Chtěla bych vás poprosit o zahrání písničky od pana Mirka Hofmana Já vám měl sen. Písničku bych chtěla poslat své milované mamince, vaší věrné posluchačce paní Janě, ale už bohužel jen tam nahoru do toho našeho country nebe. Dnes je to právě 5 let, co nás navždy opustila, a my na ní všichni s láskou a němu vzpomínáme. Jsi tady se mnou na své zahrádce, posloucháš si country rádio, které ti tady pouštím, vzkazuje Michalka a Lenka. Zřejmě to bude písnička Byl jsem v country nebi. Tady je.

Viděl jsem podivný sen. Tóny nebeské harfy mě pozvedly z lůžka a unášely ke hvězdám. A byly to hvězdy, že tajil se dech. A ta z největších mě uvítala hned u diamantové brány. Peciklár. Pojď, tady jsou všichni, které jsi znal a na které tak rád vzpomínáš. A já uviděl plejádu hvězd, oce country hudby Jimmyho Rogerse, elegantního Marty Robince, uhlazeného Jima Reevese, usměvavého Ernsta Tubba, stvořitele bluegrassu Billa Monroea, mýtického Henka Williamse, a tam vedle Evy Olmerové na mě mával i Michal Tučný.

A pak mi Peci představila další hvězdy. Provedla mě dvoranou slávy se všemi zlatými kytarami, benži, skřipkami a platinovými deskami, které tu všude visely na stříbrných nitích. Pojď, zvala mě dál. Nejsou tu jen zpěváci a hudebníci, ale i herci. A já viděl další a další osoby,

Tex Ritter, Jirka Grossman, Roy Ecaf, Johnny Horton. Jeden vedle druhého se usmívají a laskavě mi kynou rukou.

Pak mi Pesi podala velkou knihu se zlatou ořízkou a povídá: tady jsou jména těch, kteří sem přijdou v příštích 100 letech. Otevřel jsem knihu, co stránka to jedno jméno vyražené zlatým písmem. Johnny Cash, Dave Dudley, Paul Newman, Willie Nelson, Tom T. Hall, Don Williams, Gregory Peck, Kris Kristofferson, Dolly Parton, Buck Owens, Flett, Scruggs, Bobek, Martinová, Hoffman. Hoffman? Nevěřícně jsem se k ní otočil. To i já. Schovývavě se usmála. To je Dustin, chlapče. Dustin Hoffman. A pak jsem se probudil.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Dobrý den. Prosím vás, já bych měl hrát na přání, jestli začínáte od 5 hodin, jestli by bylo možno zahrát od Michala Tučného, tam u nebeských brán kamarádovi, Milanu Stanovskému, Zóního Lochova. Byla to jeho oblíbená písnička, bohužel už je na obáčku. Tak bych chtěl poděkovat a přeji vám hezký den a naslyšenou.
0: Tak jo, písničku zahrajeme, mějte se hezky. Naschledanou.

0: natřání na Country Rádiu.
1: Prosím o zahrání písničky, až tě uvidí Schovanek pro moji sestru a posluchačům Country Rádia, jen tak pro radost píše naše posluchačka.

0: Hudebničky na přání na Country Rádiu.
1: Prosím o zahrání mojí mamce Martě o Mámo, moc vám děkuji, syn Pavlík, posluchač. Vybral jsem verzi Jakuba Smolíka.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Dobrý den, Láďa, Praha. Ano. Já bych chtěl zahrát do všechny chlapy z integrovaného záchranného systému, co jsou dneska v práci ještě doteď a budou ještě i celou noc, ať mají to klidný a pohodový od pana Fischera a pana Vyskočila volací znak naděje, jestli je to možné.
0: Zahrajeme to za chvilku, mějte se hezky, naschledanou.
1: Taky, naschle, díky.

rotoru nad krajinou, volací zde Krištof 6. Minuty jak týdny plynou, když se k zemi musí snést. Každý život na rozcestí druhou šanci mnohdy má, když se k času přidá štěstí a vrtulník.

0: na přání na Country Rádiu.
1: Moc prosíme pro kamarádku Janinku k osmým narozkám, velký holky se mají. Moc děkujeme a zdravíme celé Country Rádio, píší a písničku posílají Tomy, Tom a Tomáš.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Těchto dopravních informacích si vystačíme s Prahou. Počítejte s kolonami na jižní spojce, a to od magistrály k Barrandovskému mostu i k mostu Lanovému. Dále k Belská, zejména ve směru nahoru, kde osmičce jede velmi pomalu. Kolony jsou také v Praze 6 ve Svatovícké, a to v obou směrech, a také na křižovatce Vypich, jak od Kukulovy, tak od Bělohorské či Patočkovy. Počítejte s kolonou také v blízkosti Ohrady. Tam se pracuje na komunikaci a přístupu. Vstupové komunikace k Ohradě rovněž pojedou velmi pomalu. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
3: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač Country Radia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
4: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.
5: Country rádio.
4: Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku Bobeš Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda.
6: Moon and all your splendor, no only my heart.
4: Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
7: Stařičký šerif u šlíně, prdlku poláhlý vztah.
4: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě. Dvora na country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
8: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
4: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.
5: Country Rádio.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.
5: Country Rádio.
0: Písničky na přání na Country Rádio.
1: A jsme v druhé části téhleté hodinky, prosím o zahrání písničky Tisíc mil od Valdemara Matušky pro vzpomínku na mou maminku Vlastu, píše Eva.

všechny předpisy. Parkuju na značce, přecházím na zelenou. Já nejsem jako ty, jakže bylo to jméno. Nemám tě tu, nemám sousede. Tak čas běží, tak mi

zleva doprava. Panáčku jako zajíc, ať je zábava. To pravé ucho zdá se špatně zakřiveno. 5 bodů z 10, jakže bylo to jméno. PVP nemám, je to

0: natřání na Country Rádiu.
1: No a pojďme dál. Prosím o zahrání písničky od Honzy Vyčítala a bratrů Rivolových, Píseň z Bobří hráze, protože se chystáme oslavovat a zelená se bude do kalíšku nalívat plným proudem, jak se tam zpívá. Tak kámošové, všechno nejlepší k vašemu výročí a pojďme na to. A Country Rádiu děkujeme, píše Jarek.
2: Holka, teď už přestaneš civět netečně, protože za chvíli

jsem zelenáč, bratrstvo kočičí pracky štětináč, nejsem vůbec žádnej Mirek Dušín. Jak zachraňovat babičky na přechodu, tuláka na velikonočním pochodu, to jsou věci, které jenom tuším. Celý dny mi husí kůži nahání, že mě rychlo nožka zase dohání, naší páky boudu postavit musím. Tenhle seriál by nebyl k ničemu, kdyby neměl pořádnýho ničemu, ještě šípy podrazit, teda zkusím. Jestli pak sbírej míčky ve dvorcích a on to je volí vonta na dvorcích, zašera se na druhou stranu, bojím. Já musím dělat celý život neplechu a miluju svobodu, v tom se nepletu, já za svou pravdou každý

0: Country počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude oblačná až polojasná obloha. Postupně místy občasný déšť nebo přehánky, teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Zítra bude polojasno, později až oblačno s přeháňkami. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů.

0: Intry Radio. Zprávy 6x6.
1: Hezký podvečer, bylo 18 hodin, tady je zpravodajský souhrn. Jesenická radnice zavede chytrou evidenci veřejného osvětlení. Přibližně 2400 sloupů dostane své číslo a vlastní trvalý identifikační štítek s QR kódem, který usnadní jejich přesné určení přihlášení poruch nebo poškození. Lidé v příměstských částech Frýdku Místku mají poslední možnost získat od města dotaci na kanalizační přípojky. Ve Skalici, Lisůvkách nebo Chlebovicích je kanalizace zkolaudovaná od roku 2023. Přes 500 domácností se ale stále nepřipojilo a hrozí jim, že si budou muset vše zaplatit sami. Češi opět berou útokem nákupy v polském příhraničí. Nakupují potraviny i oblečení a tankují levnější pohonné hmoty. Benzín v Polsku stojí asi 37 korun a nafta necelých 40. Novou sportovní halu budou mít od jara příštího roku lidé v Oseku nad Bečvou. Investice vyjde na 122 milionů korun. Sokolům se na ně podařilo získat dotace z Národní sportovní agentury od obce a Olomouckého kraje. Myslivci začali v Kunovicích na Uhersko-Hradišťku snižovat populaci nutrií. Město získalo povolení k jejich regulaci, protože přemnožení hlodavci poškozují hráze řeky Olšavy. Zároveň můžou být rizikem pro lidi. Přenášejí totiž nebezpečná infekční onemocnění nebo parazity. Seznam aerolinek, které ruší část svých letů, se opět rozšiřuje. Leteckým společnostem se nevyplatí provozovat všechny plánované lety kvůli vysokým cenám paliv způsobeným válkou v Iránu. Škrty se dotkly například aerolinek Smartwings, Ryanair a nebo Lufthansa. Tolik dnešní poslední zprávy. Zítra opět naslyšenou.
0: Intry Radio. Čaj o 6.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Nazdar tuláci, dnes vyrazíme do východní brány Krkonoš, kterou je Žacléř. A tam navštívíme poslední dochovanou památku hlubinného uhelného hornictví ve východních Čechách. Málo kdo ví, že v letech 1570 až 1992 probíhala v Žacléři v Královéhradeckém kraji hlubinná černouhelná těžba. A původní areál dolu Jan Švérma je v současnosti přístupný veřejnosti jako hornický skanzen. Důl je známý tím, že uhelné sloje tam vycházejí až na povrch a proto se černé uhlí jeden čas těžilo také povrchově. Základ prohlídkových tras tvoří komplexy budov těžních jam Jan a Julie. V šachetních budovách vznikla kompozice s důlními vozíky a výstava paleontologických nálezů. Expozice dokumentuje také pohyb důlních vozíků na povrchu bývalého dolu a doplňuje fotodokumentaci z minulého provozu dolu, včetně důlních map. V části jámy Julie je k prohlédnutí větrací kanál a zařízení ventilátorovny. 52 metrů vysoká těžní věž jámy Jan nabízí nečekanou vyhlídku na panorama Krkonoš a Královéckého špičáku. Štola Jitřenka zase ukazuje uhelnou sloj a různé druhy výstuže. Podzemní chodba vede zhruba 7 metrů pod povrchem. Přestože měří je necelých 100 metrů, její prohlídka určitě nesklame. Práci v podzemí znázorňují figuríny horníků. Vystaven je také důlní bagr české výroby, stará mapa z roku 1871, zachycující celý dobývací prostor a důlní vozík. Funkční je také světelné a zvukové signalizační zařízení. Další atrakcí je někdejší úpravna uhlí. Tam se vytěžená surovina třídila a čistila od příměsí. Budova patří do souboru povrchových objektů, které v dole Jan Švérma vznikly ve druhé polovině 20. století. Zůstala v nich technologie právě pro úpravu uhlí. Komplexy budov těžních souborů a jam Jan i Julie jsou prohlášeny kulturními památkami České republiky. Jako expozice hornického skanzenu Žacléř jsou otevřeny celoročně. A krajina v místě jistě okouzlí turisty klidem, historií, horami i krásnými výhledy. Více informací o hornickém skanzenu v Žacléři najdete například na webu kudyznudy.cz. Prima toulání a dobrou náladu vám přeje Vítek.
0: Posloucháte Čaj o 6.

0: Fígle a dobroty Františka Mlsoty.
1: Pěkný podvečer, u čaje u šesté. I dneska to bude recept s pivem. Tedy s pivem, které budeme dávat do toho jídla. Budou to špekáčky na pivě s moravankou. Teda ne, že bychom vám hráli, my vám budeme hrát country, jo? Ale moravanka jako salát, nakládaná ostrá zelenina. Pět špekáčků s vysokým podílem masa. To je základní podmínka, jinak to nebude tak dobrý. Jedna moravanka, jedna větší kapěje, dvě velké cibule, drcený česnek, několik stroužků, tmavé pivo, může být i světlé, záleží, jak hořké to chcete mít, rajčatový protlak, tak 250 ml, sladkou čili omáčku můžete do toho dát, lžíci hořčice, špetku soli, špetku pepře a bobkový list. Špekáčky klasika nařežeme ze dvou stran do mřížky, cibule a kapěje nakrájíme na proužky, smícháme pivo, hořčici, ten rajčatový protlak, čili omáčku, česnek a trochu soli a pepř. Na dno pekáčku dáme cibuli, cibuli nikdy nic neskazíme při vaření, to je jasný. Bobkový list nalijeme moravanku i s nálevem a poklademe bušty a všechno to zalijeme tou připravenou směsí a přikryté pečeme minimálně 15 až 30 minut na 200 stupňů Celsia. Poté odklopíme a ještě to opečeme, aby to bylo pěkně s kurčičkou. Během pečení bušty obrátíme a podáváme s chlebem, no a s pivem a s country rádiem. Dobrou chuť.
0: Posloucháte Čaj o šesté. Country.

0: Country rádiem na cestách.
1: Polodenní železniční výluky na zítra je jich docela dost. Nýřany Stot, Hanušovice Jeseník, Kroměříž Zborovice, Veselý nad Lužnicí Třeboň, Skuteč Polička, Číškovice Libochovice, Radnice Chrást u Plzně, Friedland nad Ostravicí Ostravice, Johann Georgenstadt Nejdek a Olomouc Štemberg. Šťastnou cestu i přes polodenní výluky.
2: Country Radio.
3: Prý to lidem nejvíc pálí ráno. No.

0: Country pod kapotou.
1: Je tu pravidelná dávka informací ze světa motorismu. Zdraví vás Vít Pěkný. Dnes se podíváme na nenápadné, ale velmi nepříjemné nepřátele automobilového laku. Řeč bude o biologických nečistotách, které dokážou karoserii poškodit rychleji, než si mnozí skutečně myslí. Velkým problémem pro lak automobilu je především ptačí trus. Obsahuje agresivní kyseliny, které mohou už během několika hodin naleptat vrchní vrstvu laku. Zvlášť v létě, kdy se karoserie rozpálí na slunci, tak vznikají na povrchu trvalé mapy a skvrny. Podobně škodlivý bývá i pyl, který se objevuje hlavně na jaře. Ve spojení s vlhkostí vytváří jemně lepivý povrch, zachytávající další nečistoty. Nepříjemná je také smůla ze stromů. Na první pohled vypadá neškodně, ale po zaschnutí tvrdne a její odstranění bývá velmi složité. Pozor také na zbytky hmyzu nebo zbytky květů stromů. I ty obsahují látky, které dokážou poškodit ochrannou vrstvu karoserie.

0: Základem správné péče je rychlé odstranění takových nečistot. Ideální je použít vlažnou vodu, autošampon a měkkou mikrovláknovou utěrku. Pokud se nečistoty začnou vrhnout na sucho, tak velmi snadno dojde k poškrábání laku. Na smůlu pomůžou speciální přípravky určené přímo na karoserii. Důležité je nečistoty nikdy nevrhnout silou a nenechávat je na laku zbytečně dlouho. Pokud jste na cestě nebo jen někde parkujete, tak stačí mít v autě láhev vody, vlhčené ubrousky na auto a čistý hadřík z mikrovlákna. Nečistotu nejprve namočte například položením mokrého papírového kapesníku, nechte ji změknout a teprve potom ji jemně setřete. Nikdy nepoužívejte houbičku na nádobí ani suché papírové ubrousky. Ty mohou na laku vytvořit jemné škrábance, které pak jsou velmi vidět. Jezděte především bezpečně, ohleduplně a s rozumem. A svoje dotazy nám pište na e-mail podkapotou@countryradio.cz. Loučí se s vámi Vít Pěkný.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Koně na Country rádiu.
1: Také dnes vás zdraví od mikrofonu Country rádia Milan Schmidt a Bára Hejhalová. To znamená, že tu máme pořad o čem, Baru?
2: Koně na Country rádiu.
1: Ano, velmi správně. A vidím, že si nám vlastně přišla představit další plemeno. Minule jsme mluvili o plemeni berberského koně. Dnes ještě zůstáváme v severní Africe a podíváme se na plemeno, které vzniklo právě jeho spojením s dalším velmi známým typem. Tak o jakého koně jde?
2: Dnes si představíme plemeno Arab Barb, tedy křížence arabského koně a berberského koně. Tento typ vznikl cíleným spojením dvou silných linií, elegance a temperamentu Araba s odolností a vytrvalostí Barba.
1: Tak my jsme vlastně obě tato plemena zmiňovali už v minulém týdnu. A proč se začala tato plemena křížit? Co tím chovatelé sledují nebo sledovali?
2: Cílem bylo vytvořit koně, který bude mít to nejlepší z obou světů. Arab přinesl lehkost, ušlechtilost a energii, zatímco Barb dodal sílu, odolnost a schopnost pracovat v náročných podmínkách. Výsledkem je velmi všestranný a přizpůsobivý kůň.
1: Takže Arab Barb, jak vypadá? Jak se dá poznat, po kterém rodiči zdědil více znaků?
2: Vzhled se může lišit podle konkrétní linie, ale většinou jde o elegantního, středně velkého koně s dobře osvaleným tělem. Často má ušlechtilejší hlavu po Arabovi, ale pevnější stavbu těla a silnější končetiny po Barbovi. Působí harmonicky, ale také vyváženě.
1: Takže na pohled krasavec, dalo by se říci, a jaká je jeho povaha? Je spíš temperamentní, anebo je to kliděs?
2: Arab Barb kombinuje živost a citlivost arabského koně s vyrovnaností Barba. Je inteligentní, ochotný pracovat a dobře reaguje na jezdce. Zároveň je dostatečně odolný a spolehlivý i pro náročnější podmínky.
1: A kde ho můžeme dnes potkat, takového koně?
2: Arab Barb je velmi rozšířený v severní Africe, zejména v Maroku, Alžírsku a Tunisku. Často se využívá při tradičních jezdeckých slavnostech, například při fantasii, ale také při rekreačním ježdění a chovu.
1: Dobře, představení Arab Barba máme za sebou, děkujeme za to, ale pojďme také ještě na další dotaz posluchače. Napsala nám Eliška a píše, slyšela jsem, že je u koní zakázané barování. To mi doma taky zakazují, člověče.
2: Ale myslím, že trošku bude něco jiného.
1: Já nevím vůbec, co si pod tím mám představit, takže co to je, ptá se Eliška.
2: Barování je zakázané, neboť se jedná o týrání zvířat. Při této praktice se k překážce postaví dva lidé, kteří drží kovovou tyč a v momentě, kdy kuň skáče, ji zvednou, aby se o ní kuň bouchl.
1: Aha.
2: Cílem tedy mělo být to, že se kuň bude bát dotknout překážky a tím pádem bude skákat výše. Samozřejmě to u spousty koní vyvolalo naopak strach vůbec skákat, protože čekali tu bolest.
1: Jasně, to se nedivím. Děkujeme za zodpovězení dotazu, ale prozraď nám ještě, kam můžeme za koňmi. Já tuším, že už se blíží ta akce, kterou máte v Přehvozdu, že jo?
2: Je to tak, koná se již tuto sobotu, 23. května. Je to tedy v Přehvozdí u Českého Brodu a akce se jmenuje Velký den v Přehvozdu, neboli pohodový zážitkový den v přírodě pro děti i dospělé. Dorazit můžete se psem, s minikoněm nebo i bez zvířete. Čeká vás nenáročná trasa, kterou si projdete vlastním tempem a v cíli na vás čeká medaile i odměna. Tak pokud ještě nemáte plán na sobotu, budeme se na vás moc těšit. Přihlášení je možné i na místě a veškeré informace najdete na www.minikonje.cz.
1: Tak jo, díky za pozvánku, ať se vám to všechno vydaří. Milí posluchači, loučí se s vámi pro dnešní den Milan Schmidt
2: a Bára Hejhalová.

0: heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line.
1: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
2: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
3: Až se to u nás jednou stane. Elektřina nešla první den, policie druhý, třetí den už mizeli lidé. Myslíte, že se to stát nemůže? Běsná zem. Nový český postapokalyptický román Petra Opršala o Česku za několik let. Právě teď jako kniha i e-kniha ve všech knihkupectvích a online.
4: Každý správný muž má mít nůž. Nejlépe zavírací od světoznámé značky Opinel a s logem Country Rádia. Bude se vám hodit na dovolenou, na tábor i na ryby, stejně jako pohodlná skládací židlička. K dostání v našem Country Shopu na www.countryradio.cz.

Vítejte u sledování pořadu Country Time. První polovina je věnována aktuálním i historickým americkým countrym hitparádám. V druhé polovině se seznámíme s jednou countryovou legendou. Tentokrát to bude Roy Acuff. Hezký a inspirující poslech vám i za mistra zvuku Kubu Jirouška přeje autor pořadu Miloš Keller. Začali jsme aktuálním pátým místem americké countryové parády. Je na něm novinka v horní pětce, Ella Langley, Be Her. A je tu místo čtvrté, o jedno místo si polepšila Riley Green s nahrávkou Change My Mind.

Doznělo místo třetí, stejně jako minulej, má Kod Johnson s písní The Fall. A máme před sebou dvě nejvyšší místa americké country hit parády. Druhý je minule čtvrtý Tucker Wetmore s nahrávkou Brunette. A pak zazní vítěz tohoto týdne, Luke Combs, Sleepless in a Hotel Room. Jeho druhá skladba v horní pětce Days Like This, která byla minule první, klesla až na osmé místo.

To bylo aktuální první místo americké country hit parády. A kdo byl na vrcholu americké country hit parády touto dobou v minulosti? Jedním z hitů roku 1966 byl song Distant Drums v podání Jimmyho Reevese. Další hit měl Buck Owens a jmenoval se Think of Me. A do třetice se v roce 1966 líbil song Almost Persuaded v podání Davida Houstona.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Time legenda.

A jsme v druhé polovině pořadu vyhrazené legendám. Dnešní legendou je Roy Acuff, kterému se také říkalo volně přeloženo zosobnění country. Byl představitelem tradiční country a převzal žezlo vedoucí osobnosti po Jimmy Rogersovi. Ctil a rozvíjel tradiční hodnoty country více jak 60 let, nejen jako osobitý interpret, ale i jako autor a vydavatel, a všichni jeho následovníci od Henka Williamse po George Jonese byli jim ovlivněni.

Původně Roy Acuff vůbec nechtěl být zpěvákem, jak bylo zvykem, zpíval v dětství v kostelním sboru, ale nejvíce ho zajímal baseball. Byl všem trochu vznětlivé povahy a tak zanedlouho poté, co se jeho rodina přestěhovala do Knoxville, byl uvězněn pro výtržnictví. Tento incident ho ještě od cesty ke kariéře baseballového hráče neodvrátil. Osudovým okamžikem bylo až nervové onemocnění jako následek úžehu. Roy poté usoudil, že v baseballu již nemá šanci a rozhodl se stát bavičem. Začal se učit hrát na housle a vystupoval jako host při místních hudebních událostech. Postupem času se takto praxí učil, jak být bavičem, zvládl muziku, pódiové vystupování, imitování a řadu dalších oborů. Poměrně brzy se spojil s Tennessee Crackerjacks a měl pravidelný pořad v místní Knoxvilleské rozhlasové stanici. Nedařilo se mu však na sebe upoutat pozornost a tak se rozhodl přesídlit zpět do Tennessee. Jedna náhodná píseň pak rozhodla o jeho dalším osudu. Jmenovala se The Great Speckled Bird a byl to původně starý gospel zpívaný v kostelním sboru. Roy tu písničku zpíval ve svých programech a získal si tak popularitu alespoň ve státě Tennessee do té míry, že byl požádán gramofonovou společností RC o její natočení na desku. Tady je.

0: in the rain.
1: Písnička The Grey Speckled Bird mu otevřela v roce 1938 i dveře do Grand Ole Opry. Pro účinkování Grand Ole Opry pak dává dohromady i vlastní skupinu, která dostává název Smoky Mountain Boys. No a teď už nic nebránilo tomu, aby se stal celonárodní hvězdou. A ve 40. letech tuto úlohu skutečně plnil. Roy Acuff také pochopil, že i vydávání písní může být zlatým dolem a začal zpěvníkem vlastních písní, které se prodalo na 100 000 výtisků. Prozíravě práva na své písně nikomu neprodal, přestože se vydavatelé předháněli v nabídkách. Naopak spojil se se skladatelem Fredem Rosem a v roce 1942 založili vlastní vydavatelství, kde základním kapitálem byly jejich vlastní skladby.

V roce 1962 byl jako první žijící umělec uveden do countryové síně slávy. Koncertní ježdění Roy Acuffa evidentně bavilo, tak prožil i většinu 60. let. Teprve na konci desetiletí se rozhodl intenzivních turné zanechat a vystupovat zejména v Grand Ole Opry. 80. léta byla pro něj těžká z toho hlediska, že se musel smířit s definitivním odchodem nejen manželky, ale i muzikantů, se kterými dlouhá desetiletí spolupracoval. Vyrovnal se s tím ale nakonec elegancí sobě vlastní. Svůj poslední hitparádový příspěvek natočil v roce 1987 jako duet s Charlie Louvinem. Byla to píseň The Precious Jewel a my si ji poslechneme za doprovodu skupiny Nitty Gritty Dirt Band. Pak si postavil dům blízko Grand Ole Opry, aby mohl být v kontaktu s fanoušky, publikem i ostatními umělci a aby mohl nadále vystupovat v Opry. A v roce 1992 odchází do countryového nebe i on.

Dnešní legenda ještě zaspívá, ale už teď se loučí s vámi Miloš Keller a těší se na slyšenou opět ve středu v 19 hodin nebo v repríze v úterý hned po půlnoci.

0: 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Maledné prostředí loděnice Děhylov s neopakovatelnou atmosférou vás zve na gala koncert Lady Soul Marie Rotrové pro Ostravu a okolí. Jako host vystoupí Petr Němec. Zajištěno je skvělé občerstvení, nádherné počasí a skvělá atmosféra. Loděnice Děhylov v pátek 22. května ve 20 hodin. Poutníci letos jezdí s pořadem přes 50 let v country. Návštěvníci těchto koncertů se mohou těšit jak na starší poutnické písničky, tak i na novinky v jejich repertoáru. Tentokrát se sejdeme v hospodě pod Paní horou ve Skaličce u Tišnova v pátek 22. května od 19 hodin. Setkání Osad na Barče proběhne v pondělí 25. května v 19 hodin. Praha Strašnice, Kulturní dům barikádníků. Hrají nové struny Štěpán Rak a Satisfakce. A ještě 50. výročí festivalu Tremských písní. Pátek 29. až neděle 31. května. Louka u Nory na Horním Jelení. Rekreační zařízení Tramtárie. Těšit se prý můžete na skvělé kapely a spoustu další zábavy. Podrobnější informace a další akce jako vždy na našich internetových stránkách www.countryradio.cz.
0: Posloucháte pořad Petra Kocmana? Country je všechno, co se mi líbí.
2: Klidný středeční večer s datem 20. května vám přeje Petr Kocman. Vítám vás ve večerní vysílání Country Rádia a vítejte také u pravidelného pořadu Country je všechno, co se mi líbí. Jsem moc rád, milí posluchači, že jsem opět s vámi. Jsem zpátky z cest. Děkuji Milošovi a Vítkovi za krásné zastoupení. Děkuji i vám všem, kteří jste mi mezi tím, co jsme se neslyšeli, psali různé vzkazy. Cesta dopadla dobře, vrátil jsem se šťastně ze zahraničí a jsem moc rád, že jsem tady s vámi. Vrátil jsem se vlastně dneska a hned jsem musel za vámi, abych vám přivezl nějaké novinky ze světa. Přivezl jsem nějaké písně, tak určitě některé z nich zazní. Říkal jsem si, jakou písní začít a tak mě napadlo, že bychom si mohli dát nějakou pohodovku, aby to nebyl nějaký velký výstřel hnedka na začátek. Tak jsem vybral jednu krásnou píseň, ve které se kdysi sešel zpěvák a gitarista Vince Gill se zpěvačkou, která, no ona je vlastně country, ale také září na poli popové hudby. Jmenuje se Kelly Clarkson a oba tyto žánry velice sluší a má v nich opravdu velké úspěchy. No a píseň, ve které se sešli, se jmenuje Don't Rush a je to opravdu veliká pohoda. Tak vám přeji krásný večer.

Tak to byla trocha české country v podání kapely Žlutý pes a samozřejmě nesměla chybět jejich kytarová úderka, kde tehdy v téhle nahrávce se objevil jednak Petr Pokorný zvaný Kulich, což je opravdu veliký kytarový střelec, samozřejmě Franta Kotva, Petr Juračka, Petr Roškaňuk, to všechno jsou kytaristé, kteří mají velmi blízko zvlášť k téhleté jižanské country a vždycky byli skvěle sehraní. Byl to vlastně takový podobný model, něco jako má kapela Lynyrd Skynyrd, kde vždy byli tři kytaristé, tak u Žlutého psa to bylo podobné a i kvalitou, tedy musím říct, je to velká jízda kytarová. Je to tuším, že 14 dní, kdy jsem měl koncert v Plzni na oslavách osvobození. Hrál jsem tam v amfiteátru a přede mnou hrál Samson se svojí partou, tak jsme byli moc rádi, že jsme se po nějaké době zase viděli a taky jsme se v zákulisí bavili jednak s Jardou, ale i s ostatními členy kapely o člověku, který se jmenuje James Taylor, což je můj oblíbený hudebník, zpěvák, písničkář, skladatel a hlavně je to oblíbený hudebník Budvárka, což je Samsonův bratr a basista kapely Samsonovi. A říkal mi, že na Jamese Taylora jede teď někdy do Anglie, tuším, že do Edinburghu někdy teď, dokonce v květnu nebo v červnu mám pocit, tak jsem si vzpomněl na jednu krásnou písničku, která teda tím názvem má ještě daleko, k tomu období jmenuje se September Grass, tedy zářijové trávy, ale ono to uběhne, nemyslete si, tak ne, že bych to chtěl přivolávat, ještě jsme si nezažili léto, ale ta písnička je opravdu nádherná. Tak jdeme na to, James Taylor.

Tohle byla jedna z méně známých písní od Schovanek, ani netuším, jestli děvčata hrají na koncertech, ale mám pocit, že ne, že to je z jedné desky, kterou vlastně teprve připravují, už je to delší dobu, ale připravují a je báječná, je povedená. Teď, když jsem byl na cestách, tak jsem se pohyboval v teple a bylo to krásný, že jsem si k tomu dělal i takovou zvukovou kulisu, tak jsem si tam pouštěl CDčka mého oblíbeného zpěváka a kytaristy, černošského kytarového mistra, který se jmenuje Keb Mo. A nejvíc jsem si teda v tom teple tam lebedil s písní, která vlastně už tím svým názvem vše říká. Jmenuje se Sunny and Warm, tedy slunečno a teplo. Tak pojďme si navodit ten pocit léta, které už je opravdu doslova za dveřmi.

0: dodnes, že se zas spojí s hlasem mým.
1: To byl skvělý Pavel Bobek a písnička Zavolám a jen ozvěna se vrátí z repertoáru irského zpěváka a skladatele Van Morrisona. S Pavlem Bobkem souvisí i ten následující píseň, protože i tu měl ve svém repertoáru. Je to skladba s názvem Lucille, kterou v roce 1977, tedy příští rok to bude rovných 50 let, do světa vypustil Kenny Rogers. Byl to single, na jeho straně B byla taky krásná píseň Till I Get It Right. A ta píseň byla pro Kennyho Rogerse v jistém smyslu přelomová, protože to byl jeho první obrovský hit od doby, kdy opustil country rockovou kapelu The First Edition. A z té písně se stal ohromný celosvětový hit. Byl dokonce nominován na několik cen Grammy. A skutečně v roce 78 Kenny Rogers vyhrál Grammy v kategorii nejlepší pěvecký výkon v kategorii country. No a tu písničku pro něj napsali pánové Roger Bowling a Hal Binum a je to vlastně taková velmi smutná píseň o manželském soužití. Někdy si o ní třeba řekneme malinko víc, ale jenom naťuknu, že vlastně se to odehrává v jednom baru v Ohio, v Toledu. A probírají se tam opravdu ty manželské vztahy a jak říkám, je to vlastně velmi smutná píseň, ale hlavně to říkám proto, že já mám teď pro vás od téhleté písně jednu krásnou verzi, kterou nahrál o několik generací mladší countryman než je Kenny Rogers, a sice Billy Currington. Zařadili na jedno ze svých alb jako takovou specialitku mezi vlastní písně. Chtěl zkrátka vzdát hold velkému mistrovi Kenny Rogersovi a myslím si, že se mu to hodně povedlo a schválně tu aranž zanechal co nejvíc podobnou tomu originálu. Tak pojďte si ji poslechnout.

Tak, to byla kapela Tichá dohoda a jejich akustická verze velkého hitu Marioneta. Řekl bych, že v téhleté podobě je to naprosto ryzí countryovka. Vždycky jsem tu písničku měl rád a tehdy, když ji nahrali právě v téhleté akustické úprave, tak jsem si říkal, tak tím je dílo doděláno. Protože i v té elektrické verzi je samozřejmě country, ale tohle bylo ještě větší country. Teď mám píseň s malým výročím, bude to skladba Love is Alive. Ta totiž byla vypuštěna do světa právě v květnu, ovšem roku 1985, a pochází od dua The Judds, tedy Naomi and Wynonie, což byla maminka s dcerou, nejslavnější country duo všech dob. Oni tehdy vypustili single, na jeho straně B byla píseň Mr. Pain a na straně A právě píseň Love is Life. No a ta okouzlila nejednoho zpěváka, nejenom v country hudbě, ale i třeba v popu, v jazzu nebo v rocku. Tu písničku pro dámy napsal Kent Robbins, což je pán, který skládal písně. Sice těch písní nesložil za svůj život tolik, ale v podstatě ve většině případů to byly opravdu veliké hity. A tahle se mu skutečně povedla a natolik, že si ji jednoho dne také vybrala takzvaně do svého repertoáru i veliká popová diva současnosti Gwen Stefani. Jinak také manželka slavného countrymana Blakea Sheltona. No a oni ji společně naspívali na jeden takový speciální projekt, kdy muzikanti v Nashvilleu vzdávali hold právě písním The Judds. No a Gwen Stefani vlastně, není to plnohodnotný duet, ona ji zpívá sama a Blake Shelton tam v úzovkách jenom přizvukuje, zpívají ten druhý hlas, ale sami si všimněte, jak to libozní, jak je to krásné a vlastně je to úplně minimalistická aranž, je tam pár nástrojů a je to prostě krása, takže malá vzpomínka na jazz a písnička, která má dneska takové malé výročí. Love is life, tedy láska stále žije.

Teď mám pro vás jednu píseň, kterou pravděpodobně mnozí z vás budete znát, protože v roce, tuším, že 67 ji složil zpěvák, skladatel a písničkář Cat Stevens. Dokonce tuhle tu písničku u nás hrála také kapela Marcias s českým textem Zuzany Michnové. A jinak tu skladbu nahrálo celkem mnoho zpěváků. Jedním z nich byl třeba Keith Hampshire, což byl anglický, no řekněme, komik nebo herec. Také ji v roce 1977 nahrál Rod Stewart, který z ní udělal opravdu obrovský hit. No a v roce 1995 třeba také nahrál švédský rapper Papa D. No a v roce 2003 nahrála skvělé Sheryl Crow, rocková zpěvačka, kytaristka, basistka, skladatelka, která si prostě řekla, že si jí pro radost nahraje výjima svých vlastních autorských písní. No, ta skladba je opravdu ve všech těch provedeních krásná, to rapové teda mi nějak úplně nekonvenuje, ale budiš, proč ne, rapeři byli nadšení, důležité je, že píseň žije, tak pojďme si ji tedy teď poslechnout od Sheryl Crow. The first cut is the deepest.

Tak, možná se budete divit, ale tuhle tu naprosto ryzí countryovku, úžasně nahranou, zpíval Vladimír Mišík, Okno v paměti. Tak a do konce hodiny country je všechno, co se mi líbí, se vyjde už jenom jedna jediná píseň, pojďme honem na ní. Je to skladba od velké country hvězdy Garyho Allena, který slavil úspěchy na konci 90. let, tedy ty největší. A tohle to je nádherná balada Today. Budu se na vás samozřejmě těšit po 21. hodině ve večerní vysílání Country Rádia. Petr Kocman vám přeje klidný večer.

troubí. Zas jdeme známým údolím, tak jako v čase naší zašlý slávy. A slova městem neředěná

od času se podívá a řekne, je to dobrý, ještě.

21 hodin 12 minut posloucháte středeční večerní vysílání Country Rádia. S vámi Petr Kocman, tohle byl Václav Neckář a písnička Stín katedrál. No a v této hodině mám takových písní pro vás víc samozřejmě a vyberou si určitě všichni z vás, ať už máte rádi country, nebo snad taky bluegrassovou hudbu, nebo trampskou, folkovou, zkrátka pro každého něco. Budu mít pro vás třeba také jedno krásné skupinové foto.

To byla malinká nabídka toho, co vás čeká. No a hned v tom dalším vstupu si zaspomínáme na jedno výročí, které slaví jedna úžasná dáma. A myslím si, že budete překvapeni, jakou píseň zaspívá. Tohle je Darius Rucker, Wagon Wheel. Petr Kocman vám přeje hezký večer.

Dneska slaví naprosto neuvěřitelné 80. narozeniny zpěvačka, která se narodila jako Sherlyn Sarkisian, ovšem celý svět ji zná jako Cher. Je to úžasná dáma, která je nejenom zpěvačka, ale také skladatelka, tanečnice, výtečná herečka, dokonce také producentka a módní symbol je potřeba taky doplnit, má vlastní módní značku a i parfémy, je také někdy označována jako bohyně popu a byla popsána dokonce jako, nevím, kdo to tehdy napsal, jako stělesnění ženské nezávislosti v oboru ovládaném muži. No a ona vlastně získala popularitu, nebo takový ten začátek byl v roce 65, tehdy ještě ve folkrockovém duu se svým manželem, to duo si říkalo Sonny and Cher. A poté, co se jejich písnička I Got You Babe dostala na první místo v žebřících, tedy populární hudby po celém světě, tak se to rozjelo totálně. No a do konce roku 67 se prodalo 40 milionů alb na celém světě s touto písní, něco neuvěřitelného. No a zároveň také Cher zahájila solovou dráhu a v roce 66, tuším, že to bylo, vydala píseň s krásným názvem Bang Bang My Baby Shut Me Down, která jako první z jejich písniček dosáhla milionu prodaných desek. Obrovský úspěch. No a v 70. letech se z ní stala také televizní star, protože měla svou vlastní show, která se jmenovala Cher and Sonny and Cher Comedy Hour, kterou sledovalo, představte si, více než 30 milionů diváků týdně v průběhu 3 let, což je také něco úžasného. V té době se také stala, jak už jsem říkal, módní ikonou, díky tomu oblečení, které měla na koncertech a ve kterém vystupovala i v televizích. No a ona se vlastně se Sonem rozvedla, tuším, že v roce 1975. No a o 4 roky později se vrátila s disco albem. To disco tehdy frčelo, to album se jmenovalo Take Me Home. No a v letech 1980 až 82 vydělávala 300 tisíc dolarů týdně, protože podepsala lukrativní kontrakt na své koncerty ve slavném Las Vegas, kde hrál i Frank Sinatra a všichni další do dnešních dnů tam hrají ti nejslavnější, ať už Elton John, Rod Stewart, samozřejmě Brooks and Dunn, spousta country umělců. No a v roce 82 debutovala na Broadway ve hře Come Back to the Five a Dime, nebo také Jimmy Dean, a hrála také ve filmové adaptaci stejného titulu a později tedy získala takové docela, řekl bych, zásadní uznání za své výkony ve filmech jako Silkwoodová nebo Maska. Skvělý byl také film Pod vlivem úplňku, to bylo v roce 87 a za ten dokonce získala Oscara za nejlepší ženský herecký výkon. No a co se muziky týká, tak následně tu svoji kariéru oživila vydáním alb, která nazvala, to první bylo tuším, že 87, nazvala ho jednou Cher, potom Heart of Stone v roce 89, Love Hurts v roce 91. No a v roce 98 dosáhla absolutního vrcholu s albem, které nazvala Believe. Jehož titulní píseň se stala ve Velké Británii, a teď dávejte pozor, nejprodávanějším singlem všech dob od ženy, umělkyně. A zde také, dá se říct, průkopnicky používala takzvaný autotune, tedy známý také jako Cher efekt. To je takový ten dolaďovací systém, který vám ten hlas malinko pokřiví. Určitě, kdybyste tu nahrávku slyšeli, tak si vzpomenete, čemu se říká autotune, Cher efekt. No a to turné, které probíhalo následně v letech 2002 až 2005, jmenovalo se, tuším, Living Proof the Farewell Tour, se stalo jedním z nejvýnosnějších koncertních turné všech dob, protože za něj inkasovala čistě po odečtení všeho 250 milionů dolarů. To už je částka, se kterou se dá vyžít, samozřejmě. No a v roce 2008 podepsala další smlouvu v Las Vegas, tentokrát na 3 roky, na pozici hlavní hvězdy v Koloseu, což je takový koncertní sál vybudován v Caesars Palace hotelu. Je to nádherný hotel, i ten sál má úžasnou akustiku. Když ty koncerty probíhají, to je velká radost. No a za tahle ta vystoupení tehdy dostala odměnu 180 milionů dolarů. Úžasný, úžasný. Samozřejmě dostala krom cen Grammy a Oscara také 3x Zlatý globus a různé další ceny v Cannes. No, je to opravdu hodně. Dneska slaví, jak už jsem říkal, 80. A přestože je vnímána samozřejmě jako popová diva, popová hvězda, tak i ona se potýkala s country hudbou. A mám pro vás teď unikát písničku,
kterou kdysi zpíval Candyman Johnny Lee a zazněla také ve filmu Armed Cowboy, tedy městský kouboj, kde hlavní roli stvárnil John Travolta. Je to píseň Looking for Love a představte si, já mám pro vás teďka živou verzi právě z toho jejího televizního slavného pořadu, takže poslechněte si teďka v premiéře na Countryádiu, jak Cher zpívá country. To jen tak neuslyšíte. Looking for Love a dnešní oslavenkyně.

0: Usárna je zabalená, kanatky vyleštěné a ve felíně zásoba něčeho ostřejšího. Tak můžeme vyrazit.
1: Zhůru na osadu! Jeden pro náladu, tam v teple báru, od ďábla páru ve stánu budem mít.
0: Na Country rádiu nás totiž čeká víkend plný té správné romantiky a trampské muziky. Osado, osado. Tak ahoj, kamarádi!
2: Všichni

Za 9 hodin bylo ukončeno pátrání. Za 9 hodin bych tak maximálně poril zahradu. Kolikrát ještě déle čekám,

basa tvrdí muziku. Za 9 hodin byla odvaha zpátky na světě. Ten, co mi upředával, praví dobře si u

Dnešek je velký den pro všechny milovníky džínů a Levise konkrétně, protože právě 20. května roku 1853 pan Levi Strauss získal patent na své džíny. Firma byla vlastně založena v roce 1853 v San Francisku. Pan Levi Strauss byl německo-židovský imigrant. No a původně se firma zabývala výrobou hrubého plátna na pokrytí stanů a vozů. No a později se ale ukázalo, že tento stejný materiál by se také hodil pro ty zlatokopy, protože to byla doba zlaté horečky, kteří pracovali v těžkých podmínkách. No a začaly se tedy vyrábět kalhoty z látky dovážené z Francie. A ta látka se jmenovala Sergeant Nims a právě z tohoto názvu se dnes stal ten nejpopulárnější materiál na kalhoty, ano, slavný denim. No. A v roce 1872 se stala další důležitá věc, protože Leviho Strause kontaktoval známý nevadský krejčí Jacob Davis, který byl Strausovým stálým a věrným zákazníkem, no a v dopise uvedl nápad, jak se vyhnout problému s kapsami, které se neustále trhaly, když dělníci buď to byli na nějaké stavbě, nebo když prováděli ty zlatokopské záležitosti, tak se jim kapsy trhaly. No a přišli na to, no, vrchní rohy kapes začaly totiž spojovat s těmi nýtky známými, no a přidal se také kapsový stehový design. No a Davisovi finanční prostředky tehdejší bohužel tedy nestačily na patent, a tak tedy Levi Strauss zaplatil to papírování a s patentem vyšli ale spravedlivě společně. No a patent byl uznán oběma mužům právě 20. května roku 1873 a proto se tedy tohleto datum dodnes považuje za zrození džín. Vlastně už koncem 19. století tehdy 60-letý Levi Strauss přestával vkládat svoji veškerou energii a čas a práci džínům a svěřil to svým synovcům a začal se také věnovat jinému průmyslu, textilnímu, a mimo jiné byl ředitelem nevadské banky, liverpoolské a londýnské pojišťovací společnosti a podobně, takže on měl opravdu velmi široký zápřah. No a 22. září roku 1902 si začal stěžovat na zdraví, ale už o 4 dny později se cítil natolik dobře, že se zúčastnil takové krásné rodinné večeře,

No a následující noc se mu stala osudnou a jeho poslední slova byla, teď cituji, cítím se tak příjemně, jak za takových okolností můžu. No a poté v klidu zemřel. Tak to bylo. Takže dnešek je oslava džínů, které všichni rádi nosíme. V Americe na chvilku ještě zůstaneme i s tou další písní a zavítáme do Minnesoty, teda to je dál od San Francisca, od Levyho Strause, ale je to písnička o jedné černé holce z Minnesoty, kterou naspíval na své první solové album zakládající člen kapely Rangers, nebo chcete-li plavci, Jirka Weiser.

vypneš trávku, dám ti svoje tělo gazelí. Jen si klidně šáhni na prskavku, já už tvoje rány zacelím.

byla půvabná a skvělá zpěvačka Faith Hill, jinak také manželka zpěváka Tima McGraw. Společně tak tvoří jeden z nejstálejších a nejkrásnějších párů ve světě country, mimochodem. To byla její skvělá písnička Mississippi Girl. No, já jsem koukal do kalendáře a zjistil jsem, že dneska slaví svátek Zbyšek, tak milí Zbyškové, přeji vám vše dobré. Já osobně znám, no, dva Zbyšky, víc jich neznám teda. Ale jsou, díval jsem se na četnost toho jména, poslední záznam jsem tedy dohledal v roce 2015 a to u nás bylo 7863 Zbyšků. Tak nevím, jak je to dneska, ale to je docela dobrý skor na to, že to je takový neobvyklý jméno. Ono je samozřejmě ze slovanského původu, je oblíbeno především v Polsku a takovou tou domácí variantou je třeba Zbyhněv nebo Zbyslav, nebo v podstatě je to něco jako i Zbyněk, je to podobné. A to jméno se dá také vykládat jako tak, že Zbyšek vlastně rozčílený nebo hněvivý, tak nevím, jestli to nějak na sobě Zbyšci pociťujete nebo ne, myslím si, že to ale není hezká vlastnost, tak nenechte prchlivostí cloumat svůj majestát, jak říkal pan Verich, respektive říkali panu Verichovi ve filmu Císařův pekař. A já vám tedy k tomu svátku zahraju krásnou písničku od Hobous a řekl bych, že je to jedna z největších a nejkrásnějších tremských klasik, Samota. No a budu se na vás těšit samozřejmě po 22. hodině.

Je 22 hodin 8 minut, posloucháte středeční večerní vysílání Country Rádia, s vámi Petr Kocman a tohle byl Alan Jackson a písnička Paper Chap. Veliký hit, který si vypůjčil od Jimmyho Ed Browna, který vypustil do světa s hrou okolností v květnu roku 67. A Alan Jackson tuhle tu píseň zařadil na své takové, řekl bych, speciální album Under Influence, kam zařadil písně, které ho velmi ovlivňovaly už od dětství, v mládí, no a tohle byla jedna z nich. Jinak napsalý pán Nat Stuckley, který stojí ještě za dalšími mnoha velikými hity. Tak v této hodině si samozřejmě takových a podobných písní zahrajeme ještě několik. Také si připomeneme některá výročí, která připadají na dnešní den, ale chtěl bych říct, že dneska je Mezinárodní den meteorologie. Já si myslím, že se to hezky oslavilo, protože já, když jsem vyjížděl dneska do rádia, tak jsem se díval ještě na předpověď počasí a ukazoval mi telefon, že pršet rozhodně nemá, že nějaký ten mráček, ale že déšť určitě ne. A sotva jsem vyjel, tak se spustil liák, takže myslím si, že ten Mezinárodní den meteorologie jsme oslavili krásně. Teď vám posílám Marcias a Zuzanu Michnovou a písničku s Loisem. A přeji vám krásný a klidný večer s Country Rádiem.

do těch ulic dřevěnejch zase jsem běl. Já z koně slez líně, tam proti kantýně, kde z oken zvuk honky-tonk

Vzpomněl jsem si nedávno na Marka Ebena, protože mě stíhaly informace od Google, který nás neustále na každém kroku šmíruje a odposlouchává. A vzpomněl jsem si na Markovo povídání, které si zaznamenal 17. června roku 2019, tedy před 7 lety. Píše, jak jste si užil nápis Karlovy Vary? Zeptal se mě můj osobní fízl jménem Google. Já ho mám docela rád, sice mě sleduje na každém kroku a jednou za měsíc mi pošle výpis, co jsem dělal, kdy jsem se zastavil, jak jsem tam byl dlouho a kudy jsem šel se psem, ale mě to zas tak moc nevadí. Taky už si toho moc nepamatuji, takže když nevím, otevřu svůj spis na Google a tam to je. Ale kdykoliv někam jdu, ptá se mě potom, jak jsem si to užil. Evidentně má za to, že si užívám všechna místa, kam jdu, což není tak úplně pravda. Docela jsem začal uvažovat, že bych kvůli němu zašel na kolonoskopii, protože by mě fakt zajímalo, jestli by mi pak taky napsal, jak jsem si to užil. A to bych se asi neudržel a jak na to nikdy neodpovídám. Odpověděl bych mu a poslal ho tam, kam se ten kolonoskopický přístroj strká. Ale tentokrát mě tím dotazem překvapil. Jak jste si užil nápis Karlovy Vary? Nenapadlo by mě, že bych si mohl užít nápis. Ono na něm taky není nic zvláštního. Je hned u golfového hřiště, je velký, vlastně obrovský. A není divu, protože jestli jste někdy jeli po silnici do Varu, tak mi dá za pravdu každý, že po hodině a půl děsných okrsek si už myslíte, že musíte přijet do horoucích pekel, ale oni jsou tam místo toho Karlovy Vary. A musí to být vyvedeno obrovskými písmeny, protože byste tomu jinak nevěřili. Po té cestě taky pochopíte, proč jsou Karlovy Vary lázněmi. Protože nemohou být ničím jiným. Kdo tam jede, i kdyby vyjel naprosto zdravý, bude po dojezdu potřebovat lázeňskou péči. Proto nevěřte slibům, že do Varu povede někdy dálnice. Nepovede. Vary to totiž nepotřebují, aby tam jezdili zdraví lidé. Potřebují zhroucené trosky, které budou léčit. A tak jsem té otázce od Google musel nakonec dát za pravdu. Ano, užil jsem si nápis Karlovy Vary a užívám si ho pokaždé, když ho spatřím. Znamená to, že jsem doma a že jsem to přežil.

mlhavej stan. V pangejtu svých plnej špíny začíná další z mých rán. Volant mě do dlaní zebe, autobus muzejní krám. Jak starý kocour si přede,

Bonanza. Pravidelná hitparáda country rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza. Každou neděli po 18. hodině na country rádiu.

Tehdy foukal chladný vítr, ostře chladivý a čistý, česal zvadlé hlavy stromu, trhal kaštany a listy. Já jsem seděl před tím domem, hlavu stejnou jak ty stromy, potom došlo taky na mě.

stál jsem u zábradlí mostu, někde v loupce voda pádí, kolem zhromáždění rádců, jedni radí, jiní svádí, první jistější je zůstat, druzí krásnější je skočit, potom zafoukal můj vítr.

No a já mám pro vás slibovaný výlet do historie. Tak roku 1420 právě 20. května do Prahy vtáhlo husitské vojsko vedené Janem Žižkou, jak jinak, posílení obrany města proti první protihusitské kruciátě. O dva roky později, tedy roku 1422, Pražané začali obléhat hrad Karlštejn, nejmocnější oporu nepřátel husitů v blízkosti Prahy. Teď jdeme do světa. Roku 1498 portugalský mořeplavec Vasco de Gama doplul do indického Kožikotu, čímž se Portugalcům otevřela cesta k asijským trhům s kořením, které bylo tehdy velmi ceněné. Byl to velmi výnosný obchod. Roku 1885 byl založen Mezinárodní úřad pro míry a váhy. Roku 1895, to je z dnešního pohledu něco velmi neuvěřitelného, byl Oscar Wilde odsouzen na 2 roky za homosexualitu. Roku 1896 v Nižním Novgorodě byla zahájena tramvajová doprava. Roku 1902 Kuba oficiálně právě 20. května přijala novou vlajku, která byla navrhnuta roku 1849. Rok 1927, to je rok, kdy americký pilot Charles Lindbergh odstartoval z Long Islandu do Paříže a vůbec jako první člověk sólovým letem přeletěl bez mezipřistání Atlantský oceán. No a roku 1978 k Venuši odstartovala americká sonda Pioneer 12.

Tak tohle byl, přátelé, mistrovský kus z LPčka Ptáčata, rok 1987, Brontosauři, co jsi mi chtěl. Do konce hodiny je připraveno, už jenom spočítám to, no, tři písně by se nám mohly vejít. Jednu z nich bude zpívat Míša Lajch, potom to bude Porter Wagoner a Dolly Parton, jeden z nejatraktivnějších párů v country hudbě 70. let zejména tedy. No ale teď je připraven duet Pavla Bobka a Katky Garcia, Mé září. A musím vám k té písnice říct takovou interní informaci, tajnou, kdy se mi to prozradila Ivona Přenosilová, že tuhle tu písničku původně plánovali s Pavlem Bobkem naspívat společně. Ale pak se něco přihodilo a naspívala jí s Pavlem Katka Garcia a musím teda říct, že nádherně. Tak to je jen takové malé info k písni, která zazní za pár okamžiků. No a pro vás informace, kdybyste chtěli soutěžit o knihu, tak budete mít možnost. Nachystejte si telefony a hned po 23. hodině jdeme na to. Petr Kocman vám přeje klidný večer.

jednou zmizím na pořád z těch zdí. Jeden nevím kam. A všechny ty, co měl jsem rád, zase někde přivítám. Už dávno vlastně nehledám ani svatý

ten těžký rytmus pražců je jediný, co teď v hlavě mám. Ten těžký rytmus pražců je jediný, co teď v hlavě mám. Proč já se koupil kvér a před kasou s ním mával, a těch, co mě chtějí dostat, je všude kolem nával. Ten rachot těžkých pražců je jediný, co ze života mám. Ten rachot těžkých pražců.

23 hodin 12 minut posloucháte středeční večerní vysílání Country Rádia a s vámi Petr Kocman. No, život se pohybuje ve vlnách, ale stejně jako moře nikam neteče, pouze se tak nějak vlní na jednom místě, tady a teď. Výšky a hloubky našeho prožívání jsou podmíněny naším nadšením anebo naopak odporem. K tomu není co dodat. No, vlastně ano, tak pravil akademický malíř Vladimír Kafka. Byl léčitel, který se však za léčitele nepovažoval. Podle svých slov prostě pomáhal druhým změnit pohled na, řekněme, složité věci, jako je třeba nemoc. A kolekci jeho moudrých myšlenek, trefných postřehů a také krátkých úvah sestavila Irena Nováková-Kafková a nazvala ji Mapa duše, mapa života. No, mapování duše a života nechme teď stranou a zaměříme se na nejstarší tištěnou mapu Čech. Vznikla jako pomůcka pro poutníky, kteří směřovali do Říma. Dostala název podle svého tvůrce. No a vy si tipněte, jak se jí říká. Takže otázka pro vás, milí posluchači, kteří chcete vyhrát knihu. Takže si připravte jednak tedy telefon. Telefonní číslo do studia 210 323 333. Ještě jednou zopakuji, 210 323 333 a samozřejmě budu potřebovat i správnou odpověď. Takže nejstarší tištěná mapa Čech se nazývá za A. Jiříkova, za B. Klaudiánova nebo za C. Hanzova. A volat můžete právě teď.

0: Tak víte co, já vám něco řeknu. Taková dlouhá a krásná píseň to byla od Karla Zicha s názvem Mám brouka v hlavě, ale ještě ani podle mě nedozněla předehra a dnešní knižní soutěž měla svého výherce, kterým je pan Jaroslav, který prostě zavolal, byl úplně první a okamžitě střelil správnou odpověď. No a já posluchače Jaroslava právě teď vítám ve večerním vysílání Country Rádia. Ještě jednou vám přeji krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer vám i posluchačům.
0: Tak mě zajímalo, jak se jmenuje nejstarší tištěná mapa Čech a možnosti byly tyto za A. Jiříkova, za B. Klaudiánova a nebo za C. Hansova. A vy jste správně odpověděli, že to je?
1: Za B. Klaudiánova.
0: Ano, je to tak.
1: Yes.
0: Potleskejte za vámi. Gratuluju, byli jste nejrychlejší se správnou odpovědí.
1: Děkuji.
0: Jenom tedy doplním, že mapu vydal roku 1518 český učenec, lékař, kartograf a také tiskař Mikuláš Klaudián. Tak jak to máte vy s mapami? Já vím, že jsou lidé, kteří prostě mají orientační smysl a pak jsou lidé, kteří mají orientační nesmysl, jak o sobě vypráví. Jak to máte vy? Orientujete se dobře i bez map, nebo jak to máte? Nebo bloudíte na výletech?
1: Já si myslím, že já většinou nebloudím. Nemyslím, že bych byl nějaký odbočník na mapy, to určitě ne, ale nebloudím. Jo, tak jako slabší nějaký smysl, ano. Si myslím, že bych u sebe našel.
0: Jasně, skvělý. Tak v každém případě budu doufat, že kniha vám udělá radost, letí za vámi a já vám přeju, ať se vám líbí, krásné počtení a posílám vám ještě jednu nádhernou píseň od Kamelotu a Romana Horkého. Anděl, mějte se moc hezky, těším se na slyšenou.
1: Děkuji a na slyšenou.

0: byla to lásko vážně relí poslední.
1: Musím se vám, milí posluchači, teď omluvit za jedno nedopatření, které se, jak pravil doktor Chocholoušek, stane jednou za 10 let. Já jsem vám řekl, že dneska je Mezinárodní den meteorologie. Není to tak, já jsem čerpal z jednoho internetového zdroje, kde skutečně je napsáno, že je to den meteorologie, ale od jedné velmi bystré posluchači jsem dostal před chvílí zprávu, SMS zprávu, že to není meteorologie, ale metrologie. Takže se omlouvám, informace jsem si neověřil, no prostě jsem uvěřil tomu, co je na internetu, znáte to. Tak jsem tomu uvěřil, neuvěřil, takže je to jinak, je Mezinárodní den metrologie. Ale dneska je také Mezinárodní den včel. A se včelami se pojí různé zajímavosti, některé z nich vám mohu prozradit, například během požáru mají včely put sebezáchovy a začnou si dělat zásoby medu, takže nevěnují tím pádem pozornost cizím lidem, no a proto se používá mezi včelaři, když se chtějí přiblížit k úlu, takzvaný dýmák, to mi prozradil jeden můj kamarád, který má včelstvo, takže dýmák se to jmenuje. Včely v počtu 200 jedinců musí přes den pracovat, aby člověk dostal, představte si, jednu lžíci medu. Neuvěřitelné. Ráno si na to vzpomenu, až budu sladit čaj. No a také, ještě když se podívám na nějaké zajímavosti, tak včely létají v průměru rychlostí 24 km za hodinu a průměrná včelí rodina dokáže za den nasbírat až 10 kg medu. Včela může snadno létat na velké vzdálenosti a přesto najde cestu domů. Přibližně v okruhu 2 kilometrů najde každá včela zdroj potravy. Během dne může taková šikovná včelka prozkoumat oblast rozloze více než 12 hektarů. Představte si to. A až 8 kilogramů může dosáhnout hmotnosti průměrného včelího roje. Neuvěřitelné. No a mimochodem průměrnou včelí rodinu tvoří asi tak 50 tisíc včel. A asi 160 ml je hmotnost nektaru, který včera ukládá do jednoho plástu. A asi 100 tisíc částic pylu je součástí jedné buňky. No, takových zajímavostí je samozřejmě daleko víc. Ještě třeba, že samozřejmě včera vylučuje vosk, aby zafixovala všechny plástce, to jsou už obecně známé věci. Ale kdybych se ještě podíval na nějakou pikantnost ze včelího života, tak se podívám třeba, že tady včely si vybírají pyl s dostatečným obsahem sacharózy, ano, a na Sibiři včely sbírají největší množství medu. Tak to bych opravdu neřekl, že zrovna na Sibiři to je takhle. Tak dost se včelkami, přeji jim krásný sváteční den, oni už stejně spí, tak neposlouchají Country Radio, ale já vám teď pustím Mirka Hofmana Zelenáče, muž, který to risknul. Přeji vám hezký večer.

0: vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
1: Nahlédneme do historie.
2: Chybět nebude anketa.
1: Ani pohled do kalendáře.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Posloucháte reprízu pořadu Folkmeny Country Radio.

0: vlastně Chanuka.
1: Mým dnešním večerním hostem je Josef Guschelbauer, já tě zdravím, ahoj.
2: Ahoj Miloši, pochopitelně velmi rád zdravím všechny posluchače Country Rádia.
1: My se spolu obvykle povídáme buď to o tvých koncertech tady v Praze, anebo o landštejnských legendách. Připomeň trošku posluchačům, co to landštejnské legendy jsou.
2: Moc rád. Landštejnské legendy jsou vlastně dneska už veliký projekt, který zrovna letos slaví 10 let. Letos máme skutečně 10. ročník, je to neuvěřitelné. A je to jak vlastně dneska už kulturní festival, v rámci kterého se hrajou divadelní představení a pořádají koncerty, ale také je to spojeno vlastně s památkou, s kostelíkem svatého Jana Křtitele v Pomezí pod hradem Landštejn a tam vlastně je otevřeno a děláme prohlídky a provázíme návštěvníky, protože ten kostelík je vlastně starší než hrad Landštejn, je z konce 12. století a jsou v něm dokonce dochovány raně gotické fresky.
1: Jak konkrétně legendy vypadají? Jaké je to představení? Na co se může posluchač připravit?
2: Landštejnské legendy jsou vlastně dneska vyprofilované představení. Je to v podstatě, dalo by se říct, scénické čtení s živou hudbou. Tím hlavním protagonistou poslední dva roky a letos teda rokem třetím je skvělý herec a recitátor Dušan Sitek, který tedy přednáší, recituje ten samotný text landštejnských legend a u toho je hudba, která doprovází celé to představení.
1: Mm-hmm. Landštejnské legendy ale nejsou jenom to představení, je to také kniha.
2: Ano, máš pravdu. Nám se podařilo připravit, vlastně už loni to začalo, měli jsme křest těsně ještě před koncem roku, tak, aby jsme měli knížku, která se jmenuje Landštejnské legendy, letos na sezónu. A v té knize je 8 příběhů, 8 legend. Každá ta legenda, jsou to vlastně ty divadelní texty, a každá ta legenda je ve verších. To jsem vlastně zapomněl říct, že ten text je zveršovaný. Jsou to skutečně reálná historie s legendami dohromady, takže i ta představení jsou velmi poetická díky tomu a i v té knize tedy se jedná o verše. Těch legend je, jak jsem říkal, 8, ovšem každá má svoji originální ilustraci, což je zase dílo vynikající výtvarnice Silvy Chludilové z Mikulova. A vzadu za těmi 8 legendami v té knize je potom taková ještě fotopříloha právě z těch jednotlivých třeba divadelních představení nebo z různých míst, kde landštejnské legendy hrajeme nebo jsme hráli, tak aby to čtenáři vlastně dalo jakýsi ucelený pohled na to, co jsme za těch 10 let vlastně tam vytvořili a jinak teda nutno říct, že každý rok vlastně se snažíme o premiérovou legendu.
1: O tom, co bude v budoucnosti, si budeme povídat v dalším vstupu. Já jenom připomenu, abych tě přesvědčil a posluchače taky, že jsem knihou listoval, že je nejenom v češtině.
2: Máš pravdu, Miloši, ano. Ta kniha je vlastně i v němčině. Byť ty německé překlady těch legend nejsou přebásněny slovo od slova jako ten český originál, je ten překlad volnější, protože skutečně ten český text by bylo velmi, velmi náročné překládat opravdu doslovně. I tak se naše překladatelky velmi renomované vlastně s tím dost zapotili. Nicméně jsem chtěl, aby i ten německý překlad byl vlastně velmi věrný, co se týče toho českého originálu, toho jazyka. Takže není to v němčině ve verších, ale není to klasická Hochdeutsch, ale je to skutečně věrno tomu českému originálu. Takže doufám, že i na německé čtenáře to nějak dýchne.
1: Tahle kniha bude tedy k mání letos na legendách a o tom si budeme povídat po další tvojí písnice.
2: Výborně.

0: Zmuž, proto se klidně vzmuž.
1: Josef Guschelbauer je mým hostem v dnešním vydání pořadu Folkmeny. Povídáme si o landštejnských legendách. Už jsme si trošku vysvětlili, co to landštejnské legendy jsou, co všechno obnášejí. No a teď se pojďme podívat na letošek, protože vstupujete tedy do 11. ročníku, je to
2: desátého.
1: Tak?
2: Letos je desátý.
1: Jubilejní dokonce desátý
2: ročník. Ano, ten je letos.
1: Takže co jste nachystali do toho desátého jubilejního ročníku, co, kdy, kde bude, kdy se tam posluchači a návštěvníci mohou podívat?
2: Tak, ten kostelík, který jsem zmínil v prvním vstupu, tak ten je zpřístupněn letos v květnu a v červnu každý víkend, sobotu, neděli, celé prázdniny, to znamená červenec, srpen, každý den, a v září mimo pondělka také každý den, vždycky od 10 do 16 hodin odpoledne.
1: Tak to je kostelík.
2: To je kostelík a ta návštěva, když samozřejmě lidé k nám přijdou, tak to mají s výkladem, mají to s informací o historii, takže ta návštěva je skutečně komplexní. To je kostelík. Večer. Letos tedy to máme směřováno na prázdniny, to znamená v červenci a v srpnu, tak po večerech budeme mít koncerty, jednak swingové, jednak vlastně vážná hudba, by se dalo říct, komorní tedy takový, a tak to budou, to, ty jsou rozprostřeny do těch dvou měsíců prázdnin.
1: A o těch si určitě budeme včas povídat, když budou.
2: Přesně tak, vždycky uděláme avízo na konkrétní koncert, proto je teďko nezmiňuji tedy konkrétně, co to bude a kdy to bude, ale už teď bych rád pozval všechny právě na ta divadelní představení, o kterých jsme hovořili, a ty letos budeme hrát od 6. do 9. srpna, to znamená čtvrtek, pátek, sobotu, neděli, v srpnu, a všechna ta představení, ať už divadelní nebo ty koncerty, u nás začínají v 21 hodin večer. Mm-hmm. Takže ta atmosféra, kdy to máme speciálně nasvíceno, hoří nám tam živý oheň, někdy nám dokonce svítí hrad Landštejn, ta atmosféra sama o sobě už je unikátní a úžasná. Mm-hmm. Takže samozřejmě navíc ta kultura k tomu opravdu jsou to nevšední zážitky. No takže divadla tedy takto první týden v srpnu a potom budeme pokračovat ještě v září zimními landštejnskými legendami, ty jsou ovšem dvojazyčně a už se konají jinde než u toho kostelíku.
1: Ostatně naše posluchače i na tom začátku srpna pozveme, konkrétně potom už.
2: Ano.
1: Budou tam nějaké nové legendy, nebo si posluchači mají sebou vzít tu knihu, aby mohli kontrolovat, jak to hrajete?
2: Jak jsem říkal, snažíme se každý rok přijít s premiérovou novou legendou. Letos tedy zejména, já bych nerad prozrazoval něco blíž, ale myslím, že se všichni návštěvníci mají na co těšit, protože loni jsme instalovali nový oltář a ten oltář má svou mytologií velmi blízko k těm freskám a k historii celého toho kostela, a protože to je velmi spletité a složité, tak jen tak lehce naznačím, o tom bude legenda.
1: Dobře, teď buďme na závěr našeho povídání trošku praktičtí. Landštejn asi si každý dokáže najít, co je v blízkosti za, řekněme, aspoň větší městečko.
2: Tak, hrad Landštejn, potažmo náš kostelík a landštejnské legendy, jsou vlastně mezi Novou Bystřicí na Jindřichohradecku a Slavonicemi. Mm-hmm. Zároveň ten hrad Landštejn je velmi, velmi blízko i rakouské hranice, konec konců blízko toho Landštejna je takzvané trojmezí, což je právě hranice mezi Čechami, Moravou a Rakouskem.
1: Mimochodem, když hovoříš o tom, že to začíná v 21 hodin, je tam nějaká možnost třeba přenocování v kempu nebo něco takového?
2: Tak, u nás přímo u kostela přenocovat nelze, ani tedy jako pod Čirákem, ale velmi blízko je právě kemp ve Starém městě pod Landštejnem, přímo na Landštejně nebo opět ve Starém městě pod Landštejnem se je možno ubytovat v penzionech, v různých zařízeních, a dokonce bych zmínil, že pokud někdo ví, že už by chtěl přijet, ať neváhá a zarezervuje si ubytování na zámku Dobrohoř, protože i to je možné.
1: Já ještě doplním, že doufám, že právě v tom období července, srpna bude jezdit i Jindřichohradecká úzkokolejná dráha do Nové Bystřice, protože ta teď opět ožila, takže to může být další atrakce, je to tak.
2: Přesně, Miloši, přesně.
1: O Landštejnských legendách jsem si povídal se svým Guschelbauerem a slibme si, že si o nich budeme povídat, až budou zase aktuální konkrétní termíny.
2: Tak to ti, Miloši, velmi rád slíbím a děkuji ti za to.
1: Já děkuji za rozhovor a popřeji hodně návštěvníků.
2: Já moc děkuju a se všemi se těšíme na viděnou.

Folkové stupně, folková minihit paráda v rámci pořadu Folkmeny. Každý měsíc pětice písniček, trojici nasazujeme my a o dvojici dalších písní rozhodujete jako o postupujících z předchozího měsíce svým hlasováním. Hlasuje se na webových stránkách www.countryradio.cz.

Pravidelná mini-hit paráda zejména folkových písní v rámci pořadu Folkmeny je tady Folkové stupně. Tentokrát začneme pátým místem, respektive už jsme začali. Roman Hampacher a Ptáčata. Čtvrté a třetí místo zazní v zápětí, na čtvrtém místě je Mňau Mňau Band Kánoe a na třetím místě Miroslav Paleček Nesnaž se utéct. Všechno jsou to novinky tohoto měsíce, uvidíme, jak si povedou dál.

0: nás jednou dožene čas.
1: Miroslav Paleček aktuálně třetí místo, nesnaž se utéct. První dvě místa jsou postupující z minulého měsíce a nejen minulého měsíce. Takže na druhém místě Žamboši, nahrávka s názvem Pač, a na prvním místě Nekrmit, písnička Píseň proti. Jak se hlasuje, vám ještě zopakuji po těchto dvou písních a můžete se mrknout na web, jak se v průběhu týdne bude pořadí měnit. Za týden se o tom opět přesvědčíme.

10. prosince 97 a Julia Hill stoupá do koruny sekvoje uvnitř kalifornských lesů. Její 23 a prastará luna se stává na 2 roky její domovem. Dřevorubci jsou tvrdí hoši, ale před čistou odvahou, jak z obsidiánu, to nakonec vzdají. A 1500 let starý strom zůstává stát a po světě se šíří pyl Juliny kuráže. A před čím klečíš?

Na to Matsumura vstává s východem slunce a krmí, dokud se zase nesetmí. Zůstal sám ve 14-tisícovém městě poblíž Fukušimy a vážně nestíhá. Evakuace proběhla hladce, ale na domácí mazlíčky a farmy se trochu zapomnělo. Říká, že si nepřipadá osamělý a bůh radioaktivity je k němu zatím milosrdný. A před čím?

2024 a na oranžovém jestřábníku se třepotá bílo-červený drahokam. Po 100 letech zase jedna horská louka v Krkonoších věří v jasoně červenoukého. Z obav před nájezdem sběratelů místo vypuštění motýlího roje ochranáři tají. Miloš Andrés říká, namalovali jsme jim na křídla čísla

vydal po setmění na oblídku pralesní rezervace, které dal kdysi jméno. A Mirek Janík vypráví, jak v roce 2003 porosty šťůrnice dosáhly obmítí a měly se kácet. A jak se na poslední chvíli díky sbírce, díky dárcům podařilo ty pozemky vykoupit. A skvrna 43 hektarů 8

0: Folkové stupně, folková minihit paráda v rámci pořadu Folkmeny. Každý měsíc pětice písniček trojici nasazujeme my a o dvojici dalších písní rozhodujete jako o postupujících z předchozího měsíce svým hlasováním. Hlasuje se na webových stránkách www.countryradio.cz.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Folkmeny. Pozvánka na koncerty.

0: Pavlína Bublina Plchová se dříve ozývala s železnou pravidelností vždycky před prvním čtvrtkem měsíci. Teď je to trošku nepravidelné, ale vždycky včas. Upozornění na další kolo notování je tady. Já tě zdravím. A kdy a kde se kolo notování koná? Kolikáté je to základní kolo a kdo tam bude účinkovat?
1: Ahoj Miloši, zdravím tebe i všechny posluchače Country Rádia. Díky svátkům jsme posunuli páté základní kolo až na tento čtvrtek, 14. května, tradičně od 19.30. A tentokrát bude vystupovat písničkářka Alice Maué, duo Zajisté a kapely Trhni si smyčcem, Psanci, Mňau Mňau Band, Alfa Strnec a naším milým hostem bude písničkářka Blondýna.
0: Celé to bude v kulturním centru Kaštán, což je v Praze na Břevnovské. Podrobnosti, vstupenky a tak podobně ještě doplň.
1: Tak na místě je vstupné 170 korun. Předprodej, který si můžete nakliknout na našich webových stránkách, je to za 150 korun. A již tradičně ZTP, hodní ptíci a milé děti to mají zadarmo.
0: Pozvánku na čtvrtek 14. května na notování do Břevnovského Kaštanu přinesla na vlny Country Rádia Pavlína Bublina Plchová a já jsem jí za to vděčný a popřeji hodně návštěvníkům.
1: Děkujeme moc krát a na všechny z vás se moc těšíme.

0: Folkmeny. Pozvánka na koncerty.
1: Koncerty sdružení Underfolk se konají v nejrůznějších místech a městech. Namátkou Liberec, Pardubice a nebo třeba Mladá Boleslav či Plzeň. A právě do Plzně vás teď Petra Palaščáková pozve.
2: Milí návštěvníci koncertů v plzeňské kavárně Kroskafé u práce na Klatovské třídě. Spolu se sdružením Underfolk bych vás ráda pozval na koncert úžasné legendy českého písničkářství Jana Buriana. A kdy? Už ve čtvrtek 14. května od 19 hodin. Na viděnou se těší Petra Palaščáková.

milovat. Zkrátka, jak se říká, zažíhat světlo v našich duších. Zažíhat světlo v našich duších.

0: Folkmeny. Pozvánka na koncerty.
1: Když telefonuje do studia Country Rádia Pepa Pelán, znamená to, že se chce podělit o nabídku na

0: v 19.30. Mm-hmm.
1: Pozvánku pro naše zejména jihočeské posluchače donesl na vlny Country Rádia Pepe Pelán. Já mu za to děkuji a popřeji hodně návštěvníků.
0: Moc děkuju, ahoj.
2: Paní nostalgie, radši se mě ptejte, jak se mi tady žije, krev do žil mi zas vlejte.

0: Martin Kalenda a jeho skupina Mrakoplaš jsou takový univerzální, nadžánroví či multižánroví muzikanti. S jejich písničkami se můžete setkat nejenom na naší stanici, ale pokud byste poslouchali i některá jiná rádia, tak se setkáte s nimi i tam. Tady u nás na Country Rádiu se potkáte zejména s Martinem Kalendou a skupinou Mrakoplaš v pořadu Folkmeny v neděli večer. No ale Martin Kalenda, pokud pořádá koncert se skupinou Mrakoplaš, tak na nás a na posluchače nikdy nezapomene a přijde s pozvánkou. Tady je.
1: Vážení přátelé, dovolte mi, abych vás srdečně pozval na další koncert skupiny Mrakoplaš, který proběhne v sobotu 16. května od 20 hodin v Balbínově poetické hospůdce na Pražských Vinohradech. Přijďte určitě, bude to stát za to. Za celou kapelu vás srdečně zve Martin.

0: Posloucháte Folk Memory s Milošem Kellerem na Country Radio. Country Radio.
1: Nebe je do kořán. Čekáš tu na první autobus do Podbořan.

Po prohrané bitvě u Midway soustředila se část japonské armády v oblasti Šalamounových ostrovů. Podle strategického plánu generála MacArthura měla americká invazní armáda obsazovat jeden ostrov za druhým. 7. srpna 1942, krátce po 6. hodině, připlulo k ostrovu Guadalcanal mohutné operační uskupení armády Spojených států. Za podpory letadel, pod plamenou clonou dělostřelecké palby bitevních lodí, se začali vyloďovat muži americké námořní pěchoty. Byl to začátek 6 měsíců trvajících těžkých bojů v husté ostrovní džungli.

harmonika tesnou píseň zpívá do přísvitu hvězd. Jak ta píseň zní, mnohý z nich to ví.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme album jménem Republiky, které nahrál Ivo Jahelka.
2: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček.
3: Potkal jsem jí jednou ráno, když jsem mířil dolů k řece. Někde u borovic jsem zahlíd její stín. Jak tam chvíli stála v písku ve starý vojenský decek.

se čedy mění v ženu. A já přišel na to, že umím mít rád. A pak jsme často stáli spolu

0: Soudní prostředí se vyznačuje mimo jiné i tím, že v tomto prostředí nalézáme zcela zvláštní druh humoru. Je to humor takzvaný černý, protože vychází z lidského neštěstí a je pro něj příznačné také to, že se vyskytuje ve chvílích naprosto neočekávaných. Já vám to přiblížím na příběhu přímo ze soudní síně, kdy probíhal rozvod manželství. Důvodem zde byly problémy v intimním soužití. Manželka si tam stěžovala, že dokonce tedy manžel nějakým vulgárním výrazem ji vybízí k intimnímu soužití. Rozhodoval to soud v obsazení soudce z povolání, dvě soudkyně z lidu. Velice napjatá atmosféra tam panovala a teď z ničeho nic, k čemu vám tam došlo v té soudní síni?
1: Přišla paní ke stání, hned se dala do lání, že s mužem nic nesvede a že se radši rozvede. Manžel prý jen nadává, peníze jí nedává, taktéž není k použití při intimním soužití. Pak jí lítost přemohla, že slova vydat nemohla, ještě nežli usedla, tak zahambeně uvedla. Že nejvíce jí dotýká, když manžel se s ní potýká a vulgarismem žalostným nutí k hrám milostným. Soudce jí vzal za slova a chtěl slyšet doslova, jaký výraz používá muž, když po ní toužívá. Paní se však styděla, když cizí lidi viděla, tak na lístek to napsala a předsedovi podála. Soudce hlavou pokýval, když na lístek se podíval, než do spisu ho založil, než soudkyni ho předložil. Soudkyně přísedící, v pohodě si medící, okolí nevnímala, už čtvrt hodiny dřímala. Když po chvilce procitla, v trapnosti se ocitla, oči si protírala a na tu výzvu zírala. K tomu žertík osudu pak dovršil tu ostudu, neb soudkyně jak ta žena tež měla jméno Božena. Pokuste se domyslet událostí další sled, mezi lidma od práva však takhle se to podává. V šoku prej byl předseda, když skončila ta beseda,

0: Dvora na country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior. Country Radio.
2: Kolik je druhů různých smrti trestů, všechny mám slíbené. Až mi stáhnou neprůstřelnou vestu, budu to mít spočtený. Spaní už taky nemám klidný, mám se čeho bát. A poldové na mě nejsou vlídní, hledá mě lec, který stát. Vlastně mám, co jsem jako kluk chtěl, stal jsem se šoférem. Tak co na tom, že to jednou skončí malérem. Až budu jednou viset a ty se, mámo, zeptáš proč, můžu říct jenom jediný, za to může bourák značky Dodge. Tak kam to bude dneska, šéfe?
3: First National Bank.
2: Oh, yes. Pancéřová dočka je můj vysněnej vůz. Šest vejfuků za mnou zpívá svý gangsterský blues. Když naplno zmáčknu tyhle svý varhany, můžu si bejt jistý, poldové jsou nahraný. Jo, pancéřová dočka, marnivá ženská

0: Pancéřová dočka je můj vysněnej vůz, mistr Kat se dočká a pak bude šluz. 12 poldů na Harlejích bude můj doprovod, než pod černým trámem podrazej mi schod. Pancéřová dočka je pro mě pravej vůz, i když z mýho života ufikla pěknej kus. Táhnu ke všem čertům, vždyť nejsem posera, ať si Lojza Kápo hledá novýho šoféra.
1: Haló?
2: Haló, kdo volá?